0: pracovišť, na kterých mohou psychologové ve zdravotnictví absolvovat nejméně 4leté specializační vzdělávání. Je proto důležité, že se k těmto pracovištím městská nemocnice zařadila. V Moravskoslezském kraji je jednou z mála. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní problémy. Horko a vyčerpání pak může vést k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. BESIP připomíná, že nebezpečné je nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě i jen na krátkou dobu. Větší pozornost si v horku zaslouží i seniori nebo lidé se zdravotními obtížemi. Pro případ kolon nebo poruchy by měla být v autě zásoba vody, nabitý telefon a potřebné léky. Při jízdě za vysokých teplot je potřeba počítat i s horšími podmínkami na silnici. Rozpálený povrch může zhoršit přilnavost pneumatik a prodloužit brznou dráhu. Ve čtvrtek podle předpovědi teploty překročí 33 stupňů, v pátek by na některých místech mohlo být i 40. Ceny bytů v Praze dál hledají strop. Ve druhém letošním čtvrtletí zdražily o 3%, za poslední rok pak zhruba o desetinu. Metr čtvereční vyjde v metropoli průměrně na necelých 190 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy developerských společností. I přes růst cen je zájem o byty v metropoli stále vysoký. Šéf Central Group Dušan Kunovský říká, že lidé preferují malé byty o dispozicích 2KK.
2: Samozřejmě ta orientace na ty menší byty má ty hlavní důvody. Zkrátka byty jsou drahé, zhoršuje se dostupnost bydlení, to znamená, lidé mají na to si pořídit menší jednotky a pak je to nějaký samozřejmě sociodemografický vývoj, je větší počet jedno- a dvoučlenných domácností.
1: Byty v metropoli zdražují, přestože jejich nabídka byla v Praze nejvyšší za 10 let. Česká plavkyně Abhayali Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Třikrát před ní přeplavali La Manche z Čechů jen Iveta Hlaváčová a David Čech. Prsařským stylem 49-letá Bernardová úžinu překonala jako teprve čtvrtá žena. Kraulem se jí to povedlo dvakrát v letech 2011 a 10 let na to. Přes den nás čeká slunečno, odpoledne může přijít bouřka, počítat musíme s teplotami kolem 34, místy se oteplí až na 38 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí,

tvořivost, plnou nádrž pásy přikluty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty. Vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím. To dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve vozech.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmírem, snad lístek na věčnost.

Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

0: spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit, když správně dosadíš do rovnice. Potkal jsem holku
1: ještě na... jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko čeká už druhá vlna veder během letošního léta. V průběhu dne teploty překročí i 36 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40. Také noci budou tropické, kdy místy čekáme víc než 20 stupňů. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty zřejmě znovu překročí 35 stupňů Celsia. To ale upřesní až další data. Obecní obchod ve Vidicích na Domažlicku prosperuje. Jde o první takovou samoobslužnou prodejnu v Plzeňském kraji. Zákazníky jsou místní i turisté.
3: Prodejna kvůli vysokým nákladům před 2 lety zavřela. Obec je loni zprovoznila v kombinovaném režimu s obsluhou i bez ní. A vyplatilo se. Po roce fungování už obchod nedotuje. V pondělí a v pátek je přítomná prodavačka, jinak se lidé dovnitř dostanou na čipovou kartu. Tržby rostou a na fungování se ve Vidicích ptají i další starostové. Plzeňský kraj letos podpoří 3 bezobslužné prodejny. V kraji jich funguje několik. Vidická je první v režii obce. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Vidice.
2: Příroda v rezervaci na albánském pobřeží už trpí. Při přípravných pracích v oblasti, kde má vyrůst obří hotelový komplex spojený s rodinou Trumpových, podle vědců vznikly nenapravitelné škody. Buldozery na plážích už poškodily hnízdiště karet obecných. Podle satelitních snímků získaných AFP je patrné, že dělníci už odlesnili celou oblast a postavili most přes vodní rameno, které spojuje lagunu s mořem. Duny v Nartě zničila výstavba přístupových silnic a do přilehlých pobřežních oblastí pracovníci nalili beton, což ohrožuje spoustu druhů ptáků. Proti developerskému projektu spojenému s Trumpovou dcerou a jejím manželem od konce května v Albánii probíhají protesty. V poslední dobou utichají. Demonstranty podpořila třeba popová zpěvačka Dua Lipa, která je původem kosovská Albánka. Legendární olomoucký U-klub ožívá. Jeden z nejznámějších studentských klubů v hanácké metropoli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Zázemí tam můžou najít kapely, divadelní soubory, spolky nebo komunitní aktivity. Univerzita Palackého zároveň vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Podle rektora Michála Kohajdy je záměr U-klub opět vrátit do rukou studentů.
4: Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. Takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží, mají velký zájem o to, co se tady bude dít. A dokonce už někteří plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
2: Rekonstrukce olomouckého klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy vyjde na 27 milionů korun. UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Evropské fotbalové unii vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat podíl svých komerčních práv soukromým investorům. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok právo. K ostré kritice se přidala i Severoamerická federace. Podle té ji FIFA vůbec neinformovala a vše se dozvěděla až z médií. Prezident FIFA Gianni Infantino večer označil plán na prodej podílu z komerčních práv soukromým investorům za příležitost a návrh, ne povinnost. Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Naměříme 32 až 38 stupňů.
1: Rádio Impuls. radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Ostravská nemocnice bude vzdělávat klinické psychology. Pro celý specializační program získala poprvé od ministerstva zdravotnictví akreditaci. Nemocnice chce posílit svůj odborný tým. Klinických psychologů je v naší zemi nedostatek.
4: Přitom zájem o jejich péči roste. Aktuálně působí v celém Česku 1500 specialistů a každý rok jich přibývá jen 30 až 40. A co je příčinou? Pacientů, kteří potřebují psychologické vyšetření, přibývá, ale nezanedbatelný je i fakt, že máme u nás jen omezený počet akreditovaných pracovišť, na kterých mohou psychologové ve zdravotnictví absolvovat nejméně 4leté specializační vzdělávání. Je proto důležité, že se k těmto pracovištím městská nemocnice zařadila. V Moravskoslezském kraji je jednou z mála. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
3: Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní problémy. Horko a vyčerpání pak může vést k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. BESIP připomíná, že nebezpečné je nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě i jen na krátkou dobu. Větší pozornost si v horku zaslouží i seniori nebo lidé se zdravotními obtížemi. Pro případ kolon nebo poruchy by měla být v autě zásoba vody, nabitý telefon a potřebné léky. Při jízdě za vysokých teplot je potřeba počítat i s horšími podmínkami na silnici. Rozpálený povrch může zhoršit přilnavost pneumatik a prodloužit brznou dráhu. Ve čtvrtek podle předpovědi teploty překročí 33 stupňů, v pátek by na některých místech mohlo být i 40. Ceny bytů v Praze dál hledají strop. Ve druhém letošním čtvrtletí zdražily o 3%, za poslední rok pak zhruba o 1/10. Metr čtvereční vyjde v metropoli průměrně na necelých 190 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy developerských společností. I přes růst cen je zájem o byty v metropoli stále vysoký. Šéf Central Group Dušan Kunovský říká, že lidé preferují malé byty o dispozicích 2KK.
5: Samozřejmě ta orientace na ty menší byty má ty hlavní důvody. Zkrátka byty jsou drahé, zhoršuje se dostupnost bydlení, to znamená, lidé mají na to si pořídit menší jednotky a pak je to nějaký samozřejmě sociodemografický vývoj, je větší počet jedno- a dvoučlenných domácností.
3: Byty v metropoli zdražují, přestože jejich nabídka byla v Praze nejvyšší za 10 let. Česká plavkyně Abhayali Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Třikrát před ní přeplavali La Manche z Čechů jen Iveta Hlaváčová a David Čech. Prsařským stylem 49-letá Bernardová úžinu překonala jako teprve čtvrtá žena. Kraulem se jí to povedlo dvakrát v letech 2011 a 10 let na to. Přes den nás čeká slunečno, odpoledne může přijít bouřka, počítat musíme s teplotami kolem 34, místy se oteplí až na 38 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

nebudem selhat. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

0: si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko čeká už druhá vlna veder během letošního léta. V průběhu dne teploty překročí i 36 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40. Také noci budou tropické, kdy místy čekáme víc než 20 stupňů. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty zřejmě znovu překročí 35 stupňů Celsia. To ale upřesní až další data. Obecní obchod ve Vidicích na Domažlicku prosperuje. Jde o první takovou samoobslužnou prodejnu v Plzeňském kraji. Zákazníky jsou místní i turisté.
3: Prodejna kvůli vysokým nákladům před 2 lety zavřela. Obec je loni zprovoznila v kombinovaném režimu s obsluhou i bez ní. A vyplatilo se. Po roce fungování už obchod nedotuje. V pondělí a v pátek je přítomná prodavačka, jinak se lidé dovnitř dostanou na čipovou kartu. Tržby rostou a na fungování se ve Vidicích ptají i další starostové. Plzeňský kraj letos podpoří 3 bezobslužné prodejny. V kraji jich funguje několik. Vidická je první v režii obce. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Vidice.
2: Příroda v rezervaci na albánském pobřeží už trpí. Při přípravných pracích v oblasti, kde má vyrůst obří hotelový komplex spojený s rodinou Trumpových, podle vědců vznikly nenapravitelné škody. Buldozery na plážích už poškodily hnízdiště karet obecných. Podle satelitních snímků získaných AFP je patrné, že dělníci už odlesnili celou oblast a postavili most přes vodní rameno, které spojuje lagunu s mořem. Duny v Nartě zničila výstavba přístupových silnic a do přilehlých pobřežních oblastí pracovníci nalili beton, což ohrožuje spoustu druhů ptáků. Proti developerskému projektu spojenému s Trumpovou dcerou a jejím manželem od konce května v Albánii probíhají protesty. V poslední dobou utichají. Demonstranty podpořila třeba popová zpěvačka Dua Lipa, která je původem kosovská Albánka. Legendární olomoucký U-klub ožívá. Jeden z nejznámějších studentských klubů v hanácké metropoli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Zázemí tam můžou najít kapely, divadelní soubory, spolky nebo komunitní aktivity. Univerzita Palackého zároveň vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Podle rektora Michála Kohajdy je záměr U-klub opět vrátit do rukou studentů.
4: Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. Takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží, mají velký zájem o to, co se tady bude dít, a dokonce už někteří plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
2: Rekonstrukce olomouckého klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy vyjde na 27 milionů korun. UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Evropské fotbalové unii vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat podíl svých komerčních práv soukromým investorům. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok právo. K ostré kritice se přidala i Severoamerická federace. Podle té ji FIFA vůbec neinformovala a vše se dozvěděla až z médií. Prezident FIFA Gianni Infantino večer označil plán na prodej podílu z komerčních práv soukromým investorům za příležitost a návrh, ne povinnost. Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Naměříme 32 až 38 stupňů.
5: Zdravíme vás, Klárka, Vláďa, netradiční ráno. Dlouho jsme se neviděli.
6: Dlouho jsme se neviděli, krásné ráno.
5: Takhle naposled na Berácké, ale v rádiu jsme se dlouho takhle neviděli za mikrofonem. Tak jdeme s vámi vysílat. Přejeme vám hezké ráno. Divokej byl malování.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Přejeme hezké ráno, zdravíme Impulzové, Klárka, Vláďa, a české prázdniny, ty prožíváme společně dál. Každý týden jiný region, jeho krásy, příběhy, a letní speciál České prázdniny přináší pohled do rodinných firem. Týden trávíme na Vysočině a Tomáš Kabát se dneska zaměří na řemeslně dobře odvedenou práci. Dobré ráno, Tomé.
2: Dobré ráno.
3: Vás a mířím do městyse Budišov. Právě tam sídlí rodinná nábytkářská firma, jejíž produkty můžete vidět i na televizní obrazovce. Probereme jejich historii, podíváme se, jak funguje hierarchie, když v podniku pracují rodinní příslušníci, a zeptáme se, jak se jim daří. No a potom se podíváme do jednoho pivovaru, který začínal jako nadšenecký projekt. Nakonec se mu ale daří víc a víc. Na nové zážitky i s vámi se těší Tomáš.

0: Hezké ráno přeji Impulzovi, Klárka, Vládě, dneska s vámi a máme pro vás další písničku, která už ale může být okořeněná tím, co nám povíte.
1: Ano, třeba vaší cestou a zážitky z té cesty. Ať už jedete kamkoliv, ať už jedete čímkoliv, jako myslím opravdu čímkoliv, jo. Měli jsme tady paní, která tlačila úklidový vozík a to taky jela.
0: No.
1: Takže opravdu čímkoliv, pište právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám zahrajeme písničku na cestu a tu vaši cestu vám prostě zpříjemníme.
0: Za chvíli se ozveme a právě ať už jedete čímkoliv, doplníme to aktuální informací ze silnic.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Opavsku u odbočky na Bratříkovice směrem z Velkých Heraltic havarovalo nákladní auto. Jezdí se tady kyvadlově a pozor si dávejte taky na D2 cestou z Brna do Bratislavy. 51. kilometr tady stojí poruchané vozidlo. Ať se něco nestane, hlaste se nám z vašich cest a nebo jsou dvě možnosti. Žlutá mobilní aplikace a 605 222 007, to je naše dopravní centrála. Šťastnou cestu. Impuls, dobré ráno.

0: Impulzovi přeji dobré ráno a teď vám budeme taky ještě zdravit naší posluchačku Andreu. Andreo, krásné ráno.
1: Dobré ráno, Impulzovi.
2: Andreo, krásné ráno, kam jedete?
1: Jedu do práce.
2: No a to znamená místně odkud kam?
1: Místně je to z Karlova pod Pradědem a jedu do Olomouce.
2: Je, a je to dlouhá cesta?
1: Je to 65 kilometrů a ta cesta trvá tak hodinu 10 minut, záleží na tom, teďka ráno docela to jede, takže je to fajn.
0: Vy to nemáte po dálnici, že jo, předpokládám, vzhledem k té délce času?
1: No, nejezdím po dálnici.
0: Nemáte žádný? Tam,
1: ne, po dálnici se jede, když tak jenom 12 kilometrů a mě to nestojí za to, takže já jako jedu radši pěknou přírodou.
0: Jo, já si právě, že máte podobný čas, co já jezdím do práce, já to mám asi 110 kilometrů a ujedu to za podobně dlouhou dobu, tak proto jsem si takhle po ránu vypočítal. Ještě to mi až překvapuje, jak po ránu takhle zvládáme počty. Nicméně, jaké máte to vozítko? My jsme tady zmiňovali něco netradičního. Jedete klasickým osobním autem nebo něčím speciálním?
1: Jedu osobním autem.
2: No a vy jezdíte takhle každé ráno do práce, takovou štreku?
1: Ano, jezdím každé ráno. Protože zatím je to takhle vyhovuje.
2: No a co je to za práci?
1: Já jsem zdravotní sestra.
2: Já jsem to tušila.
1: A pracuji na endoskopickém pracovišti, takže jako dělám ty endoskopické výkony.
2: To není moc příjemně, jsi zase?
0: Taky jsem si to představil. Ale taky všechno je potřeba. Je potřeba. My vás taky vás můžeme potřebovat, tak to je a je dobře, že to děláte. Takže my vás zdravíme, dojďte dobře a pošleme vám skupinu tým Mám na těba chuť, ať vám to jede.
1: Ano, díky.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: Hezké ráno při Impulsovi za malou chvíli. Kapela Jelen, všude zdejší. Ještě než dorazí Lenka na krátké zprávy, skoukneme dnešní tropické počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty. Pozor, 34 až 38 stupňů Celsia. Teď v Plzni 18 napsal Standa a taky nás zdraví Šárka a ta píše z Krnova a tam je taky 18. Jak je u vás? Dejte vědět, náš WhatsApp má číslo 605
2: 222 007. Vtip Vlasty Korce.
3: Babička se ptá vnoučka. Tak co, Honzíčku, jak jde život? Ale babi, je to celkem v pořádku, ale s tou tvou dcerou jsou furt problémy.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Jsou tu zprávy jednou větou v půl šesté a Lenka Svobodová. V Česku se stupňuje aktuální vlna veder. Dnes můžeme naměřit až 38 stupňů, zítra i 40. Na letošním festivalu hrdosti Prague Pride v Praze budou posílená bezpečnostní opatření v reakci na sobotní útok na podobnou akci v Berlíně. Veřejné slyšení v Senátu se dnes zaměří na českou protidrogovou politiku. Ruská raketa v noci přímo zasáhla rodinný dům na předměstí ukrajinského Krivého Rihu a zabila 6 lidí. Světová federace FIFA zahájila disciplinární řízení s argentinskou fotbalovou asociací a několika jejími hráči za prohřešky během mistrovství světa.
0: Teploty rostou a rostou, tak se vás dneska ráno budeme ptát, čím se ochlazujete vy, to je naše ranní téma.
1: Tak bazén ne.
0: Bazén je základní, ale věř mi, že ten seznam bude určitě nekonečný. Děkujeme vám, že budete reagovat. Dobré ráno.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Impulzovi přeji dobré ráno, tropické teploty, jenom se to bude zvedat, panečku, včera něco, ale dneska ještě mnohem víc. Mělo by to být skoro až u 40 stupňů, no na sluníčku tu 40 dosáhneme, tak se vás dneska ráno budeme ptát, jak se ochlazujete.
1: Je tam bazén, je tam spoustu dalších možností, ale hlavně se ptáme, když už teda bazén a koupaliště, který ten bazén, které to koupaliště je nejlepší? Prostě chceme doporučení a chceme tam nalákat i ostatní posluchače. A jde vám o bazén třeba s tobogánem, nebo stačí přírodní koupák, anebo přehrada?
0: Ano, anebo doporučte nějaké koupaliště, které zeje prázdnotou a nestojí za to, pošlete tam ostatní lidi, ať na tom vašem je pořád jako tak podobně, no ideálně. Přesně, 605 222 007, to je náš WhatsApp. Ptáme se taky Zuzany Bubílkové, jaké je její nejoblíbenější koupaliště?
2: Zdravím Impulzovi, takové, ve kterém lze plavat aspoň pár metrů rovně bez toho, aby musel člověk kličkovat mezi desítkami dalších plavců. No. A u okraju se obává, že vám někdo navzdory zákazu skočí na záda. Jenže takový bazén lze v sezóně zažít pouze od 8 do 9 ráno, než se přihrnou vody chtivé davy, anebo když je pod mrakem a občas sprchne. Proto miluji hotelové a lázeňské bazény. Například v Konstantinových Lázních jsem pobyt v podstatě prožila ve vodě.
1: A na který bazén nezapomenete?
2: Z Bratislavy jsme jezdívali do maďarského Děru, kde měli bazén, ve kterém každou půl hodinu dělali obří vlny. To tam vlezl opravdu každý. Neplavalo se, ale skákalo, výskalo. Já jsem měla jediný problém, aby mi voda nezničila tehdy módní drdol. Jednou přístroj vyprodukoval velkou neočekávanou vlnu. Já jsem přišla o drdol, ale moje kamarádka dopadla ještě hůř. Vlna ji urvala příčes, který pak z bazénu za hromadného smíchu všech do síťky lovil plavčík.
0: A co řeká rybník, jezero?
2: Taky dobrý, ale já zůstanu u bazénu. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Děkujeme, Zuzaně, a ptáme se i vás, napište nám. Já jsem si úplně představil, jak si natahuju tu gumovou koupací čepici, víš, jak jsme museli mít
1: do
0: škole.
1: A já si představuju ten zvuk, jak to dělá takový to.
0: Jak to, ale jak to v tu chvilku zabolelo, víš, a zatáhlo ty vlasy. Napište nám.

0: To je vztah po 10 letech, o čem zpívá kapela Mandraže tady a pojďme teď se věnovat naší hře Halo tady Impulzovi.
1: Už to vytáčíš?
0: Vytáčím.
1: Tak já už jsem úplně rozpočítaná. Jedna.
0: Vidím to na tobě.
1: Dva.
0: Čekáme na výherní heslo, to je základ za 10.
1: Tři.
0: Jirko.
1: Čtyři.
0: Už Jiří. Nemáte moc možností.
1: Pojďte.
0: Voláme hodně brzo, no, ale ještě je šance.
1: A už je pryč.
0: Už ne, bohužel. Tak dneska to neklaplo.
1: Dneska to neklaplo a kdyby to klaplo, bylo by za Halo tady Impulzovi 10 tisíc a za odpověď na naši otázku mohlo být 20. Já vám to přečtu, tak. Vládě, já to přečtu aspoň
0: tobě,
1: jo?
0: Pojď.
1: V Humpolci sídlí známý pivovar, jehož jméno nese i nejznámější pivo. Jak se jmenuje?
0: Je to Bernard.
1: Je to Bernard. A vidíš, mohl jsi mít 20.
0: No, nemohl stejně, ale nemoh, každopádně ale... chtěl jsem ti říct, že a ty mi nebudeš věřit tuhletu příhodu, tak já jsem právě podle štítku jednou, protože děda měl tohleto pivčo, někde takhle nalepili ten štítek v garáži a já jsem tady dostal Morče a pojmenoval jsem ho podle toho, takže já měl Bernarda Morče.
1: Můj děda se jmenoval Bernard.
0: No tak to je ale neskutečný, to už je moc, ale přesto nemáme těch 20 tisíc, kdybychom se sebe víc snažili, víš. Tak se přihlašte www.impuls.cz a zkusíme to zase zítra ráno.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Hezké ráno, jsou tu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více než 4-kilometrová kolona je na D1 u Ostravy směrem do Olomouce před omezením, a to na 357. kilometru. Zdržíte se také v protisměru, tady má kolona přes 2 kilometry. Profíci z Global Assistant zhlásí bouračku na D1 ve směru z Ostravy do Olomouce, to je 323. kilometr, jede se ale bez kolon, a na Opavsku u odbočky na Bratříkovice směrem z Velkých Heraltic havaroval náklaďák, projedete Kyvadlově. Teď je to momentálně všechno, ale znáte to, rychle se to mění, hlavně po ránu. Dejte nám vědět přes žlutou mobilní aplikaci, jak to jede. Hezké ráno přeji Impulzovi a taky šťastnou cestu.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Hezké ráno, při Impulzovi nás teď čeká pan profesor a budeme se věnovat fyzice.
1: To je můj velmi oblíbený předmět. Já jsem ve fyzice byla kovaná, já jsem věděla úplně všechno, na co se mě pan učitel zeptal. Kecám.
0: Vážně, no, tak to jsem zrovna pozor, ještě jsi to řekla, protože na konci si to ještě můžeme vyhodnotit. Pane profesore, teď nám připomeňte, jaké to je. Já si pamatuju takovou tu knížku Opakuj si o prázdninách, tak tohle je něco podobného.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno z Vysočiny. Je to kraj, který je pro cyklistiku jako stvořený, ale protože já už mám svůj věk, tak jsem na Vysočinu. Si radši vezmu elektrokolo. Těch kopců je tu opravdu dost. Teď ale pojedeme z kopce, protože dnes mám pro vás otázku z fyziky. Když cyklista sjíždí z kopce u Nového Města na Moravě, jeho polohová energie se za A zvětšuje, za B nemění, za C zmenšuje. Asi jsem vám trošku zamotal hlavu, že? Ale polohová energie se cestou z kopce dolů za C zmenšuje. Gravitace ji postupně přeměňuje na energii pohybovou, kinetickou, což způsobuje, že samovolně zrychlujete. Hezky si dejte opáčko ze zákona o zachování energie, ať to v září nemáte za pět. Hezký den plný pozitivní energie přeji. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tak co, věděla jsi?
1: Vládi, podívej se na mě, buďme upřímní. Vypadám jako znalec fyziky.
0: Já jsem na ně neslyšel otázku. Přejeme dobré ráno, doufám, že jste dopadli lépe než my. Taky jsi měla tu knížku Opakuj si o prázdninách.
1: Bohužel ano.

0: Impulzovi přeji dobré ráno, za minutu bude 6. Jak dlouho potrvá ještě likvidace požáru skládky odpadů na Českokrumlovsku? Řekneme si ve zprávách. Lenka donese nejnovější informace. Kláry, prosím tě, ještě jak dneska moc budeme potřebovat deodorant?
1: Mocinky moc. Bude jasno až polojasno, ojediněle přeháňka nebo bouřka. A nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia.
0: Hlavně v těch tramvajích, prosím vás.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka. Lék na rakovinu prsu se bude předepisovat jen omezeně. Americké ministerstvo spravedlnosti přibližuje Bidenovu zmatenost. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Likvidace požáru skládky odpadů na Českokrumlovsku potrvá asi déle. V Lišově už se podařilo hasičům požár lokalizovat, dál se ale objevují nová ohniska. Hasiči na síti X uvedli, že práce potrvají nejspíš několik hodin. Na pulty lékáren se vrací lék na rakovinu prsu. Dorazilo ale pouze 1000 balení a tak bude na jeden předpis možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku. Léčivo s účinnou látkou tamoxifen v českých lékárnách chybí dlouhodobě. O omezení při vydávání rozhodlo ministerstvo zdravotnictví. Další balení budou lékaři pacientovi moci předepsat nejdříve po 21 kalendářních dnech od posledního předepsání. Na webu to oznámil Státní úřad pro kontrolu léčiv. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informoval na síti X, že balení léku z nové dodávky jsou už na cestě do lékáren. Plavební stupeň Děčín by se měl začít stavět do 3 let, tvrdí to ministr životního prostředí Igor Červený. Nové zdymadlo by podle vlády i Červeného zajistilo celoroční splavnost Labe v úseku s Ústí nad Labem po hranice s Německem.
6: Ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí v rámci společné pracovní skupiny s ministerstvem zemědělství, jsem vlastně předsedou té skupiny, tak připravujeme podání EI a samotná výstavba by měla být zahájena na pomezí srpna a září roku 2029.
4: Nový plavební stupeň Děčín na Labi by měl stát mezi 6 a 8 miliardami korun. Z toho čtvrtina je určená na opatření, která mají kompenzovat dopady na životní prostředí. Tajné pásky Joea Bidena jsou venku. Zveřejnilo je po dlouhé právní bitvě Ministerstvo spravedlnosti Spojených států. Zvukový záznam odhaluje zmatenost ex-prezidenta dlouho před tím, než se o tom dozvěděla americká veřejnost.
7: Nahrávky vznikly během vyšetřování držení tajných dokumentů. Prezident v rozhovorech zápasí s vybavováním základních jmen a událostí. Mluví nesrozumitelně s dlouhými pauzami. Republikáni tvrdí, že jde o důkaz maskování kognitivních problémů Bidena. Demokraté ostře protestují. Zveřejnění audia označují za politicky motivovaný krok a nahrávky za vytržené z kontextu. Mnoho řadových Američanů pak považuje zmatenost Bidena za uzavřený problém a nechtějí se k tomu vracet. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
5: Sport.
4: Trenér Roberto Mancini se vrátil k italské fotbalové reprezentaci s omluvou. Sypal si popel na hlavu za to, že před 3 roky národní tým opustil. 61-letý kouč dal tehdy přednost lukrativnímu angažmá u výběru Saudské Arábie. Opustil tak mužstvo, se kterým před 5 lety slavil evropský titul.
0: Venku se nám pořád otepluje, celé Česko řeší jedinou otázku, kde se dneska ochladit, jak to máte vy, těšíme se na vaše rady, tipy, kam třeba na koupaliště, nebo jaký ten drink je vlastně úplně nejlepší. Za chvíli si to povíme, teď slovenská Kristýna.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Impulzovi přejí další tropické ráno, skoro ráno, ono to tak jako leze na mě, už těch 20 stupňů takhle po ránu je dost.
1: Už to na tebe leze.
0: No já takhle, já jsem prostě návalový typ, já bych to tady rozděl tu klimatizaci, to bych ti dal.
1: Já to můžu říct, Vláďa je non-stop, i když je venku zima a padají trakaře v kraťasech a furt se tady větrá, protože prostě... Musím.
0: Mám to tak, musím. No a to právě, Ježíš, já teďka budu poslouchat dneska, jak to máte vy, aby jsem se přišel konečně na to, jak to zvládnout nejenom v létě, ale i v zimě. Tak, ale aby se vás nemátl, tak jak se otepluje, že jo, potřebujeme od vás vědět, na jaké to koupaliště, s jakým drinkem, nebo máte úplně nějaký jiný typ, co prostě vás ochladí, to nás strašně moc zajímá.
1: Nikča nám napsala, já se chladím zásadně dobrým vychlazeným melounem a koupaliště úplně top je v Mladé Boleslavi a je to super pro rodiny s dětmi a je to skvělé. Můžu potvrdit, byla jsem v Mladé Boleslavi, opravdu krásné koupaliště, je tam spoustu atrakcí, na kterých se děti zabaví, takže Mladá Boleslav, za mě teda doporučuju.
0: Já mám třeba strašně rád akvapark na Moravě, to je něco naprosto úžasného, tam jsou tak obrovský,
1: no, tak,
0: i ty atrakce, které jsou, až bych řekl, světové. Jako, že to prostě v tomhle tam jsme jako parádní.
1: A ten bazén vlastně celý v chromu, takže všechno to na vás působí hrozně čistě a příjemně a ano, Vládi, myslíme to stejné a jedem?
0: Je to tam, jo, je to tam jako taková Itálie, Chorvatsko, vždycky to tam vidím celkově, že jo, Jižní Morava, paráda. Co posluchač David?
2: No já jsem z Klatov, koupaliště tu je pěkný, na ochlazení super, ale kam jezdíme s rodinou opravdu, tak je do Nýrska, taky na bazény. Ale kuriozitou to je, že ta voda tam je slaná, takže připomíná moře. Takže když si pak po koupání olíznete rty a zavřete oči, tak si normálně představíte Itálii nebo Chorvatsko.
0: Takže do Nýrska ještě ušetříte zhruba 80 tisíc. Paráda. Jak to máte vy? Napište nám přes WhatsApp 605 222 007.
3: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impuls.

0: když Venga Boys vyšly jako novinka, tak jsem ještě chodil do 9. třídy, nemusel jsem do práce, nemohl jsem být milionovým kolegou pro nikoho, nemohl, Kláry, nemohl.
1: Ale teď bys mohl a mohl. Pro mě jsi milionový kolega a kdyby to šlo, tak ti u vlastíka nechám zahrát 7 pecek v kuse, ale nejde to, pač jsme prostě jako tady na impulzu a nebylo by to úplně dobrý si volat takhle.
0: Ale je tam to volné políčko, tudíž teď pro vás, že?
1: Ano,
0: jako...
1: je tady volné místo pro vás. Hmm. Máte vy takového skvělého kolegu nebo skvělé kolegy, kolektiv a chcete jim to říct, tak na impulzu je proto skvělá příležitost. Naši milionoví kolegové jsou tady. Od toho vlastík vám po 9. hodině zahraje 7 písniček v kuse, nebo 7 pecek v kuse a vy musíte udělat jednu jedinou věc, jít na náš web impuls.cz a tam ty vaše milionové kolegy přihlásit.
0: Jak jednoduché, pozdravte je a pak s nimi můžete sdílet v kanceláři nebo tam, kde pracujete, tu radost. Já až půjdu někdy za vlastíka, tak se ani ptát nebudu a rovnou těch 7 písniček pošlu za sebe.
1: Dobře,
0: taky,
1: děkuju.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90 a zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké ráno, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpávat se začíná příjezd do Prahy po D7 u letiště, v Praze to jede potom pomalu, a to v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou. Silnější provoz je na D1 na příjezdu do Brna cestou z Prahy na 323. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce, tady boural osobák s nákladňákem. Jede se ale bez kolon naštěstí, a také na výjezdu z Pardubic směrem do Chlumce nad Cidlinou bouralo osobní auto s motorkou. Tady počítejte se zdržením. A jak to jede u vás, hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci, případně 605 222 007, ať to společně dopravně posuneme dál, a taky budeme hledat tu cestu, jak se ochladit.
2: Taky, a taky dostane prostor Zuřivec. Celý tento týden se pohybujeme na Vysočině a Vysočina je plná nádherných krajin.

0: Zítra se dočkáme, už si taky staví Marek Ztracený svoji arénu na svůj velkolepý koncert.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Naše české prázdniny pokračují na Vysočině. Tam máme i našeho zuřivce, který se dnes vydal do přírody, konkrétně na Žďárské vrchy. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Takže Impulzovi, nechci úplně řvát, je mi to takový nepříjemný lehce, protože já jsem teď na jednom z těch míst na Vysočině, které mám úplně nejradši, a to je nádherná příroda, které se říká Žďárské vrchy. Tady nejvyšším vrcholem Žďárských vrchů je skalní útvar 9 skal. Když říkám nejvyšším vrcholem Žďárských vrchů je 9 skal, tak to znamená, že má 836 metrů. Jinak, abyste teda úplně jako někteří, kteří nejste teda se z okolí, pochopili, tak se nacházím někde zhruba 7 kilometrů severozápadně od Svratky, tedy od města Svratka, a asi 3,5 kilometru jsem kousek od obce Horálec. A jdu pěšky, myslím, že to je žlutá a červená turistická trasa, jsem viděl na posledním stromě. Těch 9 skal je vlastně takový skalní městečko, jo. A má svých, a to už tak jako napovídá ten název, má svých 9 skalních věží, vysokých až 15 metrů. Krásná cesta na 9 skal Impulzovi za hodinu. Ale už tam určitě budu, jo, takže příští dva vstupy budou už tam z toho místa, kterému se říká 9 skal. Zatím ze Sočiny dobré ráno.
4: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš wrap už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: Hezké ráno přeji Impulzovi, další tropický den před námi, potvrdí nám to Klárka s teplotou a my pak budeme dál řešit to téma, jak se správně ochladit.
1: A kde?
0: A kde?
1: Bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Na trase Příbram, Tachovice, Nestrašovice je 16 stupňů, píše nám posluchač Žaky, šťastnou cestu, jeďte opatrně, a 14 stupňů je v Bělé pod Pradědem v Domašově a to hlásí Libor, děkujem za to. Pište nám dál na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Zítra vychází týdeník Téma. Bolest hlavy zná 90% naší populace. Jak ji lze spolehlivě vypnout? A co skutečně zabírá? Navíc v čísle rozhovor s hercem Romanem Zachem. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Právě jednou větou v půl sedmé přináší Lenka Svobodová. Teploty můžou atakovat 40 až do zítřka, o víkendu se pak přechodně ochladí. Policie dostala e-maily s výhruškami o uložení bomby na některé z policejních služeben, riziko vyhodnotila jako nízké. Předseda vládních motoristů Petr Macinka pro Novinky.cz vyloučil, že by jeho strana v prezidentských volbách za rok a půl stavěla svého kandidáta. Při nehodě vrtulníku na západě Argentiny zemřelo 7 policistů a hasičů. Fotbalisty Jablonce dnes čeká odveta druhého předkola konferenční ligy s chorvatským Varaždínem a Hradec Králové vyzve v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tromsø.
0: Jak se dneska ochladit? Tohle hledáme odpověď celé ráno. Klárky, nějaký drink, který ti máš nejoblíbenější, ochladí tě spolehlivě?
1: Voda.
0: Prosečko takhle nejedeš, jako všechny dámy?
1: Ne, voda je nejlepší.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
11: Halo, tady Impulzovi. Říkala si, že se stává.

0: Krásné ráno při Impulzové, Klárka Vláďa dneska s vámi. Za chvíli nabídneme Ace of Base, ale než si dáme Lucky Love, tak vás taky pozveme na dopolední vysílání na cestování s Jirkou Kolbavou.
1: Je to tak?
0: Jestli chcete zažít skandinávskou divočinu, tak to právě dneska od dopoledne, ale nebude Vlastík, ono to dneska je takhle krásně promíchané, Petr Berka půjde po nás, takže s Petrem Berkou a cestovatelem Jirkou Kolbavou navštívíme norský Trysil, horský ráj, který nabízí víc než jen skvělé lyžování.
1: Věděli jste, že se tam v létě scházejí cyklisté na nejuchvatnějších stezkách v Evropě? Navíc v okolních hlubokých lesích je jedna z největších šancí potkat losa ve volné přírodě.
0: Tak si nenechte ujít Jirkovi skvělé zážitky v dopoledním vysílání. Po 10:30 to bude, srovnejme si hodinky.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Dáme nějaké tipy, jak se ochladit v těchto tropech. Bazén, řeka, rybník, koupaliště s langošem. Co vás zaručeně ochladí a třeba nám můžete prozradit i to místo na mapě?
1: Jo, kde je nejkrásnější koupaliště a kde mají nejlepší langoše? Já jsem letos ještě možná v zimě jsem nějak, nevím. Každopádně teď bych si dala, a kde je nejlepší langoš, to mě teda taky zajímá.
0: Je to tak, já jsem si omylem nedávno jednoho na festivalu objednal, když jsme u těch langošů.
1: Jako omylem si objednal?
0: No, objednal
1: langoš?
0: Jsem si takhle, omylem jsem si objednal jednoho, já jsem to řekl špatně, omylem jsem si objednal jednoho, kterého jsem chtěl, oni mi omylem dali něco jiného. Takhle, já jsem chtěl prostě klasiku, víš, kečup, sýr, česnek, ale oni mi tam dali ten s tatarkou a já jsem ho nikdy nechtěl. No. A prvně jsem ho ochutnal a to je geniální.
1: Fakt.
0: No to je naprosto geniální. To
1: já
0: je opravdu.
1: Jsem se tomu vždycky bránila.
0: No je to
1: a je
0: vypadá to,
1: dobrý,
0: to no a pořád si myslím, že to je divný takhle, když to někde čtu a i teď po tom, co jsem to měl, ale jako pak si musíš vzpomenout na to, že to bylo nebe v hubě, jak se říká. Mm-hmm. A takže jako doporučujeme, ale nevím, jestli mi to úplně by mě to ochladilo, ale jako strašná dobrota, no.
1: Taky jsme zmiňovali to, že jakmile se řekne bazén, koupaliště, že si s Vláďou vybavíme ty koupací čepice, jestli si na ně vzpomínáte.
0: Tak
1: a pak to udělá takový to, že si je nasadíte na hlavu, udělá to mwah. A Mirka nám napsala s tou čepicí, to je pravda, pěkně to tahalo. Strašně to tahalo.
0: Strašně, ale strašně zase jsme všichni vypadali stejně a nemohli jsme si jako něco závidět. Já si myslím, že na to ta doba byla v pořádku. A ještě se možná vrátím jednou do téhle doby, a takových těch, já bych řekl, 90. z mýho pohledu, ale možná to vnímáte ještě jinak. Tak ten, kdo neměl zahradu, že jo, nemohli jsme prostě mít nafoukli ten bazén. My jsme bydleli v paneláku v 8. patře a na balkoně jsme si vždycky takový ten malý bazének tam dali, víš?
1: Nafukovací.
0: Takový ten nafukovací a aspoň ty nohy, nebo si tam nějak tak jako vypleskal v tom, v té vodě a prostě a bylo ti dobře chviličku, no.
1: Jo, a labor se studenou vodou taky dobrý, víš.
0: Jo, je to prostě tak. Tak když máš prostě panelák, neuděláš nic jiného, já se vzadím, že na to někdo taky 100% zareaguje. Ještě tady máme vzkaz od posluchačky Romči.
2: Dobré ráno, Impulzovi. Ani voda, ani pláž, ani nic. Nabírám kolegyně Lucinku ve Vítkovicích a jedeme na fakultku do práce zachraňovat životy za nemocnýma dětičkama. Takže nám držte palce, ať ty horučavy přežijem. Jediné pozitivum dnešního dne, máme klimatizaci na oddělení.
1: A já myslela nás. Jakože máte klimatizaci, to jsme rádi. A Impulzovi, a to
0: jo,
1: jsme nejradši.
0: Nás budou mít do 9, protože potom začne to vedro, víš, takže po 9 se zapne klimoška a bude to v pořádku. Napište nám taky 605-222-007.
3: Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tradičně popojíždí D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobáku s motorkou na výjezdu z Pardubic směrem do Chlumce nad Cidlinou. Tady se jezdí Kyvadlově. Srážka osobáku s nákladňákem. Ta brzdí provoz na trase z Nového Města na Moravě a to do Bystřice nad Pernštejnem před Olešnou. Skoro 2-kilometrová kolona, ta je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště a pomalu to jede na Pražském okruhu před Ořechem. V obou směrech bohužel. A v Praze se zdržíte v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou nebo na Štěrboholské spojice směrem k Barandovskému mostu. Takhle to je teď. Informujte nás, jak to jede přes žlutou mobilní aplikaci a na silnicích ještě zůstaneme.
1: Je tady písnička Na cestu, jedete kamkoliv, čímkoliv, stojíte třeba v nějaké té komplikaci, o které mluvil Vláďa. Napište nám právě teď na náš WhatsApp 605-222-007 jedu a my vám tu písničku pošleme a ta cesta vám bude utíkat o poznání lépe.
4: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CZ.

0: Hezké ráno přeji Impulzovi, zdravíme vás a budeme vám hrát teď písničku Na cestu. Halo, halo, Hanka by měla být na telefonu, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ano, tady Hanka.
2: Haničko, zdravíme vás a zdravíme i vaši navigaci, která vás posílá doprava. Doufám, že se nestratíte, jak s ní, tak s námi. Kam jedete?
1: Směr Slovenska.
2: Je. A co tam budete dělat?
1: No, jdeme se více ohrát na termály.
2: Jo, rozumím, tady je zima, tak musíte skočit do něčeho teplejšího, rozumíme.
0: Vám to nestačilo, ano, ano. Dobře, tak vy jste si vybrala ten asi nejteplejší den za poslední dny zase, že jo? Říká se, že dneska by to mohlo atakovat 40. Kolik to má vlastně teplotu, zjišťovali jste si?
1: Ty bazény, tak cca těch 39. No, 39.
0: Vy nepoznáte rozdíl, až vylezete.
2: Ne, to vyjde na stejno.
0: Takže vlastně máte volno, tak si to hezky užijte, my vám na cestu pošleme Elány a čím, že to jedete, máte osobní vůz nebo něčím speciálním, celý autobus, no, kamarádek za sebou?
1: Ne, jedujeme s rodinou, manžel a děti.
2: No tak je pozdravte, nebo děti, manželi, ahoj.
0: Ahoj. Jeden ahoj. Velký pozdrav, ahoj, šťastnou cestu, mějte se krásně.
2: Šťastnou taky, cestu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký
0: posíláme
1: den.
0: Elány.
1: Děkuju.
3: Písnička Na cestu.

0: Dobré ráno přeji Impulzovi, Klárka s Vláďou. Připomínáme za chvíli zprávy v 7, Lenka dorazí a máme anonyma, co vyhrožuje policistům. Tohle téma rozebereme detailněji. Sledujeme i počasí, jak to bude dneska, jak moc velké vedro.
1: Bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky a pozor, teploty 34 až 38 stupňů Celsia.
2: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Česko se pořádně prohřeje. Policie zaměstnávají výhrušky bombou. Fandové fotbalového Jablonce budou držet palce o 106. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česko čeká velmi horký den. Příliv horkého vzduchu vrcholí a teploty podle naší reportérky Martiny Kroa můžou na některých místech vystoupat až ke 40 stupňům. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno. Dnešní tropický den bude jasný až polojasný. Odpoledne a večer se na některých místech můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty skutečně budou atakovat 40. Až do zítřka jsou v platnosti výstrahy na vysoké teploty, velmi silnou zátěž teplem a riziko požárů. Zítra bude totiž ta aktuální vlna veder vrcholit. Přes den naměříme až 39 stupňů a na mnoha místech bude i tropická noc s teplotami nad 20 stupňů. Víkend pak přinese mírné ochlazení, v sobotu s oblačností a deštěm, ale teploty pořád ke 30 stupňům vyšplhají a na začátku příštího týdne se vedra zase vrátí. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Anonym vyhrožuje policistům. V e-mailech hrozí, že uloží bombu na některou z policejních služeben. Policie na síti X oznámila, že je riziko nízké. Víc informací zatím nezveřejnila. V krátké době je to už druhá hromadná bombová výhruška. V pondělí anonym ohrozil uložením bomby stovkám úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. I tehdy ale policie hodnotila závažnost hrozby jako nízkou.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Město Cheb začíná s modernizací křižovatek. Někde jsou nutné stavební úpravy, jinde postačí jen nové technologie pro semafory.
3: Upravit se má celkem 18 míst, a to za 70 milionů během 3 let. Křižovatky získají především videodetekční smyčky, které umožňují cílené řízení provozu. Snazší bude nejen průjezd záchranářů, ale také autobusů MHD. Někde se totiž objeví nové odbočovací pruhy. Samozřejmostí se pak stane napojení křižovatek na dispečink městské policie. Radnice slibuje, že po modernizaci bude průjezd Chebem plynulejší. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ruská raketa v noci přímo zasáhla rodinný dům na předměstí ukrajinského Krivého Rihu. Zabila 6 lidí, z toho 2 děti. Šéf městské vojenské správy na Telegramu napsal, že 8 lidí je zraněných. Záchranná operace podle něj pokračuje rozebíráním trosek a počet obětí se tak může ještě zvýšit. Rusko v noci na dnešek podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Jeho cílem byl také Kyjev, Charkov nebo Lvov.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si dnes potřebují naklonit Štěstěnu. V odvetě druhého předkola konferenční ligy přivítají chorvatský Varaždín a budou proti němu odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy 2-3. Pokud by se jim dvojutkání otočit nepovedlo, rozloučili by se s účinkováním v soutěžích UEFA hned na začátku. Dnešní duel má výkop v 6 hodin večer. O hodinu později pak začne klání Hradce Králové. Ten se pokusí tvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou Hradečtí po výhře 1-0 z Norska.
4: Další tropický den před námi, tak se dneska jako Impulzovi snažíme s vámi pořešit, jak se ochladit správně, a to nás strašně zajímá.
5: Já jsem si tady udělala něco na monitoru.
4: To není ta správná cesta.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Co se ti stalo, prosím?
5: Už je to dobrý, vyskočilo jako, tam nějaká divná tabulka.
4: Okýnka tabulky.
5: Ježiši, už je to dobrý.
4: Z vedra kolabují počítače. Pomozte nám, ano, jak se ochladit. 605 222 007. Dobré ráno.
6: Už zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama.
1: Hezké ráno přeji Impulzovi, za malou chvíli pokračujeme, budeme řešit takže téma.
0: Seber si to sama.
1: Jak se správně ochladit, teď ještě další důležité informace.
0: Seber si to sama.
1: Slovo má Lenka Svobodová.
2: Dřív než ostatní.
3: V některých místech na východě Polska se v noci rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Lidé na poli našli kráter, hasiči a policie ho zkoumají. Vrátíme se k tomu ve zprávách v 8 hodin.
1: A teď už to naše ochlazení. Venku se pořád otepluje, my dneska řešíme tu zásadní otázku, kde se ochladit, než to přijde, a ono to přijde. Jak to máte vy? Dejte nám vědět přes WhatsApp 605 222 007. Myslíš si, že to je o tom koupání hlavně, nebo i s pitím v ruce, nebo tak dohromady obě věci?
4: Hele, ten bazén prostě k tomu patří. Když mluvíme o ochlazení, tak já si myslím, že nejlepší je to na koupališti. Nejenom jako, že tam můžeš skočit do té vody, ale už jenom být u té vody je prostě fajn. Ptáme se, kde jsou ta koupaliště nejlepší, anebo jak se schlazujete vy. Alenka píše, jedeme se osvěžit k polskému Baltu. Čeká nás příjemné svěží moře a teplota vzduchu do 27 stupňů. Jedeme už po čtvrté a je to tam boží. Máváme a zdravíme z cesty Lenimi, máváme s Vláďou.
1: Ano, máváme, naprosto úžasný. A
4: zdravíme vás.
1: Hlavně, ať se vám nevyprázdní klimatizace po cestě, protože to by bylo něco. Posluchačka Katka.
5: Dobrý ráno, tak já jelikož jsem z Mělníka, tak pro mě je nejlepší koupaliště na Mělníku. A nebo pak teda Štětí, akorát prázdní teda nebejvá, hlavně na Mělníku fakt bývá dost lidí. A nebo když teda pak bez stupního, tak za mě jsou nejlepší ty zatopený lomy, tam je čistá voda, je vidět až na dno, to je pro mě důležitý. Je to v přírodě, hlava na hlavě tam není, můžete tam i s pejskem, no je to takový příjemnější než koupaliště, no. Tak přeju hezký den.
4: Taky jsme se ptali na to, kde mají nejlepší langoše, kam se za nimi vypravíme. Petr nám napsal, že tam v Novém Městě na Moravě, v letním kině hasiči, a že už se těší na srpnové promítání. To už je v podstatě za rohem, Peťo. A taky máme tip na FM Bistro ve Frýdku Místku, a nebo ještě jeden, Jedovnice či případně Sloup koupaliště, a že tam mají ty kombinace, o kterých jsme mluvili. No a Vláďa právě tady zmiňoval tu tatarku na langoš. Hele, dokud to neochutnám, tak ti neuvěřím.
1: Ochutnej, ale musí to být takový to domácí těsto, fakt takový to mňamví, že to nesmí to být spečený, měkoučký to musí být. A opravdu se mi to náhodou povedlo na tom jednom festivalu, ještě aby jsme ten příběh zmínili celý tady. Jsi šel pro klasického langoše, ale nakonec nějak, protože to byla vlastně špatná objednávka, já jsem to nadiktoval dobře, ale oni mi to dali špatně, dali mi tu tatarku, no tak jsem to zkusil sníst, no a bylo to fakt teda neuvěřitelný.
4: A i na té tatarce je sýr?
1: Ježíš, já vlastně ani nevím. Prostě to bylo dobrý. Já nevím, čekáři, vůbec si to nespomenu. Tak nám dejte vědět, jak to máte vy. Hledáme teď už i nejlepšího langoše a taky místo, kde se ochladit. Prostě nás to zajímá, všechny tyhle letní aktivity. 605 222 007, kam dneska zmizet.
2: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu

0: Že nahá jsou ty tropické teploty dneska.
1: Co to tam neslyšíš?
0: To jsem tam slyšel já v tom, no, protože je moc velké vedro, tak prostě takhle, takže se omlouváme, ale my hledáme ten dneska správný návod na to, jak se ochladit, to je naše téma, ale my vás budeme zvát na jednu zásadní věc. V sobotu v 8 hodin večer, my jsme rádio plné živých koncertů, živáků se 4 Ačky a jeden takový se odehraje.
1: Bude hrát Jojo Band, zazní Rybitví, Kladno, Karviná. Jo, já jsem Srap, i další známé písničky, ta, kterou slyšíte pode mnou, určitě taky zazní.
0: Kdyby toho horka nebylo málo, víš, tak Afrika
1: jo,
0: ideální.
1: A já jsem takovou tu teplotu už máme podobnou, tak...
0: Jo, už se to vlastně blíží, takže vás zveme na tyhle velké hity, česká reggae kapela, to si nenechte ujít. Sobota, 8 hodina večer, potvrzeno.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
3: všude je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, při Impulzovi vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou osobních aut překáží na D6C 6. kilometr ve směru do Prahy. Kolona tady má přes 2 kilometry. Skoro dvoukilometrová řada je na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Opojíždět budete na Pražském okruhu směrem na letiště u Barrandova. A přímo v Praze je hodně plná Novopatská od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. A D1 před Brnem směrem z Prahy, tady vázne provoz mezi 178. a 196. kilometrem. Nehody potom potkáte na silnici 19 z Nového Města na Moravě směrem do Bystřice nad Pernštejnem před Olešnou a taky na výjezdu z Pardubic směrem do Chlumce nad Cidlinou. Dlouhý seznam jsme na konci teď, ale potřebujeme vaši spolupráci, ať se ozvete, kdykoliv potkáte nějaké problémy přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007.
2: A za chvíli už pokračují české prázdniny z Vysočiny.

0: To je občas jako my, vytáčíme ve hře Halo tady Impulzovi.
1: Vytáčím tě dokola.
0: Dneska jsme to zkusili, nevyšlo to, teď míříme za naším zuřivcem.
2: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
3: Pokračují české prázdniny na Vysočině a Vysočina je plná nádherných míst, nádherné přírody, skvělých kopců a zuřivec je na Žďárských vrších.
4: Tak Impulzovi, krásné dobré ráno. Teď slyšíte, jak mi tady na vrcholu devíti skal. Fouká krásně, takový chladivý ranní vánek. Tak jak jsem říkal, jsem na Vysočině, kde cestujeme celý týden a jsem na nejvyšším vrcholu Žďárských vrchů, které miluju obecně. Teďka mám úplně jako na dlani tu krásnou přírodní scenérii Žďárských vrchů. Aby byl úplně přesně, tak jsem v 836 metrech nad mořem. Jsem na tom nejvyšším vrcholu devíti skal, což je taková jako vyhlídka. Je tady dokonce dole i zábradlí pode mnou, ale já jsem ještě na tom takovým vyvýšeným kameni, který je nad tím zábradlím. Jo. Takže sem, když polezete, je to takové jako po čtyřech, není to žádné skálolezení, ale je to po čtyřech, musíte opatrně, nemáte se čeho držet, abyste nespadli. Jo. No a jinak se tady píše, že vlastně opravdu jako ten výhled tady je nádherný, jo, všude okolo mě. A při dobré viditelnosti jsou vidět Krkonoše a třeba Králický Sněžník. Jo. A já vidím tamhle jako teďka, tak jak stojím já a stojím směrem ke městu Svratka, které nevidím, protože to je za kopcem, tak doleva, když se podívám, tak to jsou 100% Krkonoše. Já vidím 100% tamhle obloučky, relief Krkonoš. No a kousek jako doprava od těch Krkonoš 100% vidím i Králický Sněžník. Jo. Takže to, co se tady píše v tom průvodci pro mě, tak se potvrzuje z devíti skal, z tohohle toho nejvyššího bodu Žďárských vrchů je opravdu vidět na jak Krkonoše, tak Králický Sněžník. A samozřejmě dál potom tam, a tam jako mám špičky stromů, jo, ale mezi těmi špičkami stromů určitě to, co tam vidím dál, v tom za horizontem, jako, nebo na horizontu, tak to jsou 100% dál jeseníky, které navazují na Králický Sněžník. No, takže takovýhle krásný rozhled já dneska ráno mám tady odtud z Vysočiny a jelikož jsem na Vysočině, jsem vysoko, tak je logické, že to tady takhle všechno vidím. No. Já teďka půjdu dolů Impulzovi, no a za hodinu se ještě uslyšíme. Tak zatím ahoj, dobré ráno z Vysočiny.
5: Balíte, stále balíte, ještě pořád balíte. Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulva.

0: Musíš to cítit, buch, buch, takhle to tenkrát bylo, pak sednul do auta, ujel a nakonec to dobře dopadlo.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá od půl devátý do osmi ráno?
0: Bojím se tě zeptat, ale vím, že někdy se občas zraníš, někdy to může být romantičtější historka a tak.
2: Mám romantiku.
0: To je teď? Romantika.
2: Byla jsem včera ve Stromovce, byla jsem na koncertu skupiny IMT Smile, to je slovenská skupina, výborná slovenská skupina. Bylo vedro, bylo strašně teplo, takové

0: zahrádčích. Letos byly teďka tedy na výstavišti, což je vlastně jako pod stromovkou hnedka, že jo, a určitě jako myslím, že jezdí každý rok, možná častěji než jednou.
1: Pamatuješ si něco z toho koncertu, jaká to byla romantika, nebo?
0: Hele, jako hráli hezky.
1: Já si to myslel, přece jenom už trošku tě znám. Jak to bude, prosím tě, s počasím ještě dneska? Bude taky...
0: Bude.
1: Budou tropy teda, takže to nebude ochlazení, jako
0: je
1: si říkala
0: to,
1: večer
0: co
1: na koncertě.
0: Je to, naznačoval, tak to bude pokračovat, protože teploty vystoupají až ke 38 stupňům Celsia. Počítejte s tím, že bude jasno až polojasno, ojediněle ale přehánky a někde i bouřky z tepla. No a jak to vypadá aktuálně, tak třeba v Praze už máme teďka 7 hodin a 30 minut 20 stupňů a těch 20 stupňů je tak nějak jako v podstatě po celé České republice, třeba na Jižní Moravě v Lednici 23, to by člověk neřekl, viď, že v Lednici 23, ale je to tak. Pište, jak je u vás, náš WhatsApp má číslo 600 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Babička se ptá vnoučka: tak co, Honzíčku, jak jde život? Ale babi, je to celkem v pořádku, ale s tou tvou dcerou jsou furt problémy.
2: Zítra vychází týdeník Téma. Bolest hlavy zná 90% naší populace. Jak ji lze spolehlivě vypnout? A co skutečně zabírá? Navíc v čísle. Rozhovor s hercem Romanem Zachem. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji. Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Právě jednou větou v 7:30 přináší Lenka Svobodová. V některých místech na východě Polska se v noci rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Policie teď zkoumá kráter, který lidé našli na poli. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v Praze 8 zemřel ráno člověk. Ulice bude obousměrně zavřená několik hodin. Stavební úřady v Česku loni řešily skoro 5250 případů nelegálně postavených staveb. V řece u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se včera utopil muž. A Světová federace FIFA zahájila disciplinární řízení s argentinskou fotbalovou asociací a několika hráči za prohřešky během mistrovství světa. Mimo jiné za potyčku po prohraném finále se Španělskem.
1: Hledáme dneska správnou cestu, jak se ochladit. Víš, co mi ještě napadlo? Nějaký tip na dobré místo, kde se dá jezdit na šlapadle, třeba i netradiční místo.
0: Jo, to je pravda.
1: Tak to nám taky můžete napsat. 605 222 007. Hezké ráno.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Na Impulzu prožíváte české prázdniny a dneska Impulzovi řeší s vámi téma, jak se ochladit v tomhle vedru, kde si pomoci. A třeba když to nejde u vody, může být i nějaká jiná cesta, že jo? Tak jako půjdeš do mrazáku, hodíš si led za triko, taky jako na chviličku to vydrží.
1: Dáš si nanuka nebo si uvaříš. Uvaříš si čaj a pak z něj uděláš ledový čaj.
0: Počkej,
1: chtěla říct, uvaříš si ledový čaj, ale to je vlastně nesmysl, že?
0: No, neuvaříš a ono vždycky ti to steplá v tomhle tom hlavně. Takže má to všechno své cesty, každý to vnímáme jinak a to nás strašně moc zajímá. Jirka třeba nám poslala WhatsAppku.
2: Dobré ránko, Impulzáci. Tak způsob, jak se ochladit v tomhle tom hicu, co bude? Vlezte si do sauny. Z těch 90, co vylezete na těch 40, tak to bude pěkná ochlazovačka.
0: Jo, děkujeme, Jirko, to je dobrý.
1: Je to dobrý a pojďme ještě na koupání, taky nám doporučujete ta nejlepší koupaliště. Tak prý nejlepší koupání je na jezeře Barbora u Teplic v Čechách s velkou rozlohou a hloubkou přes 60 metrů a voda vás vždycky ochladí. A v bistru na pláži mají bezkonkurenční langoše a i s tatarkou. A my jsme tímhletím otevřeli vlastně takové langošové peklíčko, protože já tady mám desítky, možná stovky zpráv, ve kterých nám doporučuje ty nejlepší langoše a jsou naskrz celou Českou republikou, takže kdybych to tady četla, nedělám nic jiného. Jenom bych měla ještě takovou podotázku.
0: Ano.
1: Mě by zajímalo, kolik vlastně ten langoš normálně stojí, protože já si myslím, že by se měl vejít třeba do stovky, jako určitě do stovky. Dobře, 120, jo, ale na Staromáku, v zimě, na trzích, 220 korun. A jo, to tak, mě málem položilo.
0: No, a to je i festivalová cena, že jo? Tak jo? Jako dneska už, no, jako jo, no.
1: To je raketa.
0: No je, no. Hanka ještě taky, její langoš, pozor.
3: Nejlepší langoš, jaký jsem kdy jedla, je v Hloubětíně. Je to na náměstníčku a dělají tam na sladko, na slano. Jako děcka si tam užijí. Nic lepšího opravdu jsem ještě nejedla. Tolik kombinací na langoše, kolik je tam, opravdu jste asi ještě nikdy neviděli.
0: A vidíš další doporučení, jenom ale pozor, jakmile bude špatný to těsto, a nebo to bude hodně jako nepovedený a bude tvrdý, když to vytáhne. Někdo to neumí udělat to těsto, tak to potom nezachrání ani ta tatarka, ani nic jako jinýho, žádná ingredience. Těsto je základ, podle mě.
1: Ahoj, já jedu do Hloubětína. Pa, pa.
0: Napište nám taky nejenom na langoše kam, ale i jak je to s koupáním. 605 222 007. Ať zvládneme ten další tropický den. Impulzovi přeji dobré ráno.

0: Posloucháte Impuls, Impulzovi přejí dobré ráno, hledají se milionoví kolegové, protože tě můžete zahrát a já jsem si tak jako vybavil vždycky ty týmy, kdy různě jsem procházel taky za svůj život několika pracovními kolektivy a teď je pozor, tam jako vždycky šlo o to, a to se jako často k tomu sklouzne, možná i u vás práci, že pořád se tam nenadává to nádobí do té myčky a vždycky pak se udělali tabulky na to, kdo tam jako chodí, že jo, a dává to tam ty služby a tak. A možná máte služby na něco jiného, ale to je taková věčná hádka v těch kolektivech, takže jestli máte kolegy, co plní tu myčku, těm bych třeba zahrál u nás.
1: Jo, těm jo, a těm, co dovírají ledničku taky.
0: Ano, to je problém tady u nás, máme nalepeno na lednici, dovírejte ty dveře.
1: Dovírejte ty dveře.
0: Každý kolektiv má své problémy.
1: Ano, jestli u vás někdo ta dvířka dovírá a dává nádobí do myčky, tak je milionový kolega a zaslouží si 7 pecek u Vlastíka Kurce. Přihlaste ho přes impuls.cz, no a Vlastík už to všechno spunktuje a písničky zahraje.
0: A prostě zmíníte jenom ty kolegy, co si to zaslouží a ty, co nezmíníte, tak třeba do příště se polepší. A
1: ty půjdou do pekla.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké ráno, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvě osobní auta se srazila na D6C, 6. kilometr ve směru do Prahy. Kolona měří přes 4 kilometry. Profíci z Global Assistance hlásí 2-kilometrovou frontu na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště a ucpaný je Pražský okruh před Ořechem v obou směrech. Přímo v Praze potom je zavřená Zenklova ulice v Kobylisích kvůli tragické nehodě osobního auta s motorkou a ještě tramvají. Místo se raději úplně vyhněte a hodně plná je Novopatská od Černého mostu až ke sjezdu Dokbelské. Tady si postojíte také na Barandovském mostě a v Dobříšské směrem na Smíchov. Ještě pohled na D8, 71. kilometr ve směru z Drážďan do Prahy. Tady narazil nákladák do svodidel a pozor, D1 před Brnem směrem z Prahy. Tady se popojíždí mezi 182. a 196. kilometrem. Už po ránu, nevíme, jestli to dělají vedra, ale tak silný provoz, co si budem povídat. K tomu ty tropické teploty, hlavně přes den opatrně za volantem a dejte nám vědět, když na něco narazíte přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007.
2: Znáš z fyziky takový ty příklady jako cyklista vyrazí z bodu A, ve chvíli, kdy ujede 20 kilometrů, přidá se cyklista B a blá, blá, blá a ty máš dopočítat, co měl cyklista v batohu. Jo, tak já jsem pořád u toho, že cyklista ještě ani nevyjel.
1: Jo,
2: tak
1: znám.
2: Takhle nějak to budeme kombinovat i s panem profesorem za chvíli.
1: No lépe se to počítá ráno, než potom, až bude 40 odpoledne.
2: To je pravda.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Za chvíli pokračujeme třeba s italskou muzikou a teď to bude český pan profesor.
1: No jo, a ta fyzika, pojďme na ní.
0: Tak pozor, pane učiteli.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno z Vysočiny. Je to kraj, který je pro cyklistiku jako stvořený, ale protože já už mám svůj věk, tak jsem na Vysočinu. Si radši vezmu elektrokolo. Těch kopců je tu opravdu dost. Teď ale pojedeme z kopce, protože dnes mám pro vás otázku z fyziky. Když cyklista sjíždí z kopce u Nového Města na Moravě, jeho polohová energie se za A zvětšuje, za B nemění, za C zmenšuje. Asi jsem vám trošku zamotal hlavu, že? Ale polohová energie se cestou z kopce dolů za C zmenšuje. Gravitace ji postupně přeměňuje na energii pohybovou, kinetickou, což způsobuje, že samovolně zrychlujete. Hezky si dejte opáčko ze zákona o zachování energie, ať to v září nemáte za pět. Hezký den plný pozitivní energie přeji. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Před 8 hodinou hrajeme filmově s Jamesem Bonda, Skyfall, Adele. Za chvíli žijeme českou muzikou, budou mandraže, hledá se žena hned po zprávách s Lenkou. V Praze 8, Zenklově ulici, blokuje provoz tragická dopravní nehoda. Podrobnosti získáte za malou chvíli. Ještě informace o počasí. Kláry, jak bude?
1: Bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teplota 34 až 38 stupňů Celsia.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Východem Polska se rozezněl letecký poplach. V Praze došlo k tragické nehodě s tramvají. V Japonsku zatkli bezohledného muzikanta. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na východě Polska zněl v noci letecký poplach. Vojenská stíhačka F-16 letěla zasáhnout proti letícímu objektu. Podle agentury Reuters to uvedla polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích byly sirény slyšet několik minut. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu objevili v poli kráter velký asi 10 metrů. Hasiči a policisté ho zajistili a místo prověřují. Zenklovu ulici v Praze 8 blokuje tragická ranní nehoda. Havarovala tam tramvaj, auto a motocykl. Podle policejních informací na síti X jeden člověk zemřel. Tramvaj při nehodě vykolejila. Ulice bude několik hodin obousměrně zavřená a policisté řidiče žádají, aby se místu vyhnuli. Dopravní podnik na webu uvedl, že je omezený provoz tramvajových linek 3, 10 a 24. Nasazené jsou náhradní autobusy. Březovou na Karlovarsku otřásá skandál. Oblíbená pracovnice školy tam zneužila desítky žákyň. Případ sleduje i naše reportérka Martina Kroa. Pěkné ráno.
5: Dobré ráno. Asistentka školy spolu s manželem na západě Čech měla dívkám nabízet přivýdělek za prodej jejich vajíček a chtěla po nich intimní fotografie. Kriminalisté manželský pár obvinili z obchodování s lidmi. Měli zneužít dívky od 12 do 14 let, které jim posílali své nahé fotky. Trestná činnost mohla trvat i několik let. Soud ale dvojici po zadržení neposlal do vazby a lidé jsou podle zjištění i dnes CZ v malém městě o to víc naštvaní. Podle tamního starosty Jaroslava Bělíčka měla pracovnice k dětem blízko a vybírala si dívky ze sociálně slabších rodin a podle zjištění serveru iDnes.cz z rodin, kde se rodiče tolik o děti nestarají a také o to, s kým nebo jak komunikují. Ředitelce školy se svěřila bývalá žákyně, po které asistentka fotografie v minulosti chtěla a stále ještě chce. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Japonská policie zatkla až příliš vášnivého muzikanta. 61-letý muž totiž hlasitým hraním na kytaru nenechal víc než 7 let vyspat své starší sousedy. Podle místních médií hrával na kytaru každou noc a naplno pouštěl rádio. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů, to je podle úředníků asi stejně nahlas jako uvnitř jedoucího vlaku. Sousedům od 60 do 80 let to způsobilo spánkovou deprivaci a deprese. U čtvrtého se rozvinul tinnitus neboli neustálé zvonění v uších. Muzikanta proto obvinili z ublížení na zdraví. V jeho bytě zabavili CD přehrávače, kazetové magnetofony, zesilovače a víc než 40 kytar.
4: Sport.
3: Hokejisté pražské Sparty by rádi ukončili čekání na titul. Na jaře uplyne 20 let od doby, kdy ho získali naposledy. Pro nového trenéra Spartanů Patrika Augustu je to výzva.
6: Sparta je vždycky v Aslonci, všichni se na ní dívají. Mluví se o tom 20 let, to je samozřejmě dlouhá doba. Možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče. Ty musí jít prostě ukázat svoje nejlepší, co mají. Já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat, takže můžeme být nejúspěšnější.
3: Spartané tento týden zahájili letní přípravu na ledě. Nová extraligová sezóna začne 15. září.
0: Když my tady hledáme, jak se ochladit v těch tropech a Spartané letní příprava na ledě, začíná být hokejista. Jak jednoduché, nejde to tak rychle, ale můžete to zkusit. Nasaďte si dneska brusle. Mandraže posíláme teď.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Tuhle muziku předělala i Helena Vondráčková, zpívala Léto je léto, to se nám hodí dneska, tropické teploty. Impulzovi řeší téma právě věčného oteplování. Dneska už by mohly být i 40 na sluníčku a tak hledáme to osvěžení, jak by to mohlo dopadnout, aby jsme se schladili.
1: Někdo něco proti 40?
0: Ne, ne, ne. Jsi ty blonděta jako ty?
1: No nic.
0: Napíse.
1: Dáme se, kde se nejlépe ochladíte. Tak Mirka napsala, že nejlepší bazén je ten u nás na dvorku. Má přes 3 metry, je plný vody a můj dospělý syn do něj za celou dobu vlezl dvakrát a odůvodnil to tím, že je voda studená. Tak hlavně, že máme bazén na ochlazení. A já miluju osvěžení studeným vodním melounem a během léta jich s ním několik kilo. Mirko, díky.
0: Děkujeme za ty úžasné tipy. Další tip na ochlazení od vás, hlasovka.
2: Dobré ráno, k ochlazení. Za mě nejlépe cesta na Jižní Moravu do sklípku. Brzo ráno se tam schovat, pozdě večer vít.
0: No ale.
1: No ale.
0: No tam se dá i přespat. Tak to pozor. A posluchačka Petra.
3: Říká se, že když se chceš schladit, máš si udělat teplý čaj. A jak říká Klárka, můžeme si z toho potom udělat ledový čaj, že jo? Když zbyde.
0: Vidíš to, tak už no si dala radu.
1: Vládík hnedka ráno první, co udělal, tak si uvařil dva če. Já ti to přihřeju, nebo ti uvařím?
0: No ne, já jsem čekala, že vystydnou právě.
1: Jo, to... Nemáš to pít teplý, aby ses ochladil.
0: Tele, ale tohle je takový hrozný, že automaticky prostě jdeme po tom studeným pití, ještě do toho naházíš ten led, taky nám to říkali.
1: A je to ta chyba.
0: Ale to přece není vůbec dobrý, představ si, že si rozvařená a do sebe naleješ něco horkého.
1: No ale to tělo to, se ti schladí, opravdu to tak funguje.
0: Já vím, ale to mě nezajímá, mě jde o to, jak se cítím v tu chviličku, když to přece piju, ne, proto jsou zmrzliny.
1: Jaký a další jak by otázky? Se jmenovala zmrzlina, kdyby nebyla zmrzlina a teplina, nebo?
0: No to prostě nedá, celý tohle nedává smysl.
1: A to
0: prostě
1: by nedrželo pokupě, kdyby to byla teplina.
0: No já vím, ale taky by si nedala teplou zmrzlinu přece, jenom protože to je
1: lepší. Tak už ve chvíli, když je to teplý, zdraví. Tak to není zmrzlina, přece.
0: No to jo, tak to už jsme dál, ale na to už...
1: No proto jsem vymyslela slovo teplina.
0: Musí být doprava. Napište nám, jak to máte vy. 605-222-007.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
5: je fajn. Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobré ráno. Srážka dvou osobních aut komplikuje provoz na D6C, 6. kilometr ve směru do Prahy. Kolona tady má přes 4 kilometry. Skoro 4-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Na pražském okruhu si postojíte před Ořechem v obou směrech. A v Praze je stále zavřená Zenklova ulice v Kobylisích kvůli tragické nehodě, a to osobního auta s motorkou a tramvají. Volte včas objízdné trasy. Hodně plná je východní část okruhu u Černého mostu směrem k D10. Kolona dál potom pokračuje přes Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské, kde navíc ještě překáží nehoda. Další popojíždění to potom vás čeká na D1 před Brnem směrem z Prahy, a to mezi 182. a 196. kilometrem. V protisměru potom před exitem 134 u Měřína a pomalu to jede na trase z Tábora do Benešova mezi Voticemi a Olbramovicemi. Dlouhý seznam, dávejte pozor takhle po ránu, je na vás i na ostatní. A dejte nám vědět, když potkáte dobré zprávy, horší zprávy přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.
2: Naše české prázdniny pokračují. Přesuneme se na Vysočinu už za chvíli.

0: Hezké ráno při Impulzovi, za malou chvíli pokračujeme. Miroslav Žbírka, Marika Gombitová ve svém duetu. Teď míříme za naším zuřivcem.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: České prázdniny na Impulzu jsou v plném proudu a zuřivec je samozřejmě celý týden na Vysočině, tak jako my. No a Vysočina, to je nádherná příroda, taky hory, kopce a konkrétně třeba Žďárské vrchy. Dobré ráno, Aleši.
0: Dobré ráno.
3: Impulzovi, dobré ráno z Vysočiny, z mých milovaných Žďárských vrchů. Před hodinou jsme se teda slyšeli přímo z 9 skal, což je tady vlastně nejvyšší vrchol, 836 metrů, není to nic záludného, nic složitého, prostě tam vyběhnete s malou opatrností, abyste si něco neudělali a pak už jste zase dole a potkáte tady třeba jako já 14 sympatiáků, kteří sem přijeli na čundr, nebo co to je, ahoj, já jsem Aleš.
4: Já jsem Michal.
3: Čau Michale, co jste, vy jste jako nějaká partička nebo nějaký tábor, co to je?
4: Jo, my jsme mládež Církve bratrské.
3: Aha.
4: A přijeli jsme z Havlíčkova Brodu.
3: Dobře.
4: A půjčili jsme si od Lesů České republiky tenhle ten bejvalej lovecký srub.
3: Četl jsem o něm, že tady vlastně pod těma 9 skalama je, takže vidím, že to žije, to je dobrý a 14 krásně lidí tady to užijete. Tak vy jste z Vysočiny, jak jsem říkal, vlastně Havlíčkův v Brod, že jo? Takže tak tady jsme, jasně, to je krásný místo, ty Žďárské vrchy. Co tady máte vy v plánu?
4: No my tady máme v plánu týden se pohybovat právě na těch 9 skalách.
3: No. Takže i lezete?
4: Budeme trošku líst,
3: ano.
4: Ale jenom málo, spíš slaňovat a pak to tady celý proběhnout, všechny ty skály, co jsou tady v okolí, 4 palice, perníčky, no a pak už bude sobota a jedem domů.
3: Jasný, a víš, když jsi z té Vysočiny, a my se tady pohybujeme celý týden na té Vysočině, jo. Kam bys mě pozval ty, jako prostě tady člověk rodilej z Vysočiny?
4: Já z Vysočiny u dolí Doubravy, Chotěboř, Bílek a tam. To je prostě překrásný. A pak ještě potom dál, chytu si ho údolí, na té stejné řece dál, přehrada Pařížov a tam se mi to líbí.
3: No tak si to moc užijte tady.
4: No,
3: krásný ten celý týden tady prostě v nádherné přírodě Žďárských vrchů a já se třeba budu těšit, že se někdy zase potkáme. Ahoj.
4: Ahoj, ahoj, ahoj.
3: Tak Impulzovi z Vysočiny, krásný den, ahoj.
5: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: Letní téma schlazení, o tom dál hned po krátkých zprávách s Lenkou. Do toho přijdou Mirai, Summer Love, ono potom, když ale potkáte nějakou letní lásku, tak se vám zapadou lítka, takže se moc neschladí, to vlastně musíte to vymyslet možná dvojnásob. Nicméně, než přijdou zprávy, ještě Kláry, prosím tě, jaké dneska bude počasí?
1: Hezky, jasno, polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Olomouc aktuálně 23 stupňů a jasno, píše Dana, ve Zlíně 24. A zdraví nás Adela. My zdravíme vás, děkujeme za všechny vaše zprávy a pište dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Zítra vychází týdeník téma. Bolest hlavy zná 90% naší populace. Jak ji lze spolehlivě vypnout? A co skutečně zabírá? Navíc v čísle rozhovor s hercem Romanem Zachem. Čtěte už zítra v týdeníku téma. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
4: Jsou tu zprávy jednou větou v 8:30 Alenka Svobodová. Teploty můžou atakovat 40 až do zítřka, o víkendu se přechodně ochladí. Vojenský letoun F-16 v noci letěl zasáhnout proti objektu letícímu na východě Polska. Na letošním festivalu hrdosti Prague Pride v Praze budou posílená bezpečnostní opatření v reakci na sobotní útok na podobnou akci v Berlíně. Při nehodě vrtulníku na západě Argentiny zemřelo 7 policistů a hasičů. Fotbalisty Jablonce dnes čeká odveta druhého předkola konferenční ligy s chorvatským Varaždínem. Hradec Králové vyzve v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tromsø.
0: Klárkou vám přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: A naše víkendové téma, ale na víkend vlastně taky se můžeme připravit, jak se ochladit.
1: Musíme.
0: I na víkend, ono se nás ty tropické teploty budou držet. Za chvíli to zase rozebereme, teď Miraj.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Klárka a Vláďa vám přejí dobré ráno, to je dnešní sestava impulzových a dneska pořád řešíme to teplo, ono bude ještě teplej, než bylo včera, my se potřebujeme schladit s vaší pomocí.
1: A vy nám píšete, kde se schladíte nejlépe, dáváte nám tipy na koupaliště, dáváte nám tipy na různé venkovní koupání a je to přírodní koupání, takže ať už jsou to jezera nebo rybníky. No ale teď se přesuneme na Vysočinu, protože na Vysočině jsme celou dobu, tak by bylo fajn to tam zakončit. Na Vysočině je krásné koupaliště v Bystrici nad Pernštejnem. Levno, čisto, pohoda. Tak to nám napsala Ilona a ještě přidává, že taky Olešnice na Moravě a taky nádhera a taky za pusu.
0: Že tady máme jednu WhatsAppku od Vojtěcha.
2: Já jsem Moravák, mám sklípek, když je takovýhle horko, jak je třeba dneska, tak si zajdu do sklípku, dám si pár skleniček dobrýho vína, krásně se ochladím, ale nejhorší potom je ta facka, když člověk vyleze ven a je venku 35 stupňů.
1: No, tak no, musíte počkat, až se ochladí, třeba za týden.
0: No, nebo nevylezejte, no, to je vlastně obdobný. A ještě tady máme pár rychlých reakcí.
3: Dobré ráno, impulzovi. Ranní osvěžení může být i vlažná sprcha. Přeji krásný sluneční a teplý den.
1: Taky jsme otevřeli téma, jak by se mohla jmenovat zmrzlina, kdyby byla teplá. Jakože by prostě už nebyla zmrzlina, tak já jsem říkala, že to je teplina. A vy jste mi na to reagovali taky v mojím počtu. A Milan napsal, že zmrzlina, teplina je pak spíše grilovaná klobása.
0: No vidíte, a takhle se nám to líbí. To si myslím, že je krásné zakončení. Ne, tak ale já ty víš, jako je ti horko, tak nebudeš do sebe lejt horký čaj, ale teplina v podobě klobásy.
1: Ta ochladí vždycky.
0: To už je v pořádku. Děkujeme za tipy, hezké ráno.

0: Hezké ráno při Impulzovi, dneska sestava Klárky s Vláďou. Za malý moment aktuální dopravní informace z 007. Nehoda dvou osobních aut stále překáží na D6, ale bude toho mnohem víc. Za malý moment jsme zpátky.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jinde country, že máte chuť vzít kotlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou osobních aut stále překáží na D6C, 6. kilometr ve směru do Prahy. Kolona tady má přes 3 kilometry. Přes 3 kilometry také měří kolona na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Profíci z Global Assistance hlásí uzavřenou Zenklovu ulici v pražských Koblisích kvůli tragické nehodě. Na pražském okruhu směrem na letiště tady se zdržíte mezi Zbraslaví a Barandovem. V protisměru vázne provoz mezi Zlíčínem a Ořechem a D1 před Brnem směrem z Prahy tady budete popojíždět, a to mezi 178. a 196. kilometrem. A ještě pohled do Plzně, Regensburská ulice před kruhovým objezdem s Folmavskou se srazila dvě osobní auta. I tady se připravte na zdržení. Dejte nám vědět přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007, jaká je ta vaše ranní skoro dopolední cesta.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.
0: Se tak při čtení dopravy jako vypadalo to, že jsem škytnul, ale to mě jenom Petr pozdravil takovou ranou dozad, ale ustáli jsme to, všechno v pořádku. Petr Berka dneska nás tady střídá. Ahoj.
4: Ahoj, Petře, ahoj, jsem ráda, že jsem taky jednu nedostala.
0: Ne, to právě tebe by pohladil, ježiši, to je ta naše plzeňská zdravice.
5: Tak já jsem nemohl mluvit, když jsi mluvil dopravy,
0: no, jasně,
5: tak jsem tě poplácal.
0: Jo, úplně jasně, silná ruka. Tak Petře, jak to je? Máš vtip pro nás taky?
5: No, vtip, jak se to vezme, jenom takovej zvířecí. Jestli máte doma kočičku, tak poslouchejte. Mm-hmm. Jo, můžu? Jo. Takový suchý uvidíme. Kocour přednáší zvířatům o nehodovosti v jejich obci. Minulý rok bylo neopatrnými řidiči sraženo u nás 19 koček. Prosím vás, pěkně ta vzádu, ta myš může přestat laskavě tleskat.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Hezké ráno při Impulzovi, dneska se stavá Klárky s Vláďou, tak snad jsme vás taky rozesmáli. Děkujeme za to, jak jste s námi komunikovali v rámci toho, že jsme hledali tu variantu, jak se ochladit, a snad byla správná někdy i langošová.
1: Víme, kde jsou nejlepší langoše, a taky jsme vám poradili, že je dobré nasadit si třeba koupací čepici.
0: Já jsem si úplně představil, jak si natahuju tu gumovou koupací čepici, víš, jak jsme museli mít
1: do
0: škole.
1: A já si představuju ten zvuk, jak to dělá takový to.
0: Jak to, ale jak to v tu chvilku zabolelo, víš, a zatáhlo ty vlasy. Jau. No, plácla to hezky. Co takové langoše? Oni mi omylem dali něco jiného. Takhle, já jsem chtěl prostě klasiku, víš, kečup, sýr, česnek, ale oni mi tam dali ten s tatarkou, já jsem ho nikdy nechtěl. No. A prvně jsem ho ochutnal a to je geniální.
1: Fakt.
0: No to je naprosto geniální.
1: No musím, já to musím mít ochutnat, to brzy jako bez toho nepůjde. Jedem rovnou, jedem.
0: Určitě. A ještě jeden tip na ochlazení od Jirky.
2: Vlezte si do sauny z těch 90, co vylezete na těch 40, tak to bude pěkná ochlazovačka.
0: Dej si toho langoše a pak si vlez takhle do té sauny.
1: To bude rychlý.
0: Ideální nápad. Děkujeme, že jste s námi vysílali, zase zítra, dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj.

0: dopoledne přejeme, za minutu bude 9, za chvilečko také zprávy s Lenkou Svobodovou. České prázdniny Rádia Impuls jsou v plném proudu, na místě máme i Tomáše, tak vás vezmeme také na Vysočinu, ale podíváme se i na počasí. Tak pojďme na to, dneska bude krásně, jasno nebo polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo taky bouřka. Teploty supertropické, 34 až 38, na severovýchodě až 34 v tisíci metrech na horách kolem 28.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Česko pohltí další horka. V Polsku zasahovala stíhačka F-16. Lék na rakovinu prsu se bude předepisovat omezeně. Je 9 hodin, zprávy přináší Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Hlavně dnes a zítra budou teploty stoupat vysoko nad 30 stupňů. Současnou vlnu veder sleduje i naše reportérka Martina Kroa. Hezké dopoledne.
4: Pěkné dopoledne. Dnešní tropický den bude jasný až polojasný s nejvyššími teplotami mezi 34 a 38 stupni a zítra může být až 39. Spotíme se i v noci, a to hlavně zpátku na sobotu, kdy teploty na většině míst neklesnou pod 24 stupňů. Dnes a zítra meteorologové varují před krutým vedrem a doporučují hodně pít. Platí také výstraha před rizikem požáru, a proto v přírodě dnes nerozdělávejte oheň. O víkendu se mírně ochladí, v sobotu se zatáhne a zaprší. Příští týden ale začne zase na horké vlně. V pondělí může být až 39 stupňů. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Na východě Polska vylétla v noci stíhačka F-16. Vojenský letoun vyrazil do akce proti letícímu objektu. V Lublinu a některých dalších obcích se podle úřadů na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Na některých místech lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. V poli pak asi 45 kilometrů jižně od Lublinu vojáci objevili asi 10 metrů velký kráter. Ten následně zajistili a prověřují hasiči a policisté. Letošní festival hrdosti budou v Praze provázet přísnější bezpečnostní opatření. Změna přichází v reakci na útok na podobnou akci v Berlíně, kde v sobotu najel útočník do davu lidí. Jeden člověk zemřel a 31 utrpělo zranění. Účastníci pražské akce Prague Pride berlínskou oběť uctí. Organizátoři to sdělili agentuře ČTK. Týdenní přehlídka o životě leseb, gayů, bisexuálů a translidí začne po víkendu. Na pulty lékáren se vrací lék na rakovinu prsu. Dorazilo ale pouze 1000 balení, a tak bude na jeden předpis možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku. Léčivo s účinnou látkou tamoxifen v českých lékárnách chybí dlouhodobě. O omezení při vydávání rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví. Další balení budou lékaři pacientovi moci předepsat nejdřív po 21 kalendářních dnech od posledního předepsání. Na webu to oznámil Státní úřad pro kontrolu léčiv. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informoval na síti X, že balení léku z nové dodávky jsou už na cestě do lékáren. Při nehodě vrtulníku zemřelo v Argentině 7 policistů a hasičů. Podle britského deníku The Sun se účastnili výcviku pro hašení požáru, který pro 50 záchranářů uspořádal argentinský hasičský sbor. Podmínky pro let byly dobré a příčiny havárie zjišťují vyšetřovatelé. Vrak je ale v náročném terénu a záchranáři k němu museli vyrazit pěšky.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
3: Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. Letní speciál České prázdniny s rádiem Impuls přináší další pohled do rodinných firem. Týden trávíme na Vysočině a náš reportér Tomáš Kabát se dnes zaměří na řemeslně dobře odvedenou práci. Dobré dopoledne, Tome.
5: Zdravím vás a mířím do městyse Budišov. Právě tam sídlí rodinná nábytkářská firma, jejíž produkty můžete vidět i na televizní obrazovce. Probereme jejich historii, podíváme se, jak funguje hierarchie, když v podniku pracují rodinní příslušníci, a zeptáme se, jak se jim daří. No a potom se podíváme do jednoho pivovaru, který začínal jako nadšenecký projekt. Nakonec se mu ale daří víc a víc. Na nové zážitky i s vámi se těší Tomáš Kabát.
0: Dobré dopoledne s Rádiem Impuls. Dneska za vlastníka Petra Berka před námi muzika jako třeba Elani, Fools Garden nebo Eva Farná. To jsou songy pro možná i vaše milionové kolegy. Za chviličku se vše dozvíte, poslouchejte Impuls.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád na Rádio Impuls. 7:07, máme tady milionové kolegy, pojďme na to.
1: Milionoví kolegové na Rádiu Impuls.
0: Milionoví kolegové na Impulsu, to je rubrika, ve které můžete poslat někomu 7 pecek za to, že prostě jsou. Na telefonu mám Pavla Skladná. Pavle, zdravím vás ve vysílání, dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Vy jste se přihlásil se svojí firmou, nebo asi to není vaše firma, nebo je to vaše firma?
2: Není to moje firma, jsem tady zaměstnanec.
0: A můžete nám říct, čím se firma zabývá?
2: Firma se zabývá vlastně mraženým pečivem, takže dodáváme do celého světa mražené pečivo.
0: Co přesně vy děláte za pracovní pozici, řekněte nám.
2: Já tady se starám o majetek, jsem účetní a jsem taková kancelářská krysa.
0: Takže dá se říct, že taky komunikujete se všemi a že je máte pěkně na očích.
2: Je to tak, máme tady open space, takže tady komunikujeme.
0: Dnešní čtvrtečních 7 pecek patří vám a vaší firmě, tak koho byste třeba jmenovitě chtěl pozdravit ve vysílání a třeba jim poděkovat za to, že prostě jsou v práci?
2: No já tady hlavně děkuju Janě, pak tady Milanovi a hlavně mýmu šéfovi, který je na nás opravdu hodnej a moc si toho vážím.
0: Víte co, Pavle, to slyšíme strašně moc rádi, protože když je šéf hodnej, tak potom se pracuje úplně s jinou atmosférou. Je to tak?
2: Je to tak, úplně co jinak chodí do práce.
0: Takže díky za to, díky za vaše přihlášení na www.impuls.cz a právě teď vysíláme 7 pecek bez přerušení, bez jediné reklamy právě vám dokladne. Mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou.
2: Děkuju moc, naschle.
1: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

0: Rádio Impuls. Hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam.
1: Pokým

0: kdo putovali do Kladna, další zase zítra po 9. hodině, tak se přihlaste i vy a poděkujte osobně vašim milionovým kolegům. www.impuls.cz. My žijeme českou muzikou, za okamžik pošleme českou klasiku, tady vidím pro tuto hodinu trio Zagorová, Kotva a Ložek, taky bude Marek Ztracený a ještě něco mezi tím Queenie a další. V kalendáři je 30. července, pěkně nám to utíká a jaké události se vážou na dnešní datum, to budou informace připravené ve vysílání Impulzu zhruba za 8 minut, tak zůstávejte s námi a mějte pěkné dopoledne s Impulzem.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Show Must Go On na Queeni na Impulzu, tak snad potěšili. A pokud nahoru čekáte na českou muziku, českou klasiku, tak bych tu měl Impulzovit skrvičku a skladbu Dneska už to vím. Vy taky budete vidět, co všechno se stalo 30. července. Jdeme na kalendář. Právě před 60 lety položili na Ještědu základní kámen budoucího krásného hotelu s vysílačem. Před 5 lety kajakář na divoké vodě Jiří Prskavec získal na olympijských hrách v Tokiu zlatou medaili, stejně jako judista Lukáš Krpálek v kategorii nad 100 kg. Naše sportovní plavání dneska slaví významné výročí. Je to přesně 55 let ode dne, kdy otužilec František Venclovský jako první Čechoslovák překonal kanál La Manche.
1: S těmito slavnými slovy Venclovský vylezl z vody na britském pobřeží. O zdolání průlivu se neúspěšně pokoušel už o rok dříve a byl u toho i kameraman Pavel Křížek.
2: On byl těsně před utopením, on si neřekl to, že ho chce vytáhnout z moře, tak on tam plakal a jenom říkal: Pavle, teplo, nebylo by trochu tepla.
1: Křížkovo vyprávění pro českou televizi doplnila taky Venclovského manželka Pavlína. I ona Františkovi pomáhala, aby to na podruhé zvládnul. Klíčové bylo třeba sehnat lepší brýle. Ty staré mu totiž propouštěly slanou do očí.
3: Já jsem koupila 2 kila soli, napustili jsme plnou vanu vody a 2 dny jsme se nekoupali a ty brýle tam ty 2 dny byly, aby poznal, jestli se to odlepí nebo ne.
1: Neodlepilo a Venclovský La Manche zdolal. Z Francie do Anglie neplaval po absolutní přímce a urazil tedy 650 kilometrů za 15,5 hodiny. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Tomáši, děkujeme, takové jsou dnešní události. Vymějte s Impulzem hezké dopoledne.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

muzika pro radost a zároveň česká klasika trio Zegrová a Kotval Tahložek. Po dopravě přidáme i Vanastovky a Kouzlo a tak trochu čarovat budeme v našem s vaším přispěním na Českomoravsko-slezských silnicích. Ano, doprava 007 už za chvíli a podíváme se tam společně na zdržení, které vás čeká a nemine, pokud jdete k ruzinskému letišti vlastně ve směru od dálnice D7 a taky z Pražského okruhu. Vše upřesníme v dopravě 007 do 2 minut.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Se společně podívat na silnice. Já přidážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Assistance Marta Rafajová právě teď na telefonu. Marto, ahoj.
2: Ahoj Petře, hezké dopoledne. Kratší zdržení naberete na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova, a to i v opačném směru. Ucpaný je příjezd do Prahy po plzeňské D5 od Rudné. Kolona dále pokračuje na pražském okruhu od Chrášťan po Ořech, kde se navíc na 22. kilometru před sjezdem na Jinočany srazilo osobní auto s nákladním. V protisměru budete pojíždět od Vesce po Barandov. Na dálnici D1 před Brnem od Prahy pomalu jedou převážně kamiony od Ostrovačic. Tradičně zpomalíte na hlavním tahu z Humpolce do Pelhřimova u Vysterkova a na 38 z Havlíčkova Brodu na Jihlavu u Štok. Na zdržení se připravte na cestě z České Lípy na Mělník mezi Medonosy a Želízy. A aktuálně máme hlášenou vážnou nehodu osobního auta s chodcem ve Frýdku Místku v Ostravské ulici. Z Global Assistance Marta.
1: No je toho dost na čtvrteční dopoledne a ještě se nám hlásí teď jeden z našich dopravních agentů z dálnice D1. Tak vlastníku, povídej, kde přesně to stojí?
3: Za Lipníkem nad Bečvou, 304 km směr Ostrava, je uzavírka a jízdí jenom průze 3:1, říkají tam druhý, takže sjeďte na Lipník hranice a obyte, to je tam teď momentálně 3-kilometrová kolona.
1: Vlasto, díky, a na závěr ještě pro vaše doplnění nebo upřesnění telefon 605 222 007. Taky máme žlutou mobilní aplikaci, která je v tomhle úžasná. Žádná registrace, poslech kdekoliv na světě, hry a soutěže nebo přes ní namluvíte. Jakýkoliv vzkaz do tématu nebo do dopravy 007. Vyzkoušejte a stavujte z Google Play nebo App Store. Vanastovky už za chvíli, teď pár letních rytmů a Marquez.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Jsme Impuls a jsme rádi, že jste s námi ve čtvrtek dopoledne předposledního července. Za chvíli bude 10 a bakterie. Ty jsou velkým problémem v těchto vedrech a kde si dát pozor. Ve zprávách to s Lenkou rozebereme, po zprávách rozjedeme další hoďku z Činasky, ale teď už všeho nechme a pojďme za počasím. Dneska bude jasno nebo polojasno, jenom na jihu čekáme odpoledne, nebo spíše večer při zvětšené oblačnosti, možná přáňku, možná to i zabouří. Teploty vystoupají na 34 až 38. Na severovýchodě bude v úzovkách méně, v maximech 31 až 34 a na horách 28.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: Na východě Polska mohla dopadnout ruská raketa. Bobři ohrožují turisty u Telče. Americké ministerstvo spravedlnosti odhaluje Bidenovu zmatenost. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Polsko je na nohou. Policisty a hasiče zaměstnává kráter v poli. V noci navíc na východě země vylétla stíhačka F-16, která vyrazila do akce proti letícímu objektu. V Lublinu a některých dalších obcích se podle úřadů na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Ukrajinský ministr zahraničí na síti X uvedl, že objekt, který dopadl asi 45 kilometrů od polského Lublinu, byla ruská raketa. Polské úřady ráno oznámily, že na východě země dopadl neznámý objekt, u kterého zatím ověřují jeho typ a původ. Podle mluvčího polské vlády míří na místo premiér Donald Tusk. Provoz se v Zenklově ulici v Praze 8 podařilo po tragické srážce obnovit. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta ráno zemřel řidič automobilu. Motocyklista utrpěl těžké zranění. Policejní mluvčí agentuře ČTK sdělil, že tramvaj po srážce vykolejila. Dopravu v místě zajišťovaly náhradní autobusy. Bobři řádí v oblíbeném rybníku u Telče. Nahlodané stromy tam ohrožují turisty. Bobří dovádění sleduje i naše reportérka Martina Kroa. Pěkné dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Na nebezpečí pádu stromů na hrázi velkého pařezitého rybníka upozorňují nové cedule. Rekreační místo u Telče na Vysočině je turisticky oblíbené. Návštěvy výletníků ale v posledních týdnech komplikují hodně aktivní bobři. Třeba o víkendu jim do cesty pokáceli vzrostlý topol. Píšou o tom novinky.cz. A tihle dřevorubci s placatým ocasem mají rozpracovaných ještě spoustu dalších stromů, které nejspíš brzy pošlou k zemi. Největší evropský hlodavec je kácí šikovně tak, aby spadly do vody a on se pak pohodlně a bezpečně dostane k větvičkám. Bobři přitom u rybníka u Telče pracují až poslední dva roky. Letos podle ředitele Vysočinského pracoviště agentury ochrany přírody a krajiny vypadá už na funkční rodinu. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Tajné pásky Joea Bidena jsou venku. Zveřejnilo je po dlouhé právní bitvě Ministerstvo spravedlnosti Spojených států. Zvukový záznam odhaluje zmatenost ex-prezidenta dlouho předtím, než se o tom dozvěděla americká veřejnost.
6: Nahrávky vznikly během vyšetřování držení tajných dokumentů. Prezident v rozhovorech zápasí s vybavováním základních jmen a událostí. Mluví nesrozumitelně s dlouhými pauzami. Republikáni tvrdí, že jde o důkaz maskování kognitivních problémů. Bidena. Demokraté ostře protestují, zveřejnění audia označují za politicky motivovaný krok a nahrávky za vytržené z kontextu. Mnoho řadových Američanů pak považuje zmatenost Bidena za uzavřený problém a nechtějí se k tomu vracet. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Fotbalisté Jablonce si dnes potřebují naklonit štěstěnu. V odvětě druhého předkola konferenční ligy přivítají chorvatský Varaždín a budou proti němu odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy 2-3. Pokud by se jim dvojutkání otočit nepovedlo, rozloučili by se s účinkováním v soutěžích UEFA hned na začátku. Dnešní duel má výkop v 6 hodin večer. O hodinu později pak začne i klání Hradce Králové. Ten se pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou Hradečtí po výhře 1-0 z Norska.
0: Pohodové dopoledne, kdo z vás posloucháte Vlastíkovo dopoledne pravidelně, tak dobře víte, že v této hodině budeme cestovat s Jirkou Kolbavou. Dnešek bude patřit Švédsku. Poslouchejte Radio Impuls, mějte radost a mějte dobrý poslech. S vámi je Petr Berka a teď také česká muzika. Činasky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a jojo band. Sobota v 8 večer.

0: je pořádku, jsme Impuls, přejeme nadále dobrý poslech, práce, ať vás nikdo nerozčiluje, ať to pěkně utíká, přece jenom víkend už je opravdu za dveřmi, tak si prosím vás nic nekomplikujte a bavte se s námi s muzikou. Slovenská PH a Zpomal, to bude trochu i rada pro naše dopravní agenty, protože stále je dost problémů. Hodně silný provoz sledujeme na pražském okruhu v úseku Hradecká D11 Černý mostek Beli, je to ve směru od Štěrbohol na Letňany. Nejenom tam se s vámi s dopravními agenty podíváme už za chvíli v dopravě 007.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na 11, tomu 3 minuty, posloucháte Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hodně se nám ucpává pražská Strakonická ulice mezi Barandovským mostem a Chuchlí směr Příbram. Slyšeli jsme, že tady přikáží nehoda. Silný provoz sledujeme na pražském okruhu v úseku Hradecká D11, Černý most k Beli. Je to ve směru od Štěrbohol na Letňany. Řidič Karel nám taky hlásí policejní hlídku na severu Čech. Karle, povídej, kde přesně, prosím tě, hlídkují.
2: Trasa most Chomutov, Chomutov most, řádí šedá škodovka, právě teď někoho zastavili, sice na majáčky, ale možná ho pozvali na grilovačku, tak nikdo neví.
1: Karle, díky, tak ať se vám to neprodraží. Abychom udělali za dopravu taky tečku, tak je třeba připomenout telefon 605 222 007, ale dát vědět nám můžete i přes žlutou mobilní aplikaci, kterou můžete vyzkoušet třeba do další dopravy 007 zhruba za půl hodiny. Běha zpomal a léto v plném proudu, tak přidáme i něco letního. Jsme Impuls.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: A ty houby magicky už na vás čekají, jen co se podíváme na skok k impulzovým. Velká smůla, Jirko! Ano, posluchač Jirka dneska impulzovým nezvedl telefon. My hrajeme o 10 000 korun za pouhé zvednutí telefonu a ohlášení správnou větou Halo, tady impulzově. Dokonce vše můžete i zdvojnásobit, když jste odvážnější typy. Jsme rádio plné peněz a budeme zase zítra, kdy opět mezi 5 a 9 budeme volat dost možná i vám. Pokud s námi hrajete a pokud ještě nejste ve hře, tak můžete vše napravit pouhou SMS. Je to prémiová SMS-ka v hodnotě 9 korun, pak je tady možnost přihlásit se zadarmo na impuls.cz nebo skrze žlutou mobilní aplikaci. I tady platí, že čím více registrací uděláte, tím větší šanci máte. Tak kdo máte teď chvilku, podívejte se na www.impuls.cz, kde najdete vše o hře Halo, tady Impulzovi.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebije i Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
9: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
15: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Jste spolu s námi na špacír, cestování máme rádi, kdo by taky neměl, že ano, a třeba náš kolega Jirka Kolbaba je cestováním posedlý vlastně celý život a my máme to štěstí, že nám ovšem taky na Impulzu povídá a vlastně povídat bude.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
0: Tak pěkné dopoledne, Jirko, jaké švédské inspirace nám dneska nabídneš ve vysílání rádia?
2: Ahoj Petře, nejen ze Švédska, ale dokonce i ze sousedního Norska. Poslední trek jsem si užil v národním parku Fulufjellet a přírodní rezervace je tam plná vřesovišť mokřadů a přesně se ve spodních partích jsem se dostával přes takové důmyslné pohodlné chodníky a následovalo náročnější stoupání na vysokou náhorní plošinu, hodně přes kameny, vřesy, trávy a lišejníky a pak jsem došel až Old Tíko, což je nejstarší strom světa. A kolem nejvyššího švédského vodopádu, který jsme jmenuje Njupeskor, jsem se snažil vrátit dolů do nižších partí národního parku. Pak jsem byl překvapen třeba množstvím lidí, kteří v ten den vyrazili trekovat do přírody. Tady na severu Evropy je to asi úplně běžné. Oni opravdu ke sportu mají úžasný vztah. Přes hluboké lesy plné statních sobů jsem pak přejel neviditelnou hranici do Norska, tady si člověk opravdu neuvědomuje, kde je hraniční přechod. Na východě je známé norské lyžařské středisko, které jsme Trysil. A je zde 70 sjezdovek, 40 vleků a známé zázemí pro rodiny s dětmi. Tady je dokonce 500 kilometrů upravených běžkařských tratí. Ale teď je léto a v létě je to meka sportovců na horských kolech. A těch je tady také velké množství. Středisko je oblíbené i pro obyvatele Oslo, i když se sem z Oslo dostanete autem asi až za 3 hodiny. A popísnice popíší další skvělou aktivitu v okolí města Trysil.
0: Moc hezké povídání, Jirko, díky a těšíme se popísnice.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka

0: posloucháte Impuls, Ricky Martin na Impulsu. S Jirkou Kolbavou, s naším cestovatelem, se dneska touláme nejenom po Švédsku. Před námi na Impulsu ještě před druhým povídáním s Jirkou Kolbavou hudební pozvání. Tohle bude klasika z naší Impulsové skrabičky, Helena Vondráčková, a vydáme se vzhůru k výškám. Ano, letíme dál na sever.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbava.
0: Tak jo, pokračujeme. Jirko, prozraď nám tedy něco o městečku Trysil. Jirko, slyšíme se?
2: Trysil není název městečka, ale i řeky. A řeka Trysil je pozoruhodně klikatá, je takovou skvělou klikatící se linkou v zalesněné krajině, ta se jmenuje Inlandet a je ve východním Norsku. Mnoho širších úseků je klidných a několik společností zde nabízí k pronájmu kajaky, kánoe, a je to opravdový relax. Pluje se velmi klidně po světlé, krásné vodě, ta je průhledná, nádherné. Jsou tam zúžené pasáže řeky také v některých úsecích a tam se pak nabízejí naopak adrenalinové aktivity a velké dobrodružství. V Peřejích si zde užívají zkušeně raftaři. A v řece je několik fotogenických ostrůvků a na přítocích i dokonce četné vodopády. A Trysil Lva je také vyhlášeným revírem pro rybáře. No a pak jsem přejel na letiště Gardermoen u Oslo a s dvouhodinovým letem jsem přiletěl zpět do Prahy. To znamená co? To znamená, že zítra vám dám inspiraci z úplně jiného koutu světa a už se na to zase těším. Naslyšenou.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsové.

0: Česká klasika a ne ty největší české pecky v Impulzovic krabice vždy jedenkrát do hodiny. Poslouchejte Radio Impuls, vysíláme dál a českou muzikou žijeme. Před námi Turbo a Hráč a ještě než tohle všechno vypustíme za vámi, tak nás čeká i doprava 007. A nejenom s muzikou zůstáváme, koukám na západě Čech, vydáme se tam i v dopravě. Jedete-li z Plzně na Klatovy, tak u Přeštic máme nehodu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nebudeme to zdržovat, půjdeme rovnou na věc. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Marta Rafajová z Global Assistance. Marto, vítej.
2: Ahoj Petře, hezké dopoledne. Na trase Sklatov do Plzně za Přešticemi se srazila dvě osobní auta. Počítejte s kolonou v obou směrech. Na hlavním tahu z Hradce Králové na Jičín před Úlibicemi zasahují hasiči u požáru vozidla. I tam se zdržíte obousměrně. Další požár vozu je hlášený na cestě z Teplic na Bílinu za Chotějovicemi. Na zdržení se připravte na příjezdu do Prahy po D7 z Chomu a to i v opačném směru. Ucpaný je příjezd do Prahy po plzeňské D5 od Rudné. Kolona dále pokračuje na pražském okruhu od Chrášťan po Ořech a v protisměru od Lohkova po Barandov. Zpomaluje východní spojka od Černého mostu přes celou Novopatskou ulici až ke sjezdu na Kbelskou. Důvodem je rekonstrukce vozovky. A tradičně se popojíždí na hlavním tahu z Humpolce do Pelhřimova v úseku mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a ještě na 38 z Havlíčkova Brodu na Jihlavu u Štok. Marta,
1: díky, ještě na mě vyskočila jedna zpráva. Zhruba 25 km měří kolona kamionu na D1 před Brnem směrem z Prahy. Pomalu to jede mezi 138. a 134. kilometrem D1 ve směru na Prahu. V Praze je kvůli nehodě zasekaná Strakonická ulice směrem od Smíchova na Příbram. Tak s tím prosím vás pěkně počítejte. Jinak díky všem, kteří nám voláte a podílíte se na dopravním zpravodajství 605 222 007 nebo je tu i žlutá mobilní aplikace.
0: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.
1: A my jdeme dál, za chviličku slíbení Turbohráč a před námi Adele. Dobrý poslech vám všem. Hello.

0: Dneska ta třicítka v kalendáři, asi nic dobrého, člověče, dneska ráno v Praze, teď ve Zlíně další tragédie, co se to sakra lidi dneska děje. Vše uslyšíte na Impulzu a abychom se těšili na další třeba radost ze života. Někdy v té záplavě negativních zpráv, které slýcháme všude kolem, tak si zahráme něco moc hezkého a snad i v práci přijdete s námi na Impulzu na trochu jiné myšlenky. Dnešek bude v Česku super tropický se sluníčkem, jenom při zvětšené oblačnosti a to bude spíše na jihu nějaká přánka nebo i bouřka, bude to spíše v odpoledních nebo možná až večerních hodinách. Teploty budou atakovat 40. nejčastěji 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34 a na horách kolem 28.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Bardotky se řítí!
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebije i Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
6: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
7: Další horko dorazilo do Česka. Ve Zlíně srazil vlak člověka. Znojemští policisté hledají 15-letého chlapce. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Horko v Česku předvádí, co umí. Rozjíždí se vlna veder, kdy hlavně dnes a zítra budou nejvyšší teploty stoupat vysoko nad tropickou třicítku. Dnes naměříme až 38 stupňů, zítra i 40. O víkendu sice vedro zvolní, stále se ale budou teploty točit kolem 30 stupňů. Na Moravě čekáme ještě větší teplo. Vyplývá to z informací a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj se v sobotu na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Ve Zlíně srazil vlak člověka. Policejní mluvčí to řekla agentuře ČTK. Informace o zdravotním stavu sraženého zatím neměla. Provoz na železniční trati mezi stanicí Zlín Střed a Lípou na Zlínsku je po nehodě zastavený. Cestujícím slouží náhradní autobusová doprava. Na webu to uvedly České dráhy. Podle odhadu správy železnic by omezení mohlo skončit asi za půl hodiny. Znojemští policisté pátrají po 15-letém Konstantinu Skibovi. 18. července odešel po hádce s rodiči z domova a dosud se nevrátil. Rodina očekávala, že se po pár dnech vrátí, když se tak nestalo, nahlásili ho jako pohřešovaného. Z dosavadního pátrání vyplývá, že si mladík nejspíš užívá bez omezení prázdnin a záměrně se skrývá. Chlapec je ukrajinské národnosti, je 175 cm vysoký, má hnědé vlasy a hubenou postavu. Jakékoliv informace o pohřešování volejte na policejní linku 158. Plavební stupeň Děčín by se měl začít stavět do 3 let, tvrdí to ministr životního prostředí Igor Červený. Nové zdymadlo by podle vlády i Červeného zajistilo celoroční splavnost Labe v úseku z Ústí nad Labem po hranice s Německem.
8: Ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí v rámci společné pracovní skupiny s ministerstvem zemědělství, jsem vlastně předsedou té skupiny, tak připravujeme podání EIA a samotná výstavba by měla být zahájena na pomezí srpna a září roku 2029.
7: Nový plavební stupeň Děčín na Labi by měl stát mezi 6 a 8 miliardami korun. Z toho čtvrtina je určená na opatření, která mají kompenzovat dopady na životní prostředí.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
7: Město Cheb začíná s modernizací křižovatek. Někde jsou nutné stavební úpravy, jinde postačí jen nové technologie pro semafory.
9: Upravit se má celkem 18 míst a to za 70 milionů během 3 let. Křižovatky získají především videodetekční smyčky, které umožňují cílené řízení provozu. Snazší bude nejen průjezd záchranářů, ale také autobusů MHD. Někde se totiž objeví nové odbočovací pruhy. Samozřejmostí se pak stane napojení křižovatek na dispečink městské policie. Radnice slibuje, že po modernizaci bude průjezd Chebem plynulejší. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Zprávy s Lenkou Svobodovou jsou za námi, pojďme dál. České prázdniny s Rádiem Impuls tento týden trávíme na krásné Vysočině. Po 11:30 se nám přihlásí do vysílání náš Zuřivec, který tam taky se tam toulá, leze na skály a dělá vše proto, aby nám všechny dojmy předal do vysílání. Tak zůstávejte, já jsem Petr Verka, jsem stále s vámi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem Impuls. Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu

0: Pěkné letní ráno, my žijeme na Impulzu i 30. července letní muziku a takových songů ve vysílání máme hned několik. Ta další nebude vyloženě letní, i když proč ne, kým prý mne spíš radost vám udělá i Honza Hanousek, náš hudební šéf s muzikou od Blondie a tuto sérii otevře už za malou chvíli taky hvězdná Taylor Swift. No a co informace, ty další budou ryze dopravní, jelikož i na vás dopravní agenty myslíme, a tak se za chvíli podíváme na různé zádrhly, podíváme se i na D1, kde nám hlásíte zádrhly nebo spíše šňůry kamionu ve směru od Brna na Prahu. Pak tu máme i problém, jedete-li z Mikulova na Brno a jsou i další a další, tak opatrně a vše podrobně v dopravě 007 už za chvíli.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
3: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou, a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě, a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
9: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
10: Radio Impuls, doprava 007.
0: Jsem zpět a přivážím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 8-kilometrová kolona se sune před Mikulovem na tahu Vídeň-Brno na rakousko-české hranici. Šňůra kamionu popojíždí i na D1 v úseku mezi kilometry 172 a 196 na příjezdu do Brna od Prahy. D1 se ucpává ještě mezi 138. a 134. kilometrem ve směru od Brna na Prahu. Více jak 2 kilometry měří kolona v Praze ve Strakonické ulici mezi Smíchovem a Chuchlí ve směru na Příbram. Máme tady bouračku. A tradičně se taky ucpává příjezd do Prahy do Plzně nebo od Plzně v úseku Rudná Ořech směrem od D5 k dálnici D1. Přejeme šťastnou cestu, jsme Impuls, jsme stále s vámi, do vysílání se nám a můžete ozvat přes žlutou mobilní aplikaci nebo jednoduše zavolejte na 605 222 007. Blondie, Paolo Habera a Taylor Swift na Impulzu právě teď. Tak nadále příjemný poslech.

Vzpomínka na kapelu Blondie v našem stále dopoledním vysílání. Za chvíli už česká klasika, Karel Černoch, Fimpozovic, Krabice, taky Bruce Springsteen nebo Krištof, tak zase pestře poskládaný hudební program a náš zvořivec, dalo by se říci, už čeká na vrcholu Žďárských vrchů, tak i jemu dáme prostor v příštích minutách Rádia Impuls. A možná ještě odbočíme k vám do práce, protože

0: poděkováním od vás, že prostě jsou a že existují a že jste s nimi v kolektivu. Moc rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin. G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: 5 minut po půl 12. Bruce Springsteen na Impulzu, taky hrajeme od něj tu velkou pecku Born in the USA a tohle byla tak klidná, příjemná a taky filmová melodie Streets of Philadelphia na Impulzu. Karel Černoch a Zrcadlo, česká klasika už za chviličku z naší Impulzovic krabičky a teď jdeme pozdravit slíbeného Zuřivce na Vysočinu.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy, naše české prázdniny s rádiem Impuls pokračují na Vysočině. Tam je i náš zuřivý reportér Aleš, který se dneska vydal do přírody Žďárských vrchů. Aleše konkrétně zajímal jejich nejvyšší vrchol.
2: To je konkrétně 9 skal, což je vlastně malé skalní městečko, rozkládající se na 1 km². Když tam dojdete, vyšlápnete si to do 836 metrů nad mořem. A třeba dnes odtud bylo vidět na Krkonoše, Králický sněžník i Jeseníky. A pod vrcholem jsem potkal partu mladých lidí, kteří patří do komunity Mládeže Církve Bratrské. A společně jsme probrali Vysočinu. Co tady máte vy v plánu?
3: No, my tady máme v plánu týden se pohybovat právě na těch 9 skalách.
2: Takže i lezete?
3: Budeme trošku líst,
2: ano.
3: Ale jenom málo, spíš slaňovat. A pak to tady celý proběhnout, všechny ty skály, co jsou tady v okolí, 4 palice, perníčky.
2: A víš, když jsi z té Vysočiny, já myslím, že pohybujeme celý týden. Kam bys mě pozval ty, jako prostě tady člověk rodilej z Vysočiny?
3: Já z Vysočiny u dolí Doubravy. Chotěboř, Bílek a tam, to je prostě překrásný. A pak ještě potom dál, chytu si ho údolí, na té stejné řece dál, přehrada Pařížov a tam se mi to líbí.
2: To je pozvánek na jednou, tak jenom vyrazit na Vysočinu. Hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Balíte, stále balíte, ještě pořád balíte. Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Karel Černoch naplnil poslední dopolední Imhozovic krabičku, další budou odpoledne. To byla písnička Zrcadlo, kdo by neznal, že ano, i tu v rychlejším tempu od Petra Muka. My si ale zahráme do dnešního poledne ještě Elány a budou i další hvězdy. Taky se zeptáme na vaše letní radosti, ale to už hodně přeskakuju. Teď ještě doprava. Po nehodě se ucpává pražská Strakonická ulice směrem na Příbram. Dopravu 007 přineseme na Impulzu už za chvíli.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Je to tady, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a máme je připravené, máme také připravenou Martu Rafajovou z Global Assistance. Marto, zdravím tě ve vysílání, ahoj.
3: Ahoj Petře, pěkné dopoledne. Kvůli pracím na silnici stále popojíždí příjezd do Prahy po dálnici D7 z Chomutova. Na zdržení se připravte také na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 od Rudné. Fronta je pak na pražském okruhu od Chrášťan po Ořech a v opačném směru od Barandova k Ořechu. V Praze v Malé Chuchli ve Strakonické ulici směrem z centra havarovalo osobní auto s dodávkou. Kolona se táhne od Barandovského mostu. Z důvodu rekonstrukce vozovky popojíždí východní spojka od Černého mostu přes celou Novopatskou ulici až ke sjezdu na Kbelskou. Zejména kamiony pomalu jedou v pravém pruhu na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy, a to konkrétně od Domašova. V protisměru se zdržíte před Měřínem od 139. po 134. kilometr. Pomalu se sune fronta na hlavním tahu z České Lípy na Mělník mezi Medonosy a Želízy a zpomalíte na 52. u Mikulova směrem na Pohořelice, kde probíhá oprava vozovky. Z Global Assistance Marta.
0: Marto, díky, kdyby bylo třeba něco doplnit, zavolejte nám 605 222 007 nebo použijte žlutou mobilní aplikaci. Po 12. jedeme dál a na Impulzu už s Honzou Benešovským. Honzo, ahoj, zdravím
4: jdeme, tě. Jdeme, ahoj. Ano, pokračujeme v prázdninovém výletu po Vysočině. Máme tam reportéra Tomáše Kabáta, který se přihlásí. Tentokrát z rodinné firmy na výrobu nábytku. To je první věc, jinak sledujeme, kde se jak rozpaluje Česko, až 38 stupňů Celsia má padnout dnes, tak to je naše další zásadní téma.
0: Budeme poslouchat Impulsy odpoledne, měj se.
4: Ahoj.
5: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Rádio Impuls, kde si v závěru dnešního dopoledne opět připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulsu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dneska je to Martina Krová, která se zajímala o to, co nejraději děláte právě v létě.
1: Jaká aktivita v létě vám dělá největší radost?
2: Dívání se do stromu, jak tam povlávají ty listy, to mě uklidňuje.
3: V létě mi dělá největší radost asi nějaký plavání v rybníku, no, když se jdeme jako vykoupat, už se tam jako můžu schladit v tom horku a můžu se zaplavat, nějaký blbnutí ve vodě.
1: Jaká aktivita v létě vám dělá největší radost?
4: Nejraději v létě cestujeme na kole. Hrozně mě baví, když si prostě vezmeme vybavení, stan, spacáky a jedeme někam. To, že poznáte ty lidi zblízka.
0: Tak se radujte letně s námi. Tohle už je poslední píseň nebo dvě písničky dopoledne pro všechny, kteří společně s námi ví, že léto je radostné.
5: Rádio Impuls. Radost ze života i na Vánoce.

0: Posloucháte Radio Impuls. Ohledem na před chvilkou použitý zvukový obal naší stanice mám ještě vyřídit od kolegy Petra Berky, že do Vánoc zbývá pouhých 146 dnů. To by jen neřekl, při tom počasí vedra a jejich dopady na východě Moravy sleduje náš reportér Honza Čada, připojí se do zpráv za malý okamžik. No a horko bude také zítra, zase jasno až polojasno, později od severu přibývání oblačnosti, místy se přidají přeháníky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 na severu Čech kolem 34 stupňů.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
1: skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Jako já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: A já tam mám budulínka a lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na odzásku.
2: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
5: Máte 10 000 korun.
6: Po 21 letech.
5: Tak když jste s náma zestárnul.
6: No kurňa.
5: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
7: Česká Slavia vyvázla ze správního řízení. Ministr Vojtěch chce zatočit s alkoholem a zemřel botanik Větvička. Zprávy ve 12 hodin přináší Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Začneme na Trávníku. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovou Slavií. Týkalo se květnových výtržností při derby se Spartou. Klubu tak od úřadu už nehrozí uzavření stadionu až na jeden rok. Vnitro sice konstatovalo, že Slavia při zajištění bezpečnosti závažně pochybila, ale rozhodlo, že dosavadní disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace a nová interní opatření klubu jsou dostatečnou nápravou. Slavia po incidentu dostala 10 milionovou pokutu, kontumaci zápasu. Pasu uzavřela část tribun a problémovým fanouškům doživotně zakázala vstup na stadion. Nejlépe už ani kapku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má velké plány a pomyslně tak obrací skleničku dnem vzhůru. Chce totiž v Česku výrazně omezit nadměrné pití alkoholu a chystá proto nová preventivní opatření. Před senátem prohlásil, že boj proti závislostem považuje za svou hlavní prioritu a hodlá prosadit kroky, které vysokou spotřebu srazí dolů. Současně obhájil přesun exekutivní agendy závislostí z úřadu vlády přímo pod svůj rezort, kde k tomuto účelu vznikla nová sekce. Opozice jedním dechem dodává, že v Česku zatím chybí také pravidla pro online prodej alkoholických nápojů. Červenec se na jihu a východě Moravy loučí tropickými teplotami. Jak se chránit před jejich následky, to už ví náš zpravodaj Jan Čada. Honzo, dobré poledne.
9: Chladu zdar, reálně ovšem dobrý horký den. Největší nápor očekává tradičně Jihomoravská strážnice, tam se netěší na průběžná setkání se 40. Co s tím, jak se nepřehřát? Takže tam jako tady na Zlínsku a Uhersko-Hradišťsku mlžítka na zahradě klidně hadice, doma studená sprcha a to často, kdo musí do rozpálených měst, například v Kroměříži, Tour de Kostely a chrámy, tam je nejlépe. A dokonalost sama, průběžně namáčená kšiltovka, co nejchladnější vodou. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
7: Zemřel Václav Větvička. Známému botanikovi, spisovateli a popularizátorovi přírody bylo 88 let. Bývalý dlouholetý ředitel botanické zahrady v Praze na Slupy a vedoucí zámeckého parku ve Štiříně skonal v noci na dnešek v Hamzově léčebně v Luži. Větvička se zapsal do povědomí veřejnosti jako vášnivý propagátor rostlinné říše z knih i médií, stál u zrodu oslav Dne stromů a v roce 2018 obdržel od prezidenta státní vyznamenání medaili za zásluhy. Poslední roky spojil s léčebnou v Košumberku, kde jako patron pečoval o tamní uznávané arboretum. Na východě Polska se v noci zřítila ruská raketa s plochou dráhou letu. Narušila přitom vzdušný prostor NATO. Polská armáda proti neznámému objektu okamžitě vyslala stíhačky F-16. Střela se ale po 6 minutách ztratila z radarů a dopadla na pole poblíž Lublinu. Polský premiér Donald Tusk svolal krizový štáb a řekl, že vše nasvědčuje dopadu ruské rakety vyslané při masivním úderu na západní Ukrajinu. Ukrajinský minister zahraničí Andrij Sibiha incident označil za důkaz, že Rusko ohrožuje celou Evropu a zopakoval výzvu k okamžitému posílení protivzdušné obrany. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes hrají o Evropu. Na programu jsou večer odvety druhého předkola evropských pohárů. Jaké jsou šance východočechů a severočechů v evropské, respektive v konferenční lize? O tom přemýšlí náš sportovní reportér Standa Sigmund.
10: V papírově lepší pozici jsou fotbalisté Hradce Králové, kteří si přivezli z norského Tromsø jednogolový náskok. Trenér David Horeš ale nechce pouze bránit výsledek, věří v podporu vyprodaného stadionu, což by hráči minule budit k výkonu, znamenající postup. Těžší pozici mají jablonečtí po porážce 2-3 v Chorvatsku s Varaždinem. Trenér Luboš Kozel tvrdí, že nic není ztracené, hráči ale musí být mnohem efektivnější v šancích a vyvarovat se chyb v obraně. Střetnutí Jablonec Varaždín začne v 18 hodin a zápas Hradec Králové Tromsø 19 hodin. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Pokračují české prázdniny s rádiem Impuls. Tak vím, já bych řekl Jirkou Kolbabou, akorát, že po Česku je reportér Tomáš Kabát, tento týden objevuje krásy Vysočiny. Za pár minut se přihlásí z jedné lokální nábytkářské firmy. Teď jdeme hrát.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Vstupuje Pavel Vítek, přidá se Xinlix.

0: Posloucháte Impuls Rádio do auta před Mikulovem na rakousko-českém pomezí. Narůstá kolona, teď měří kolem 13 kilometrů. Dodáme podrobnosti v dopravě 007 přibližně za 3 minuty. A potom nás čeká další parádní muzika. Budou Queeni nebo Ilona Čáková a její letní pecka na Impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Toto je...
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Pokračujeme do terénu, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Už 13 kilometrů měří kolona před Mikulovem. Na rakousko-českém pomezí na tahu Vídeň-Brno kvůli zúžení se vleče doprava na D1 v úseku od 138. po 133. kilometr směrem z Brna na Prahu. Na D1 se to štosuje také na příjezdu do Brna od Prahy. Krokem to jede na Pražském okruhu, typicky mezi Zlíčínem a Ořechem směr Modletice. Kvůli tomu vázne doprava na plzeňské D5 se před Prahou a 2-kilometrovou kolonu vidíme v Praze ve Strakonické ulici směr Příbram. U Chuchle překáží havárka. Budeme rádi, když se ozvete z terénu, popište situaci třeba u Chuchle nebo kdekoliv jinde. 605 222 007 je naše telefonní číslo, zavolejte anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu!

0: Příjemné vyhřáté odpoledne z Rádia Impuls. Už po druhé za sebou se stalo, že nám posluchač ráno nezvedl telefon. Velká škoda. Vždycky voláme s nabídkou 10 000 korun, co by základní částka. Přitom je to tak snadné. Stačí přijmout hovor, přihlásit se jediným správným heslem Halo tady Impulzovi, ale ještě předtím je důležité se zaregistrovat. A já doporučuji dělat to opakovaně, protože každá další registrace zvedá šanci na daní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz je adresa, ve žluté rádiové aplikaci můžete taky, anebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 11 09. No a potom už zbývá jenom čekat a čekat, jestli zazvoní telefon právě u vás. Tak ať se to stane, držíme palce, za chvilku zase česká muzika, zahraje kapela opět Radeček a teď ještě s Fórem Petr.
1: Vtip dne.
2: Kocour přednáší zvířatům o nehodovosti v jejich obci. Minulý rok bylo neopatrnými řidiči sraženo u nás 19 koček. Prosím vás pěkně, ta vzáru, ta myš může přestat laskavě tleskat.

0: Klik za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Radio Impuls, my máme tady na této stanici rande s kapelou Olympic, ale až za malou chvíli.
1: České prázdniny s Radiem Impuls.
0: Teď je tady náš prázdninový speciál, který se dělá zastávku v Budišově. Náš reportér Tomáš Kabát se jel podívat na to, jak se vyrábí nábytek, a to konkrétně do rodinné firmy Anteria. Zdravíme na Vysočinu, Tome.
2: Pěkné odpoledne, já tady vedle sebe mám Marcelu a Milana Bazalovi, což jsou zakladatelé. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Je to rodinná firma, jaký je její příběh?
3: Firmu jsme založili v roce 2006. Nejprve jsme byli jako projekční firma, vlastně my dva a kolega, který už je s náma 20 let, ten jezdil po montážích a jenom jsme projektovali a montovali nábytek. Potom začal být velký problém s truhlářema, tak jsme se rozhodli, že si založíme truhlářskou výrobu. A takhle jsme vlastně začali. No.
2: Jaký druh nábytku vyrábíte?
3: Začínali jsme laboratoře, hlavně laboratorní nábytek, a teď momentálně děláme kancelářský, open spacey.
4: Kompletní interiéry, jak soukromí, tak firemní.
2: Kam třeba nejdál se dostaly vaše výrobky?
4: Chorvatsko, Rakousko.
2: Že už takový mezinárodní úspěch, je složité získat takovou zakázku?
3: Naše firma tím, že je rodinná, tak hodně jedeme na vztazích mezi lidmi, takže tím pádem jsme se dostali i takhle daleko.
2: Kdo byl třeba vaším nejzajímavějším klientem?
3: Asi ze začátku to byla Česká televize. Vybavujeme vlastně veškerý ty jejich studia.
2: A je možné vidět váš nábytek někde v nějakém seriálu nebo v nějakém pořadu?
4: Jednou byl na televizi Nova v ulici, ale co se týká té České televize, tak je to do postprocesingových studií, kde se zpracovává zvuk, obraz.
2: V jaké je teďka firma fázi? Když se na to podíváme, všiml jsem si, že rekonstruujete?
3: Ano, po několika letech, po 12, 15. rok, takže se nám podařilo začít tu firmu rekonstruovat, zateplit ji, udělat administrativu, aby naši lidi měli perfektní jako prostředí. Takže teď jsme ve fázi, bych řekla, ten nejlepší, co jsme si mohli přát.
2: Marcela a Milan Bazalovi, zakladatelé nábytkářské firmy Anteria, díky za rozhovor, nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A z posluchači se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Puls, česká klasika od Olympiku, taky jsem se narodil. Boss, písnička, která vyšla v roce 1978. My se přesuneme v čase o víc než 4 dekády, zahrajeme si Marka Ztraceného, ovšem teď máme připravenou dopravu 007, ve které budeme znovu měřit kolonu u Mikulova nebo na D1. Mimo jiné, mějte opatrně, tady je odpolední Impuls.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No, já tě chci strát se 8 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli 2 okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů, široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Marta Rafajová z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Popojíždět budete na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně zhruba od Rudné. Kolona dále pokračuje přes Pražský okruh od Chrášťan po Ořech, kde se navíc na 21,5 kilometru srazila 2 osobní auta. V protisměru se zdržíte od Barandova k Ořechu. Na hlavním tahu z Trutnova na Jaroměř u Choustníkova Hradiště se srazilo osobní auto s motorkářem. Zdržení naberete v obou směrech. Ucpaná je dálnice D1 před Měřínem směrem z Brna do Prahy v úseku mezi 141. až 134. kilometrem. Nákladní doprava pomalu jede na D1 před Brnem směrem od Prahy zhruba od Domašova. Navíc na 189.5 kilometru u sjezdu na brněnské výstaviště blokuje levý pruh dopravní nehoda. A z důvodu opravy vozovky zpomalíte na 52. u Mikulova směrem na Pohořelice. Z Global Assistance Marta.
0: Děkujeme, teď míříme na ústeckou dálnici. Hlásí se naše dopravní agentka. Petro, ahoj. Haló, co se děje?
5: Ahoj, Impulzáci, tak. Jedna dopravní, dálnice D8, směr Praha, kousek před Ústím stojí kamion v odstavném pruhu a opravuje, tak opatrně, ať tam nevlítnete a pamatujte, píte vodu, ahoj Petra.
0: píte vodu. Krásný čistý zvuk z naší rádiové aplikace. Stáhněte si zdarma, pokud ještě nemáte, do mobilu, z App Store nebo z Google Play. A jinak můžete klidně zavolat na 605-222-007.
6: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. V Česku chybí jeden zásadní lék. Ve zprávách v jednu řekneme, komu chybí. No a teď se díváme na zítřejší počasí. Bude ještě větší hit než dnes, jasno až polojasno. Teploty 35 až 39 na severu Čech, kolem 34 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Paliva letí cenově nahoru, na našem trhu teď chybí lék na rakovinu prsu a Česko se snaží o datovou gigafaktory. Je 13 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ceny pohonných hmot v Česku po konci vládní regulace opět zamířily nahoru. Nejvíce skokově přitom zdražila nafta. Litr dieslu po skončení cenového stropu vyletěl o korunu a 66 haléřů na průměrných 43,90. Je tak nejdražší od poloviny dubna. Benzín Natural 95 podražil mírněji na 42 korun a 33 haléřů za litr. Podle analytiků se v cenách projevuje celosvětový nedostatek nafty i dozvuky blízkovýchodního konfliktu. Nejhlouběji do kapsy si tradičně sáhnou řidiči či v Praze, zatímco nejlevnější paliva nabízejí čerpací stanice v Karlovarském a Pardubickém kraji. Česko čelí výpadku klíčového léku Tamoxifen. Závisí na něm léčba desetiny pacientek s rakovinou prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv sice dovezl 1000 balení z Dánska, roční spotřeba v zemi je ale 40krát vyšší. Podle šéfa ústavu Tomáše Boráně vznikla díra v dodávkách kvůli problémům ve výrobě i zpoždění u náhradního distributora. První dodávka dorazila do lékáren ve středu odpoledne a další zásilky mají následovat v nejbližších dnech. Ženy mohou dostupnost v jednotlivých lékárnách sledovat přímo v aplikaci e-recept, případně využít individuální dovoz ze zahraničí. Karlovarský kraj se znovu bojí požárů. Kvůli další vlně veder a prohlubujícímu se suchu hejtmanství opětovně vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. Náš zpravodaj Dušan Valenta nám řekne, koho se týká. Dobré odpoledne.
5: Zdravím z vyprahlého Karlovarska, kde v řadě potoků, včetně těch horských, chybí voda a největší řeka tady Ohře ani zdaleka nepřipomíná divoký živel. Situace je vážná a kdo si to neuvědomuje, žije zcela mimo realitu. Nedopalek cigarety nebo špatně uhašený grill na zahradě může způsobit katastrofu. Ještě větší riziko hrozí na polích, loukách a v lesích. Hejtmanství proto ve volné přírodě znovu zakázalo jakoukoliv manipulaci s otevřeným ohněm. Za porušení zákazu hrozí pokuta 100 000. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Evropská unie spustila soutěž na vybudování až 7 obřích datových center pro umělou inteligenci. O jedno z nich usiluje i Česko. Do projektu podpořeného miliardami eur z unijních fondů se přihlásily české radiokomunikace, které chtějí takzvanou gigafactory postavit v Praze na Zbraslavi. Celá investice v Česku by vyšla na 100 miliard korun a většinu nákladů má pokrýt právě soukromý investor. Unie si od masivní výstavby slibuje posílení technologické soběstačnosti a nabídne evropským firmám i vědcům špičkovou výpočetní kapacitu pro trénování nejmodernějších modelů AI. O vítězných projektech se rozhodne v polovině listopadu. Hokejisté pražské Sparty by rádi ukončili čekání na titul. Na jaře uplyne 20 let od doby, kdy ho získali naposledy. Pro nového trenéra Spartanů Patrika Augustu je to výzva.
6: Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají. Mluví se o tom 20, to je samozřejmě dlouhá doba. Možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče. Ty musí jít prostě ukázat svoje nejlepší, co mají. Já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat, takže můžeme být nejúspěšnější.
4: Spartané tento týden zahájili letní přípravu na ledě. Nová extraligová sezóna začne 15. září.
0: Honza Varga, další zprávy nejpozději za hodinu. Děkuju, ahoj.
4: Hezké odpoledne.
0: Radio Impuls, tak už víme, jak se vyrábí nábytek pro televizní natáčení. Zjistili jsme to v rodinném podniku v Budišově na Vysočině. Za chvilku se tam vrátíme s Tomášem Kabátem. A muzika je tu hned. Petr Habka s Janou Kiršner začínají.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

0: Impuls, parádní písnička, Eva Farna a Miraj. Před chvilkou nám do studia na WhatsApp někdo poslal fotku teploměru a je tam, prosím pěkně, 48 stupňů Celsia. Tak to bude někde asi hodně na sluníčku, nebo co? Dávejte na sebe pozor, ale opatrně taky s klimatizací v autě, jasná věc. Za volant pošleme zprávy přibližně za 3 minuty, na D1 vidíme 24-kilometrovou kolonu kamionu, tak to bude určitě jedno z témat. A zpívat bude Michal David na Impulzu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 24-kilometrová kolona kamionů se tvoří na D1 před Brnem. Směrem z Prahy, pokud jedete po D1 směr Praha, očekávejte kolonu v úseku mezi exity 141 a 134. Zácpě se můžete vyhnout po souběžné silnici 602 přes Měřína. Práce silničářů zdržují provoz na trase Pelhřimov-Humpolec. Na silnici 34 u Záhoří kolona je s obou stran a frontu kamionu sledujeme na D5. V úseku Loděnice Pražský okruh směrem od Plzně důvodem je zácpa na Pražském okruhu mezi D5 a Ořechem směr Modletice. Budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo klidně zavolejte na 605 222 007. Hlavně opatrně, šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli kapela Činasky, písnička Měl bych si boty zout. No nevím, v tomhle počasí. Tak co, už jste pozdravili kolegy do práce? Je tady možnost každý den po 9. dopoledne, stačí přihlásit pracovní kolektiv na www.impuls.cz. My vám zavoláme, váš vzkaz nahrajeme, potom odvysíláme plus jako bonus 7 pecek bez reklam k vám do práce. Každý všední den po 9. dopoledne, rubrika Milionoví kolegové na Impulzu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Náš letní speciál je v plném proudu. V rámci českých prázdnin představujeme rodinné podniky, řemeslníky, prostě fachmany. Tento týden jsme na Vysočině a právě teď se vracíme do městy se Budišov, kde máme reportéra Tomáše Kabáta. Tome, vítáme tě ve vysílání.
2: Díky. A já tady vedle sebe mám Marcelu a Milana Bazalovi, což jsou zakladatelé nábytkářství Anteria. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Pojďme si představit některý z těch interiérů a pojďme popsat, jak dlouho taková výroba trvá.
3: Výroba samotná netrvá tak dlouho. Je to řádově několik týdnů, ale než se k té samotné výrobě dostaneme, tak musíme projít celé to kolečko od návrhu, vyjasnění si, z čeho to má být, jak to má vypadat, kolik to bude stát, pak se musí projet kompletní výrobní příprava, materiály objednat a pak se teprve vyrábí. A ta samotná výroba je fakt to nejkratší z toho všeho.
2: Pojďme trošku více jako do zákulisí.
3: Děláme z plošního materiálu, děláme ale i ohýbané dílce, lakované dílce. Většina té produkce je z laminovaný dřevotřískový desek. Pro ty lepší interiéry tam děláme hlavně lakované dílce.
2: Co je nejnáročnější? Předpokládám asi nějaké ohýbané dřevo?
3: Ano, ty ohýbané dílce jsou asi nejsložitější. Tam se musí vyrábět jako kopito, podle kterého se potom ten dílec natvaruje, takže to máte kopito z pravé a levé strany, pak samotný ten dílec, je to potom lakování takových dílců.
2: V jaké je teďka firma fázi?
4: Teď jsme ve fázi, že my jsme s manželem firmu předali synovi, který je vlastně jednatelem společnosti a on sama vlastně spolupracoval, nebo manželovi se pod ruky díval od svých 13 let, takže on víceméně si prošel výrobou, montážema, umí kreslit, takže kompletně ten sortiment zná a v současné době tu firmu vede.
3: My ty funkce máme rozdělené, takže navzájem si do toho, do těch našich oblastí nelezeme, ale co se týká nás dvou, tak vlastně jsme podřízení Honzovi a po téhle stránce ho třeba já naprosto plně respektuju, takže já když potřebuju koupit i na dílnu frézu, vrták, tak vypisuju písemnou žádanku o nákup.
2: Marcela a Milan Bazalovi, zakladatelé nábytkářské firmy Anteria, díky za rozhovor. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: česká klasika, Rádia Impuls, Vlázlova ukolébavka nás dostává k dopravnímu zpravodajství, takže se zase hezky probereme, abychom se mohli podívat mimo jiné na D1, která se ucpává z Brna na Prahu za Velkým Meziříčím. Doplníme to za minutu v dopravě 007 a z české muziky si dáme Sílu starých vín, tedy kapelu Škvor.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejší dopravní informace z celého Česka. V Global Assistance nastupuje službu Kuba Tilšár.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. D1 z Brna do Prahy je momentálně ucpaná mezi exity 141 a 134 před Měřínem. Pracují tam silničáři. V protisměru jedou pomalu hlavně kamiony od 168. kilometru až do Brna. Problémy hlásí řidiči na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Popojíždí se tam v úseku téměř 9 kilometrů. Pravý pruh zpomaluje na plzeňské D5 před Prahou od 7. kilometru a dále také na pražském okruhu směr D1 k Ořechu. Zdržení od rána přetrvává na Novopatské ulici v Praze od D10 před pracemi na Kbelské a na cestě od Friedlandu na Liberec před Albrechticemi zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. Z Global Assistance Kuba.
1: Pořád něco, kdybyste nás chtěli doplnit, my to přivítáme. Ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, za minutu a půl si dáme další zprávy s Honzou Vargou. Hlavním tématem budou tropická vedra, samozřejmě zmapujeme, kde je největší teplo, sucho a taky nebezpečí požárů. Zlepšení v nedohlednu, zítra nám počasí ještě přitopí pod kotlíkem. Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 39 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Dokin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat Dokin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královny,
4: jsme bardotky.
6: Do Česka vtrhla vlna veder, pomoci může klimatizace a v Německu už letos kvůli vedru zemřeli tisíce lidí. Zprávy ve 14 hodin přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Česko zasáhla extrémní vlna veder. Meteorologové přitom varují, že teploty dnes i zítra vystoupají až ke 40 stupňům Celsia. Nejkritičtější situace hrozí na jihu Moravy, kde bude tepelná zátěž extrémní a vysoce riziková pro zdraví i infrastrukturu. Horko nepoleví ani v noci. Česko má před sebou velmi teplé tropické noci, kdy teploty místy neklesnou pod 24 stupňů. Mírné ochlazení a ojedinělé bouřky přinese až víkend. Rtuť teploměru se ale i tak udrží vysoko nad 30. Kvůli přetrvávajícímu suchu navíc meteorologický ústav rozšířil výstrahu před požáry na většinu území. A meteorologové odpoledne vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci, a to kvůli vysoké koncentraci nebezpečného přízemního ozonu. Výstraha souvisí právě se současnými vedry a intenzivním sluncem, pod jehož vlivem škodlivý plyn vzniká. Hladina ozonu v ovzduší překročila limitních 180 mikrogramů na metr krychlový a vyhlášený stav tak platí až do odvolání. Odborníci doporučují omezit odpolední fyzickou zátěž venku. Varování směřuje především k dětem, seniorům a astmatikům, u kterých může plyn vyvolat pálení očí, kašel nebo bolesti hlavy.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: S extrémními vedry nám pomáhají klimatizace. Když to s nimi ale přeženeme, mohou léto i zkomplikovat.
7: Klimatizace dělá vzduch příjemnější, ale typicky i suší. To může postihnout i naši sliznici, což trápí dýchací cesty. Sezení přímo v cestě foukajícího vzduchu zase lokálně prochladí a rozbolí tělo. Rychlé přechody z vedra do zimy potom cvičí s oběhovým systémem. Jak ale říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, všemu se dá vyhnout uměřeností.
8: Nastavení teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, ale můžeme ji nastavit trochu výše, třeba někde kolem 24-25 stupňů.
7: Technicky klimatizace vydrží víc než my lidé. Podle Michala Chyby z technické podpory firmy Stiebel Eltron, ale i oni dokážou na přehnané požadavky reagovat.
9: Když se tam nastaví hodně nízká teplota, tak se objeví větší množství kondenzace. Potom to nemusí třeba i pobrat ten odvod kondenzátu a potom vám prostě chlamel kape třeba na podlahu.
7: Zatímco do českých domácností se klimatizace teprve postupně dostávají, na pracovištích už se staly standardem. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
6: Vedra ale sužují celou Evropu. Extrémní vlny v Německu si letos vyžádaly už téměř 10 000 lidských životů. Podle odhadů Institutu Roberta Kocha jde o nejvyšší počet úmrtí spojených s vysokými teplotami od roku 2016. Nejkritičtější situace nastala ve druhé polovině června, kdy v Sasku-Anhaltsku padl absolutní rekord 41,8 stupně Celsia a úmrtnost v zemi skokově vzrostla o třetinu. Německo přitom čelí dalšímu náporu horka i v tomto týdnu, kdy rtuť teploměru na nejteplejších místech opět šplhá ke 40 stupňům. Nízká hladina ohrožuje provoz výletní lodi na Hracholuskách. Provozovatelé proto na přehradě na Plzeňsku prodloužili molo v Transkempu. Pokud ale voda kvůli suchu klesne ještě víc, hrozí podle naší zpravodajky Kláry Fajstové zastavení plaveb. Dobré odpoledne, Kláro.
10: Hezký den. Nástupní molo v Transkempu je prodloužené o 8 metrů a na druhém přístavišti na Radosti je posunuté. Provozovatelé lodi věří, že to bude stačit. Bojí se totiž obřích ztrát a rušení rezervovaných jízd v případě, že by hladina ještě klesla a museli plavby přerušit. Problém je navíc hlubší. větší. Loď se vždycky na podzim na konci sezony vytahuje na sucho. Kdyby se tak muselo stát už v srpnu, zablokovala by i záchranářům přístupovou cestu k vodě. Klára Fajstová, Radio Impuls, Hrachlusky.
0: No a sucho nám chystá taky vláda. Plánuje opatření ke snížení konzumace alkoholu v Česku. Co konkrétně to znamená, řekneme v rubrice Svět kolem nás, krátce po půl třetí. Teď je tady Dlouhá noc, Heleny Vondráčkové, Honza Benešovský za mikrofonem, krásné odpoledne.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: Impuls, žijeme českou muzikou, hořko, sladký Valčík a Tereza Mašková. Dál tady bude Celine Dion nebo Karel Gott, ovšem teď musíme zkontrolovat silnice. A dění na nich, ucpává se D1, taky bratislavská D2. Podrobnosti chystáme do dopravy 007, vysíláme za 3 minuty. Impuls.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
2: všude je fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1. Mezi Velkým Meziříčím a Měřínem směr Praha kolonu kamionů sledujeme na D1 v úseku mezi výjezdy 168 a 196. Na tahu Praha-Brno osobní auta popojíždějí v úseku Kývalka-Brno. V návaznosti na to jsou problémy také na bratislavské D2 na příjezdu do Brna. Víc než 7 kilometrů měří kolona před Mikulovem na rozhraní Rakouska a Česka směr Brno. Další kolony pak sledujeme na příjezdu do Prahy od Plzně. Úseku Loděnice, Rubná, Ořech. Můžete nás doplnit, budeme rádi, když se ozvete přímo z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Radio Impuls. K českým prázdninám patří co? Výlety plníme. Houby zatím jak kde, spíš nic, protože sucho. Taky živá muzika. No a v tomto bodě si myslím, že děláme naprosté maximum, nepolevíme, to můžeme slíbit. Chystáme pro vás další víkendový živák. V sobotu večer bude hrát Jojo Band, dámy a pánové. Takže Rybitví, Kladno, Karvina i další známé hity. V sobotu od 8 večer si to nenechte uniknout. Jojo Band živě ve vysílání Rádia Impuls. A za okamžik k Sindle X.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli přepneme na klasiku. Z Impulzovy krabičky budou zpívat Hana Zagorová a Petr Rezek.
1: Svět kolem nás.
0: Ministr zdravotnictví chce národ abstinentů. Adam Vojtěch slibuje opatření ke snížení konzumace alkoholu. Píše o tom zpravodajský server iDnes.cz. Téma zaujalo taky naši reportérku Martinu Kroá. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes v Senátu sliboval návrhy, které mají vést k poklesu spotřeby alkoholu. Tu máme podle něj v Česku v porovnání s ostatními zeměmi nadměrnou. Vojtěch si téma alkoholu vzal za svoji agendu a chce ji dál prosazovat.
0: Jak to vypadá s konkrétními návrhy?
2: Na dotaz zpravodajského serveru iDnes.cz Vojtěch odpověděl, že se chce zaměřit třeba na otázku reklamy na alkohol a nastavit přísnější pravidla. Ministru zdravotnictví se nelíbí, že reklamy na alkoholické nápoje běží v čase, kdy se na televizi dívají děti. Také kritizuje formu reklamy. Podle Vojtěcha nemá prezentovat alkohol tak, že navozuje pohodu. Minister nevylučuje ani úpravu prodejní doby alkoholu v obchodech a nebo zpřísnění online prodeje.
0: A kdybychom se mohli dočkat nějakého konkrétního opatření?
2: Vojtěch chce mít návrh na stole do konce roku. Podle jeho slov se chce podívat na to, co můžou udělat s tou, cituji, extenzivní konzumací alkoholu, která nás stojí všechny

0: 60 miliard korun
1: ročně.
0: Víc o
1: nápadech na snížení prodeje alkoholu se dočtete na zpravodajském serveru iDnes.cz. Ve studiu s námi byla reportérka Martina Krohá. Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls, česká klasika z Impulzovic krabičky. Přepneme na slovenčinu, za chvilku kapela Elán, ale ještě předtím se podíváme do provozu. 7-kilometrová kolona se suné na D1 za exitem 141. Detaily za malý okamžik.
1: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
2: Naša láska letí jak splašené koně.
1: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí.
3: Jasaď mi na chvíli.
1: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jedním okem stále provozu, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, hlásí se Kuba Tilšár z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne, pozor na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno. Na 14. kilometru blokuje levý pruh, nehoda dvou osobáků a do kolony se dojíždí téměř u Čestlic. Dále na příjezdu do Brna z Prahy zpomaluje převážně nákladní doprava od 172. kilometru. Mezi Brnem a Prahou zůstává D1 ucpaná mezi exity 141 a 134 před Měřínem. A z Ostravy na Přerov pojedete pomalu před 302. kilometrem, momentálně v úseku 3 kilometrů. Pražský okruh je ucpaný od Chrášťan po Ořech na cestě k dálnici D1 a popojíždí se proto místy i na plzeňské D5 před Prahou od 8. kilometru. A v Praze čekejte zdržení na Novopatské ulici, konkrétně v celém úseku od D10. Na vině je zúžení na Kbelské. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkujeme, podpořte nás, vstupte do dopravního týmu Rádia Impuls s tím, že se připojíte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne, za chvilku už Petr a Renata.
5: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.

0: minuta před 15. hodinou. Honza Varga připravil zprávy. Už jsou první problémy kvůli tomu brutálnímu počasí venku. Víc tedy ve zprávách potom Petr Mouk, Láska, ta nebezpečná věc. O zítřejším počasí Vírenča.
1: Pátek bude taky horký, večer mohou v Čechách přijít přeháňky nebo bouřky a teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů. Ani na horách se v Česku neschladíme, tam bude 29.
2: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
3: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
2: skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
3: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
2: Umíme potěšit.
4: Já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A
3: já tam mám Budulínka a Lišku.
4: A Klárka řekne, že vás povozím na odzásku.
3: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
2: Zahrát na cestu.
5: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
2: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
4: A máte 10 000 korun.
6: Po 21 letech.
4: Tak když jste s náma zestárnul.
6: No kurňa.
4: No kurňa.
2: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
7: Vlaky na Kladno stojí kvůli vedru, na Krétě se situace ohledně požárů zlepšila a vláda plánuje supernemocnici v Praze. Je 15 hodin u zpráv, zdraví Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Je takové vedro, že by se už dala i ocel ohýbat. Konkrétně máme dopravní aktualitu na železnici. Horka zastavila provoz na železniční trati mezi Kladnem a Unhoští. Správa železnic z preventivních důvodů přerušila dopravu kvůli podezření na vybočení koleje vlivem vysokých teplot. Na místo vyrazili technici, kteří trať prověřují. České dráhy po dobu výluky nasadili náhradní autobusovou dopravu a předpokládají obnovení provozu v daném úseku někdy během odpoledne. Jižní Evropu trápí rozsáhlé lesní požáry. V řeckém letovisku Aia Galini na Krétě už ale bezprostřední nebezpečí pominulo. Lidé se tam vrací do svých domovů i hotelů. Z městečka úřady preventivně evakuovali na 8 000 obyvatel a turistů, poté co se plameny přiblížily na pouhý kilometr. Oheň ale večer změnil směr. Evakuace na ostrově se měla podle dřívějších informací týkat i celkem 6 českých turistů. Hasiči v Řecku dál bojují s ohnisky u obce Aia Paraskevi na Peloponésu i na ostrově Lesbos. Živel si v zemi vyžádal už 3 oběti z řad hasičů. S požáry bojují také v Turecku, naopak na západě Francie dává záchranářům naději deštivější předpověď a tisíce evakuovaných se tam už vracejí domů. Na Karlovarsku myslí na Úžovku Stromovou. Kolem historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro nejdelšího českého hada. Ochráncům přírody se podařilo v lokalitě zaznamenat už 3 jedince Úžovky Stromové. Specialistka environmentálních projektů Matony Lucie Štefanská říká, že podmínky u Kyselky můžou být pro tento druh vhodné.
9: Vlastně tam dochází k prosvětlování, to znamená k prořezávce dřevin okolo trati. No a ta Úžovka je vlastně takový deštníkový druh, který potom může pomocí šíření i dalších druhů.
7: Biokoridory běžně tvoří přírodní krajiny. Okolí vlečky u Kyselky je ale částí přírody, kterou částečně vytvořil člověk. Přesto lokalita Úžovce Stromové vyhovuje. Vláda udělala první krok k výstavbě nové pražské nemocnice. Pověřila ministra zdravotnictví přípravou převodu pozemků v areálu Vinohradské nemocnice na ministerstvo obrany. Tento posun naznačuje, že by v metropoli mohl vzniknout nový vojenský špitál, jehož náklady by Česko zároveň mohlo vykázat do plnění obranných výdajů vůči NATO. O přesných parametrech stavby i finálním rozdělení lůžek rozhodne kapacitní studie, která má být hotová do konce roku. Ve hře o umístění obřího projektu se zhruba 1000 lůžek stále zůstávají i pozemky v Letňanech nebo v areálu Bulovky. Americké školy nasazují do chodeb novou zbraň proti masovým střelcům, drony vybavené pepřovým sprejem. Speciální bezpilotní letouny dokážou zasáhnout útočníka do 15 vteřin, prorazit okno nebo ho přímo srazit k zemi. Kritici ale varují, že vojenská technika mezi děti nepatří a hrozí zranění studentů.
10: 9 středních škol v USA začíná v těchto dnech testovat kontroverzní obranný systém. Státy Florida, Georgia a Colorado spustili pilotní projekty s drony od soukromé společnosti ze státu Texas. Stroje jsou ukryté ve stropech a v případě hrozby je učitelé aktivují aplikací. Drony ovládané na dálku mají ochromit střelce pepřovým galem dřív, než dorazí policie. Odpůrci z Rady pro bezpečnost škol ale varují před vážným rizikem. Systém může v chaosu také zasáhnout nevinné a vyděšené studenty na útěku. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: No a na celé 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Radia Impuls s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu. S vámi od teď tady Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, pojďte s námi vzpomínat na rok 1994 už za chvíli.
0: Máme i českou muziku, Petr Muk, Láska, ta nebezpečná věc, právě teď.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rose. A taky dneska bereme nohy na ramena a vydáváme se do času dávno minulý.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes se vrátíme do roku 1994, tak pojďte s námi vzpomínat, jaké to bylo, když vám tehdy bylo 18. Jsme tedy v 94. Představte si to, vy jste plnoletí. To znamená, že letos slavíte 50.
0: No krásné kulatiny, přejeme všechno nejlepší, ať už byly ty kulatiny, budou.
2: Přesně tak, gratulujeme dopředu a nebo zpětně. Co jste tehdy dělali? Česko už bylo samostatné a co vy? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 00.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Tak jsme tedy v roce 1994, prvním roce samostatné České republiky. Ceny byly nízké, stejně jako platy. Kilo chleba stálo 10 korun a 20 haléřů. Průměrný plat tehdy byl 7600.
2: No a teď vy šikovnější můžete počítat, co to znamená s ohledem na dnešek. Jo, chleba už dávno nestojí 10.
0: Vypočítává, kolik si za tu výplatu můžeš koupit chlebu a tak dále. No.
2: Přesně tak. Tehdy byly taky zimní olympijské hry v Lillehammeru a představte si, česká výprava na nich nezískala vůbec žádnou medaili. Bylo to historicky poprvé, co naši sportovci na zimní olympiádě vyšli takto na prázdno.
0: Pak jsme se to vynahradili za 4 roky v Nagánu. Tak v únoru toho roku začala vysílat televize Nova. Diváky vítal moderátor Zbyněk Menunka a Nové televizi gratulovali osobnosti ze světa.
3: Dobrý večer. Cítíte to napětí? To začínají první televizní noviny stanice Nova. Jsme konečně tady. Držte nám palce.
4: Ahoj, já jsem Jaromír Jágr. Chtěju vás všechny pozdravit ze Spojených států a zároveň popřát hodně štěstí nový televizní stanici Nova.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivana Trumpová a mluvím s váma z Ameriky. Chtěla bych přát všem lidem v České republice a televizi Nova všechno nejlepší. Bye, ahoj.
0: Nová, no to byla pecka, úplně vítr. To je poněkud zatuchlé televizní scény vlastně ještě z doby předchozí, takže jo, no, mnozí nevěřili a Nova je tady dodnes v plné síle a kvalitě.
2: Přesně tak.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Samozřejmě vás do toho roku 1994, na který dnes vzpomínáme, vezmeme i muzikou. Tehdy zpíval třeba Aleš Brychta Výlet do bájí.
0: Jo, Aleš, tohle se dalo poslouchat a dá do dneška. Samozřejmě sahneme i do zahraničí. Bezvadný Ploužák, zvaný Oplodňovák, Ústy Renči, by to byla Romantiárna. A sice Yusundur a Nenek Sherry a jejich 7 Seconds.

0: Jo, skvělá věc.
1: Tak co, už jste tam v roce 1994, bylo vám tehdy 18 nebo míň nebo víc, ale máte jakoukoliv vzpomínku na ten rok nebo z toho roku, co se vám vybaví? Pište nebo namlouvejte vaše příběhy na náš WhatsApp 605 222 007.
0: No, teď si dáme vlastně další muziku už v celé délce, takové to typické mručení z roku 1994 předváděli Crash Test Dummies s touhle peckou. Jdeme na ní.

0: Focus a nasávání atmosféry roku 1994, který dneska probíráme za chvilku, věc, která by se velmi hodila jako osvěžující. Letní déšť a další letní pecka v podání Ivety Bartošové. Tak za chvilku, ale sledujeme i silnice, poměrně drsná kolona je teď na tahu Brno-Praha, doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme horkou aktualitou. Policie zavřela dálnici D56 mezi výjezdy 44 a 49 směrem od Ostravy na Frýdek Místek. Hoří tady auto. Dobrá zpráva přichází z tahu Brno-Praha. Několika kilometrová kolona mezi exitem 141 se konečně rozjíždí. Ovšem D1 se pořád ucpává na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony tady poskakují v koloně už od exitu 168. Kvůli zúžení se vleče doprava na pražském okruhu mezi 23. a 19. kilometrem směr Modletice. V návaznosti na to popojíždí několika kilometrová šňůra kamionů na plzeňské D5 před Prahou. Pevné nervy v tom vedru, pitný režim a tak dále. Dávejte na sebe pozor. No a zapojte se do dopravy. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Se čtyřmi a šťastnou cestu s Impulzem a teď nějaké osvěžení se Vetou Bartošovou. Letní déšť.
0: Žijeme muzikou i v létě na rádi.

0: Odpolední impuls 15.23 a jdeme pokračovat ve vašich vzpomínkách.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes se vracíme do roku 1994. Na WhatsApp nám napsal Radek, byl jsem ve třeťáku na učňáku, začal jsem tajně kouřit a vím, že tehdy Sparty stály 27 korun. Já si na ně šetřil z vrácených lahví, které jsme doma měli od syrupu, mléka nebo od piva. Jasně, ono mlíko tehdy bylo vlastně v lahvích.
0: Jo, byly to ty takové tlustoučké s tím pozlátkem ještě a musím teda říct, že já jsem to dělal podobně. Tak Petra si z té doby pamatuje svůj první mobil Nokia s vysouvací antenkou. Byla poměrně těžká, nosila jsem ji v batohu, protože do kapsy se nevešla. No, to asi tehdy, žádný mobil ano. Z té doby mimochodem. Přesně, to byly tráče kapes.
2: To by musí být velké kapsy. Z Brna nám píše Ivo. Včera jste vzpomínali na rok 1988, ale neodhodlal jsem se napsat. Dnes rok 94 a tak píšu. V 88. se mi totiž narodil první syn, v 94. můj druhý. Oba dva kluci jsou moje štěstí a radost. No, tak ještě počkám na rok 2007 a tam bude, no je tam pár teček, tak to, nevíme, jestli má třetí dítě, Ivo.
0: To, my budeme hrozně napjatý, co tam bude v tom roce.
2: Napjatý. A hlavně, nebojte se napsat, jo, Ivo. Jo, to je tady
0: příklad. A i vy ostatní, no jasně, vůbec o nic nejde. Ozvala se i Šárka, v roce 1994 jsme vyjeli s rodinou na dovolenou do Alp, kde jsem poprvé viděla svého strýce, který v roce 1968 emigroval do Spolkové republiky Německo.
2: Jo, jo, takhle se rodiny rozdělily a pak se potkávali. Jsme v roce 1994, možná jste i vyšli tehdy poprvé do kina na Foresta Gumpa s Tomem Hanksem v hlavní roli. Lidský a laskavý příběh se stal jedním z nejnavštěvovanějších filmů toho roku.
3: Pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat. Tíkal jsem na konec cesty a tam mě napadlo, že bych mohl až na kraj města. Pak jsem si řekl, že bych mohl běžet přes celý okres. A když už jsem byl tak daleko, rozhodl jsem se to vzít přes celou Alabamu. Vlastně ani nevím, proč jsem utíkal.
4: Pane, proč běháte? Za co běháte?
5: Běháte za světový mír? Běháte za ženská?
4: Podporujete bezdomovce? Za zvířata!
3: Lidi nevěřili, že by někdo mohl běhat jen tak, bez zvláštního důvodu.
0: Jo, Forrest Gump skvěle, no co skvěle, fantasticky zahrané Tomem Hanksem, pak říkal, já už nemůžu, nebo já už nechci, jak skončil ten noc, najednou zastavil, že jo?
2: Jo, zastavil se, že běží zpátky.
0: Tak, máte taky nějaký příběh spojený s rokem 1994, tak sem s ním, napište nebo namluvte nám svoji vzpomínku z té doby na školu, na první lásku, práci, jak jste se měli, co jste dělali, co jste nosili. Náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo prostě namluvte hlasovku.
1: Když nám bylo 18, na

0: Tohle odpolední impuls, půl čtvrté právě teď je další česká muzika, bude hnedka. Krištof, co bude pak? No a taky dotáhneme s vámi vzpomínky na rok 1994. Tak za chvíli tady na Impulzu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Bardotky se řítí!
6: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
7: Sex spray přebije i Alzheimer.
6: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
8: Jsme krásný, jsme královny,
9: jsme Bardotky.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Plus a pojďme dokončit s vámi vzpomínky na 94.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Na WhatsApp nám napsala Hanka, tehdy mi bylo 14 a protože bylo na výběr, nechtěla jsem do devítky, tak jsem vyšla v červnu z osmičky. V září jsem nastoupila na obchodní akademii a stěhovala se na internát.
0: No, Lucie z Hradce Králové bylo pro změnu 13 a píše. Už pár let jsem hltala Erasure, miluju je doteď. Jako dneska si vybavuju, jak začala vysílat stanice Nova a jako jednu z písní hráli dokola Always právě od Erasure.
2: Jo, to jsou krásné vzpomínky, co novýho ta doba přinesla. Jednu ze vzpomínek nám namluvil Pepa.
3: 15. října 1994 jsem se neskutečně bláznivě zamiloval do kadeřnice Simonky. Totálně prostě jsem se zbláznil. Jediným pohledem mě dostala holka. No jo, škoda, to nedopadlo.
0: Stává se, no. Život je krutý prostě.
2: Ještě doplňoval, že to bylo na zájezdu ROH do Polska na tržnici. To se tak jezdilo, no.
0: No, v roce 1994 mi bylo 18,5 a v lednu jsem rukoval na vojnu. Zdraví Martin z Bechyně. Docela jsem se těšil. Celá vojna mě přestala bavit hned ráno, když v 6 ten mamlas dozorčí začal vyřvávat cosi o budíčku a o nás. Vstupu na rozcvičku.
2: Tak to chápu. Katka měla v 94. poučňáku, chodila už do práce a pamatuje si, že vydělávala necelých 6 tisíc korun.
0: Pro změnu Petra z Litovle byla v tom roce už rok vdaná, podotýká, že nemusela, ale když do stejného věku dostala se její dcera, manžel to těžce nesl, když šla s kamarádkami večer na zábavu. Staral se, kam a s kým jde, kdy se vrátí a kdo tam bude. Vždycky se mu říkala, pájo, já jsem byla v jejím věku už dávno vdaná, taky nech. No a manželová odpověď vždycky zněla, no, to by bylo něco jiného.
2: Jo, tak to se tak vždycky říkalo, že jo, rodiče mohli, ale my pak, když jsme už byli v nějakým věku, tak ne. Tibor, ten má zase bezva příběh z roku 1994, který nám namluvil.
4: Dostal jsem větší byt, stěhoval jsem se z příměstské části, z nějaké vesničky do města, vzal jsem z kasáren Tatrovku 815, dojel jsem, naložil první půlku věcí, odvezl jsem do většího bytu. Vrátil jsem se zpátky, naložil jsem věci, naložil jsem manželku, odvezl jsem ji do porodnice, odvezl jsem druhou půlku věcí, pak jsem uklidil Tatru, přijel do porodnice a tam už na mě čekala, kromě manželky, moje nádherná dceruška.
0: Takže je čas rychlý. Co všechno se dá stihnout za jeden den? Přestěhovat se, půjčit si Tatru, odvíst dvě fůry věcí, manželku do porodnice a ještě mít dceru.
2: Všechno klaplo, z toho vyplývá, že Tibor byl asi voják z povolání, že to nebyl tam nějaký prostě, který zrovna nastoupil na bojnu a půjčil si Tatru, to asi takhle nefungovalo.
0: Asi zřejmě. I zítra vybereme nějaký rok, do kterého vás přeneseme a budeme se těšit na vaše příběhy. Ten dnešní 94. zakončíme tehdejším hitem skupiny Lucie s Lenkou Dusilovou. Sen.
1: Když nám bylo 18.

0: Plus. Ve čtvrtek odpoledne za chvíli Jana Kirchner, Modrá, bude další bezvadná muzika. Sledujeme i silnice, kvůli požáru auta zavřená D56 a další nebezpečnou situaci máme hlášenou od našeho agenta. Z D11 je trasa Hradec Králové Praha, doprava 007 je tady za minutu.
1: No a brzy někomu z vás uděláme zase radost, brzy tím myslím po 16. hodině, kdy budeme zase soutěžit se značkami Renault a Dacia. A dneska ve hře, poslouchejte, co máme, kameru pro nahrávání provozu Nextbase v hodnotě přes 6000 korun.
0: No tak poslouchejte dál.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
3: Pomalu otevíráš oči.
2: Hrajeme non-stop, třeba na druhé

0: aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli požáru auta je zavřená D56 mezi výjezdy 44 a 49 směrem od Ostravy na Frýdek Místek. Před odklonem u Paskova už je 2-kilometrová kolona. Profíci z Global Assistance hlásí kolonu kamionu dlouhou 28 kilometrů, a to na D1 mezi 9 Kříži a Brnem směrem z Prahy na Vyškov. Tady to ještě bude o nervy. Uzavřená je trasa Jihlava Znojmo na průjezdu s Tonařovem po nehodě osobáku a dodávky. Je tady několika kilometrová kolona v obou směrech. A nebezpečnou situaci nám hlásí ze stahu Hradec Králové Praha na D11. Náš agent, který poslouchá, tak je na místě. Povídej, co přesně se tam děje, kde máme dát bacha.
2: Čau, na 52. kilometru z Hradce na Prahu je odstavená dodávka, tak dávajte bacha.
1: Díky za to info. Kvůli zúžení vázne doprava taky na tahu z Pelhřimova do Humpolce před Záhořím, a to z obou stran. A další dopravní zácpu vidíme na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem od Ruzině na Modletice. Kolona tady měří 4 kilometry. Pevné nervy, pitný režim, buďte v pohodě. A ozvěte se do naší dopravy. Zavolejte 605 222 007 a nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Rádiem Impuls.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta Carvago.cz.

0: Spodní impuls, minuta před 16. hodinou. Honza Varga přináší zprávy. Pohled na totemy u pump není a nebude hezký. Víc ve zprávách. No a potom nás čeká další muzika. Holky si senzační. A co nás čeká na teplotních totemech zítra, to ví Renča.
1: No tak ten pohled taky nebude hezký, bude opravdu hodně horko. Teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů, na horách tam bude 29, ale v Čechách večer mohou přijít přehánky nebo bouřky.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
5: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
6: Paliva letí cenově nahoru, Správa železnic bude mít svou policii a Polsko je kvůli spadlé raketě v pohotovosti. Je 16 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Ceny pohonných hmot v Česku po konci vládní regulace opět zamířily nahoru. Nejvíce skokově přitom zdražila nafta, litr dieslu po skončení cenového stropu vyletěl o korunu a 66 haléřů na průměrných 43,90. Je tak nejdražší od poloviny dubna. Benzín Natural 95 podražil mírněji na 42 korun a 33 haléřů za litr. Podle analytiků se v cenách projevuje celosvětový nedostatek nafty i do zvuky blízkovýchodního konfliktu. Nejhlouběji do kapsy si tradičně sáhnou řidiči v Praze, zatímco nejlevnější paliva nabízejí čerpací stanice v Karlovarském a Pardubickém kraji. Teď krátká aktualita, dávejte si pozor na paštiku z hotelu Litovel v Luhačovicích. Veterináři a hygienici varují před její konzumací. Může v ní být bakterie produkující jed botulotoxin. Tématu se ještě budeme věnovat ve zprávách za hodinu. Správa železnic plánuje něco jako vlastní policii. Od září chce osamostatnit svou ochrannou službu a vytvořit z ní novou organizační jednotku. Státní podnik chce navýšit současný počet 60 strážných a postupně tak snížit závislost na soukromých bezpečnostních agenturách. Vlastní bezpečnostní složka dosud dohlížela hlavně na provoz v širším centru Prahy, nově má ale zlepšit dohled v klíčových lokalitách a pomáhat například i handicapovaným cestujícím. Vedení správy železnic zatím vybírá šéfa nové jednotky. Podle médií se přitom spekuluje o návratu bývalého náměstka Tomáše Drmoly. Větráky mohou být v extrémním horku kontraproduktivní. Problém má co dočinění s naší tělesnou teplotou. Pokud ji totiž okolní vzduch přesáhne, může nás jeho foukání ohřát ještě víc. I v nejteplejších dnech roku má ale jednoduché proudění vzduchu důležitou roli. Zejména během večera a noci osvěží nejen větráky, ale i moderní systém rekuperace. Popisuje ho Michal Chyba z technické podpory firmy Stiebel Eltron.
7: Hlavně ten vzduch se vám tam hýbe. Naopak je to i výhodný v letním období. Večer, když máte chladnější vzduch, tak ten chladný vzduch si můžete dávat i do objektu a tím pádem vlastně ten objekt i ochlazujete. Nemusíte potom mít plnohodnotnou klimatizaci.
6: V rámci aktivně chladících klimatizací domácnosti sahají po napevno instalovaných systémech. Popularitu si získaly i systémy přenosné, které výměnu vzduchu provádějí skrze pootevřená okna. Jsou totiž levnější.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
6: Češi mají rádi rozmanitost piva, alespoň to potvrzuje majitel sládek pivovaru Fenek Vojtěch Koukal. Ten v našem prázdninovém vysílání reportérovi Tomáši Kabátovi řekl, že zájem o jeho pivní speciály roste čím dál víc. A také on sám přichází na trh s novými druhy piv.
8: Máme těch piv poměrně hodně, za ten vlastně první rok jsme jich udělali asi zhruba 16 druhů. V tom portfoliu jsou piva, které jsou stabilně, což jsou většinou klasický ležáky, pak jsou piva, které se několikrát za rok objeví, a pak jsou to piva, které jsou třeba jenom jednou za rok, jako pivo se zeleným chmelem, nebo vaříme třeba piva pro určitý některé podniky, kde se vaří přímo receptura pro ně, prodává se potom jenom v jejich podniku. Plus k tomu přidáváme piva, které jsou třeba jenom jednou, kyselý piva, které jsou vždycky třeba podle sezóny, jako teďka třeba máme mandarinku bezovej květ, kdy jsme prostě přidali čerstvý bezovej květ, ten v té chvíli vykvetl a takhle to pokračuje vlastně během té sezóny. Vždycky se snažíme pracovat s tou sezónovostí a s tou regionální nějakou surovinou.
9: Prostě taky zájem o nealkoholická piva. Máte v nabídce i to?
8: Připravujeme ho, protože nealko pivo potřebuje určitou stabilizaci v rámci toho množství alkoholu, který tam nesmí být. Dolaďujeme technologii tak, aby jsme v druhý půlce roku mohli i to nealko pivo v nabídce mít.
9: Do pivovaru Fenex jsme se podívali přímo s majitelem Vojtěchem Koukalem. Naschledanou.
8: Naschledanou, děkuju.
9: A Střebíče se loučí i Tomáš Kabát.
6: Polsko a Severoatlantická aliance uvedly do pohotovosti svou vzdušnou i pozemní obranu. A to poté, co na polské území dopadla nejspíš ruská raketa. Neznámý objekt narušil vzdušný prostor v noci, vyřítily se k němu polské stíhačky F-16 a střela nakonec vybourala 10-metrový kráter na poli nedaleko Lublinu. Incident se obešel bez zranění i větších škod. Podle polského premiéra Donalda Tuska šlo s největší pravděpodobností o střelu s plochou dráhou Letuchá 101. Nicméně zdůraznil, že Polsko zřejmě nebylo přímým cílem útoku. Končí, s vámi jsou Petra Renča.
0: 16:04 jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu. Ano, Petr Bržík.
1: A Renata Kukoma, přejeme vám krásný čtvrtek 30. července.
0: A bezvadná česká muzika, holky si senzační, a to vy taky, impulzáci, hezké odpoledne.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Plus 3 minuty před 4:15, za chvilku zase česká muzika a jedna modlitba, která bude vyslyšena už zítra. Marek Ztracený a modlitba za pátek, tak za chvilku. My sledujeme i silnice, dobrou zprávu máme stahu Ostrava Frýdek Místek, ale problém taky na pumpě u D1. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty.
1: My celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a za chvíli budete mít možnost vyhrát kameru pro nahrávání provozu Nextbase 322 GV v hodnotě 6089 korun. Tak poslouchejte.
0: No a navíc dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Renault. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Renault dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaší letní dovolenou. Více na renault.cz/letní-servisní-kampaň.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. A dobrá zpráva přichází z tahu Ostrava-Frýdek-Místek. Dálnice D56 je po požáru auta na 47. kilometru už průjezdná jedním pruhem. Tvoří se ale 4-kilometrová kolona. Jdeme na D1. Několika kilometrová kolona kamionů popojíždí před Brnem směrem od Prahy, a to mezi exity 168 a 196, a pak ještě mezi Brnem a Holubecemi směr Vyškov. Tak pevné nervy řidičům kamionů. Nehoda 3 aut komplikuje dopravu v Praze v Dobříšské ulici směrem od Smíchova na Barrandov. Kvůli tomu se ucpává tunel Mrázovka i další přilehlé cesty. Další kolony vidíme třeba na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Lodinice, Rudná, Ořech. Ještě jedna aktualita, Honza píše na náš WhatsApp. Na D1 je uzavřená pumpa Shell Velké Meziříčí směr Praha. Jsou tam hasiči a hasí hořící kamion se slámou. Dávejte pozor, další informace velmi rádi uvítáme pro další kolegy a kolegyně za volantem. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem v těchto horkých dnech. No a teď už Marek Ztracený a modlitba za pátek.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Rebels ve čtvrtek odpoledne, minuta před půl pátou. Česká muzika bude za chvilku, Miraj, Tenkrát a teď pro vás něco máme. My celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dneska máte možnost vyhrát kameru pro nahrávání provozu Nextbase 322GV nebo GW v hodnotě 6089 korun.
1: No tak to nebudeme zdržovat, protože to je lákavá cena a tady je soutěžní otázka. Jak se jmenuje Renault program pro auta, která už mají pár let za sebou, ale pořád chtějí být v té nejlepší kondici? Máme pro vás tři možnosti.
0: Za A servis 5+,
1: nebo za B Renault Fit,
0: a nebo za C Renault Wellness.
1: Odpovědi pište na náš WhatsApp 605 222 007, přidejte vaše jméno a odkud jste. Vyhrává 30. správná odpověď. Vítězi za chvíli voláme.
0: A k tomu dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Renault. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Renault dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na renault.cz/letní/servisní/kampaň.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls ve čtvrtek odpoledne. Už za chvilku rozbalíme Impulsovic krabičku. Připraven tam číhá Václav Neckář a jeho Mademoiselle Giselle. Ale to bude až poté, co rozdáme dnešní dárek. My celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dneska máte možnost vyhrát kameru pro nahrávání provozu Nextbase 322 GV za 6089 korun.
1: My jsme se ptali, jak se jmenuje Renault program pro auta, která už mají pár let za sebou, ale pořád chtějí být v té nejlepší kondici. Nabízeli jsme tři možnosti, za A Service 5+, nebo za B Renault Fit, a nebo za C Renault Wellness. Správnou odpověď jako 30. nám napsal na WhatsApp Jiří. Hezké odpoledne, Jirko.
2: Krásné odpoledne i vám.
1: Kde jsme vás zastihli?
2: Na cestě z práce domů.
1: Abyste psal... Jo, psal jste, jste z Ostravy, tak kontroluju, je to tak, je to ten správný Jirka. Jirko, jaká je tedy správná odpověď na soutěžní otázku?
2: No, všechny tři byly zajímavé, ale za mě Servis 5+.
0: Je to přesně tak, Servis 5+, a máte kameru pro nahrávání provozu Nextbase 322 GV za 6089 korun. Takže už nějaké podobné zařízení v autě máte, nebo to bude premiéra, budete nově zkoušet a stříhat si videíčka a tak dále?
2: Bude to premiéra. Chtěl jsem ho vždycky, ale nějak jsem si nedokázal vybrat, které si koupit.
0: No, tak my jsme vybrali za vás.
1: Přesně tak. Ano, někdy těm rozhodný prostě musí někdo pomoct. Tak jsme to my.

0: Tak, kamera se hodí nejen pro zajímavé záběry, ale samozřejmě, když se nedej bože něco stane, tak nějaká nehoda, tak zpravidla velmi pomůže při objasnění. Takže Jirko, kameru máte, nějaká dovolená už proběhla letos?
1: Ještě ne, jsme se s ženou stěhovali konečně do rodinného domu, takže tam všechna naše energie teď je, ale dovolenou možná nějaký last minute v budoucnu, příští měsíci či v září určitě plánujeme.
0: Naprosto chápeme, tak užívejte krásné dny, hezké léto s Impulzem. No a zase příště třeba naslyšenou.
1: Taky krásně odpoledne vám
2: přeji.
0: Díky, taky. Tak to byl Jirka. Další soutěžní kolo bude zítra v tomhle čase na Impulzu, takže poslouchejte a kromě toho dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Renault a v rámci letní akce Štědré léto v servisu Renault dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na renault.cz/letní/servisní/kampaň.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: impuls dotančit. Renata už si taky sedne, prosím pěkně. Jo, máme práci. I když tančit se bude za chvíli taky, bude k tomu vhodná muzika od skupiny Tým. Je tam v tom těž. My sledujeme taky aktuální silnice, zásadně omezený provoz na trase Jihlava Znojmo kvůli nehodě a dále je o nějaký problém na pomezí Rakouska a Česka na příjezdu do Mikulova. Doprava 007 za 2 minuty. No a už zítra máme páteček, bude 31. července, za 5 měsíců poté bude Silvestr, ale to jsme hodně daleko. Ale do toho srpna vstoupíme na Impulzu velmi hezky.
1: Jasně, protože teď jsme tady tančili, o víkendu můžeme zase tančit a my vám k tomu budeme hrát a budeme vám hrát živák. Tak, jak jste zvyklí, o prázdninách vždycky víkendový živák po 8. večer. Tento víkend, tuto sobotu, to budou Jojo Band, takže jasné hity, Rybitví, Kladno, Karvina a další známé písničky, tak si to s námi užijte a puste se nás po 8. večer.
0: Ten víkend se má lehce ochladit, z těch asi 38-40 v pátek, tak to bude kolem 30, do 30 možná Jižní Morava bude mít o něco víc, ale takže lehce osvěžující to bude, takže i k tomu grilu a něco budete kde dělat, tak si můžete hezky poslouchat, tančit, trsnout si, zaploužit, zaspívat, bude to bezva.
1: Jasně, všude, kde budeme hrát. Dobré je, že i když nevylezete, zatmujete se doma, tak si pustíte rádio a máte živák taky. Úplně
0: jasný,
1: v pohodě.
0: Sobota večer 1. od 8. živák Jojo Band na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už je čas, kdy servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě je omezený provoz na trase Jihlava Znojmo na silnici 38 ve Stonařově. Kolona se táhne v úseku od Suché. Příjezd do Stonařova se ucpává i ve směru od Znojma, tady se zdržíte ale jenom pár minut. Profíci z Global Assistance hlásí hustý provoz na pomezí Rakouska a Česka na příjezdu do Mikulova směrem od Vídně. Silný provoz dál sledujeme na D1 směrem z Prahy na Vyškov i v okolí Brna. Ucpaný je především pravý pruh kamiony. Odstavený kamion komplikuje provoz na D8 na 33. kilometru ve směru od Prahy na Ústí nad Labem. Další kolony a potíže sledujeme přímo v Praze na Pražském okruhu mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem směrem od D5 k D1. A ve spojitosti s tím popojíždí kolona kamionů na D5 u Rudné směrem do Prahy. Přímo v Praze je zasekaná Povltavská ulice směrem k tunelu Blanka a kolona popojíždí taky v Liberecké ulici směrem od Holešovic na Letňany. Dávejte pozor, pevné nervy v tom vedru, ať se v pohodě dostanete do bazénu nebo do sprchy aspoň po tom dnešním dnu. A všechno v klidu, s úsměvem ideálně a s impulzem. Zapojte se taky do dopravy 007 605 222 007 je číslo, anebo i naše žlutá mobilní aplikace pro vaše vzkazy. Šťastnou cestu, hezké odpoledne.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.

0: Impuls, minuta před 17. hodinou. Hoří.
1: Co a kde, to vám řekne Honza Varga ve zprávách, jsou za chvilku. Potom další česká muzika a nás oblíbená MiG 21, snadné je žít. Jak se nám bude žít v zítřejším počasí, to ví Renča.
2: Tak podle toho, jestli máte rádi teplo a horko, tak to budete ve svém živlu. Večer ale v Čechách mohou přijít přehánky nebo bouřky. Teploty nám budou ukazovat 35 až 39 stupňů, na horách 29.
3: Peníze za to, že zvednete telefon.
0: Na Impulzu žádný problém.
4: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Dokin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebije i Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat Dokin od 23. července.
6: Jsme krásný, jsme královny, jsme bardotky.
7: V Opavsku hoří les, Praha vyhlásila zákaz rozdělávání ohňů a v Rakousku se zranil 13-letý Čech. Je 17 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: V novém Vrbnu na Opavsku vypukl rozsáhlý lesní požár. Hasiči kvůli němu vyhlásili třetí stupeň poplachu. Oheň zasáhl plochu přibližně 200x300 metrů a na místě zasahu je 21 jednotek. Do akce se zapojil také policejní vrtulník s bambivakem, který čerpá vodu z nádrže Vítkovský Balaton. Hasičský záchranný útvar navíc z Hlučína vyslal speciální velkoobjemové cisterny, aby v těžko přístupném terénu zajistili dostatek vody. Praha reaguje na extrémní sucho a vedra. Vyhlásila zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech kvůli extrémnímu horku a vysokému riziku požárů. Opatření se týká lesů, parků, zahrad nebo okolí stohů a polí, kde platí také přísný zákaz kouření, odhazování nedopalků i používání pyrotechniky nebo lampionů. Stejný zákaz bude platit i na Plzeňsku. Od zítřka tam vyhlašují mimořádná protipožární opatření. Ta budou podle hejtmana kraje platit minimálně do 6. srpna. Meteorologové prodloužili výstrahu před tropickými teplotami, které mohou o víkendu dosahovat až 40 stupňů Celsia a varují před extrémní zátěží organismu i riziky pro infrastrukturu. Extrémní sucho drtí povodí Moravy a Dyje. Klíčové přehrady hlásí nižší hladiny než při kritickém suchu v roce 2018. Řekami protéká jen zlomek obvyklého množství vody. V Olomouci na Moravě naměřili nejnižší průtok za několik desetiletí a dramatický pokles hlásí i Svratka. Důležité vodárenské nádrže jako Vranov, Nové Mlýny nebo Hubenov jsou naplněné pouze z 60 až 70% a lokální bouřky situaci nezachraňují, protože červencové srážky zůstávají hluboko pod průměrem. Měsíční výhled meteorologů navíc neslibuje žádnou brzkou úlevu a suché počasí má podle předpovědí dál pokračovat. Nízké hladiny řek ale mohou i lecos odhalit. Rekordně nízká hladina Dunaje například odkrývá na mnoha místech historické i pravěké poklady. V bulharské vesnici Rjahovo objevil místní obyvatel na odhaleném dně kosti mamuta, včetně klů, spodní čelisti a žebra. Ty teď poputují do muzea k odbornému zkoumání. Ustupující řeka přináší vrásky dopravcům i energetikům, archeologům ale nabízí nečekané nálezy napříč Evropou. V Chorvatsku voda odhalila vrak nákladního parníku z roku 1937. V Srbsku potopené lodě nacistické flotily z druhé světové války a u maďarského Moháče kamenné zdi i z pozůstatky válečného plavidla. V pražské zoo se snaží, aby lední medvědi nedopadly jako mamuti. Dnes proto zvířata ochlazovali ledem. Medvědí dvojčata Gregor a Aleut v ledových kostkách hledala schované kalamáry. Led s touto lahůdkou dostávají během léta opakovaně. Podle mluvčího zoologické zahrady Filipa Maška jim slouží i jako takzvaný enrichment.
8: Enrichment je něco, co ta zvířata stimuluje k nějaké aktivitě, ať už fyzické nebo mentální. A je to důležitá součást života zvířat v zoologických zahradách, samozřejmě, aby se nenudila. Je to nějaký stimul, oni se o to zajímají. Je to pro ně zkrátka zpestření toho občas možná nudného života v zoologické zahradě.
7: V pražské zoo let zkoušeli nabídnout i jiným zvířatům, ta o něj ale neměla zájem a některá se ho dokonce bála. Na Příbramsku havaroval vodní skútr, zranil se přitom dospělý a dvě děti. Stroj na Chotilsku odpoledne narazil do skály. Všichni tři členové posádky se dokázali dostat z vody, jedno z dětí ale utrpělo středně těžká zranění. Záchranáři ho letecky přepravili do pražské nemocnice v Motole. Okolnosti nárazu teď vyšetřuje policie. A v Rakousku se zranil 13-letý chlapec z Česka. Havaroval na kole v bikeparku Leogang. Chlapec se nezvládl na náročné sjezdové trati skok, vyjel z dráhy a narazil do stromu. Ostatní jezdci okamžitě volali pomoc a záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice v Salzburku. V tomto známém salzburském areálu jde o další vážnou nehodu. Letos v květnu tam po pádu, po otevírací době, zemřel 18-letý Němec a loni při sjezdu zahynuli dva další cyklisté. Ode mě je to pro dnešek vše, ale s vámi zůstávají Renča s Petrem.
1: Jo, jsme tady 4 minuty po 17. hodině, jsou za námi zprávy Radia Impuls s Honzou Vargou a Petr Brožík.
2: Renata Kukoma a my vám taky řekneme, že se zítra asi dočkáme nového fotbalového trenéra naší repre.
1: MiG 21 snadné žít právě teď.
0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne, 6:03, další česká muzika bude, budou to Činaské, jejich selhání. My sledujeme silnice, pořád jsou problémy kvůli nehodě na silnici 38 na trase Jihlava Znojmo. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a vypadá to, že od zítřka se začne psát nová epocha českého fotbalu. Podrobnosti k tomu má Renča.
1: Rozhodně nová epocha, pokud skutečně bude mít česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra, protože to by bylo poprvé. A vypadá to, že se k tomu schyluje, protože na zítřejší 13. hodinu svolala fotbalová asociace do svého sídla na Pražském Strahově mimořádnou tiskovou konferenci a očekává se, že právě na ní zazní jméno nového kouče, který reprezentaci převezme po Miroslavu Koupkovi. Jak víme, ten rezignoval po tom nepříliš vydařeném, respektive značně nevydařeném mistrovství světa. K tomu musím ještě k tomu zítřku říct, že nejenom v jednu hodinu ta tisková konference, ale dopoledne bude mimořádné jednání výkonného výboru a tam právě je jedním z bodů právě schválení nového reprezentačního trenéra. No a teď to jméno, my už jsme ho tady nakousli včera, protože se spekuluje, že to bude Španěl Santi Denia, který naposledy vedl Katar, je to ale obránce, který doma hrál za Albacete, taky za Atletico Madrid, potom taky byl úspěšný v mládežnických reprezentacích, olympijské hry vyhrál se Španěli. No a teďka bude snad u české reprezentace.
0: Tolik tedy spekulace. Může to být ovšem i záměrně vypuštěná kachna od někoho,
1: jo?
0: Že by se zrodilo nějaké překvapení. Jo?
1: Uvidíme,
0: koho tam zítra podepíšou. A nějaké, takhle určitě nějaké jméno se bez pochyby dozvíme. Jo? A může zaznít třeba Brian Priske.
1: Že to... Prosím tě. Ne? Dobrý, no a co tam máš dál? Trpišovský a jedeme takhle, pojedeme tyhle.
0: Franz Straka, no.
1: Jasně, jo, to, jo, takhle ještě. No tak takhle, necháme to na zítra, 13 hodin, tisková konference a samozřejmě na Impulzu se jméno nového fotbalového trenéra naší reprezentace dozvíte dřív než ostatní.
0: Budou to nervy, budeme čekat.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutovsměr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
8: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
8: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád se ucpává tah z Vídně do Brna na rozhraní Rakouska a Česka před Mikulovem. Je tady několika kilometrová kolona. Kvůli nehodě se to vleče na trase Jihlava Znojmo na silnici 38 v úseku Suchá Stonařov. Kolona tady měří 2 kilometry. Práce silničářů teď zdrží provoz na spojnici Humpolce a Pelhřimová na silnici 34 u Záhoří. Doprava tady drhne z obou stran. 7-kilometrová šňůra nákladňáků popojíždí na plzeňské D5 před Prahou. Na vině je zácpa na Pražském okruhu mezi D5 a Ořechem ve směru od Rudné na Modletice. A přímo v Praze máme kolony na tradičních místech v Radlické ulici, ve Vilzonově nebo třeba v Polotavské. Dávejte pozor, hlavně v klidu, v tom vedru, ať se něco nesemele. Cokoliv dalšího přidejte z vozovek do naší dopravy 007. Je tady žlutá mobilní aplikace anebo telefon 605 222 007. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky z Činasky.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádi.

0: Plus ve čtvrtek odpoledne, minutá půl před půl šestou. Za chvilku skočíme zase k české muzice. Lenka Filipová, její dcera Leny, Samotní nejsme nic. No a taky dneska byli v terénu naši radostní velvyslanci, konkrétně Martina Kroa. No a když udeřila zase ta vedra, tak se ptala, co nejraději impulzáci dělají v létě.
1: No tak v těchto vedrech já třeba nejraději nedělám nic a dám si k tomu ledový kafe.
0: Ideální aktivita, jo, tak já mám rád koupání, ale když jsou takové teploty, jako jsou dneska, tak já rád čekám na podzim teda.
1: Jo, takhle. No počkej, a koupání jako v rybníku?
0: No to je jedno, rybník, bazén, mě to jedno.
1: Jo, fakt.
0: Musí být trošku čistší ta voda, nemám
1: rád koupání. Teď jsem chtěla zrovna říct,
0: vlezeš do nějaký řeky,
1: zaboříš se do bahna.
0: Hnětky. Tak to úplně ne.
1: Tak uvidíme, co máte rádi, vytěšíme se na to.
0: Za chvíli.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls, za chvíli zase další vybalovačka, impulzovat z krabičky, tam už připravená Hana Zagorová. Líto je mi líto.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Naše expertka na radost Martina Kroa zase vyrazila mezi vás impulzáky a tentokrát jí zajímalo, co nejraději děláte v létě.
3: Jaká aktivita v létě vám dělá největší radost?
4: Dívání se do stromu, jak tam povlávají ty listy, to mě uklidňuje.
5: V létě mi dělá největší radost asi nějaký plavání v rybníku, no když se jdeme jako vykoupat, už se tam jako můžu schladit v tom horku a můžu se zaplavat, nějaký blbnutí ve vodě.
3: Jaká aktivita v létě vám dělá největší radost?
6: Nejraději v létě cestujeme na kole. Hrozně mě baví, když si prostě vezmeme vybavení, stan, spacáky a jedeme někam. To, že poznáte ty lidi zblízka.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: Puls, za chvíli zase česká muzika, bude Turbo, Láska z pasáží, koukáme i na silnice. Dobrá zpráva z trasy Hlava Znojmo přichází, ale právě jsou i problémy na D1 u Brna. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. Dneska tady čtvrtek, zítra poslední červencový den bude 31. Léto se přelomí do své druhé poloviny, prázdniny rovněž. No a vlastně tak trošku symbolicky budou zítra skoro 40, takže tropy jsou zpět. Bude to chtít v práci něco osvěžujícího a kromě toho by to chtělo asi i podpořit své kolegy v práci.
1: Myslíš milionové kolegy?
0: No přesně, ty se myslel.
1: Ty, které máme rádi, kterým bychom chtěli dát najevo, že si toho vážíme, že je máme mezi sebou. No tak pro právě pro ty tady máme 7 pecek bez reklam, kterým hrajeme vždycky od pondělí do pátku po 9. hodině, takže zítra máte možnost. Vyplňte formulář na našich stránkách impuls.cz. Napište, komu máme zahrát, proč a my jim zahrajeme.
0: Něco o té vaší kanceláři, partě pracovní a tak dále. V podstatě to lze za mě využít i jako omluvenku, jo, protože možná jste právě teď na dovolené a kolegové doslova v potu tváře budou dělat tu práci za vás, tak malinkou takovou jako...
1: Jo, tak je to malinký, nebereš je sebou, ale necháš jim zahrát. To je moc pěkný, ale potěší to.
0: Ideální varianta. Tak zítra v 9, registrace na impuls.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vašem muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už opět servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na D1 u Brna směrem od Prahy na Vyškov mezi Ostrovačicemi a Holubicemi. Utpává se hlavně pravý pruh nákladními auty. Profíci z Global Assistance hlásí, že kolona na trase Jihlava-Znojmo po nehodě ve Stonařově už se rozjíždí. Jestli tam stojíte, tak vydržte, už na vás zajisté přijde řada. Ucpaný je Pražský okruh směrem od D5 k D1 mezi Zličínem a Ořechem. Kvůli tomu se vleče na plzeňské D5 doprava na příjezdu do Prahy od Rozvadova. A vy se do dopravy zapojte taky, buď je tu telefon 605 222 007 a pro vaše postřehy a poměrně komfortní nahrání té situace, tak je i naše žlutá rádiová aplikace se 4A, kterou doufám už všichni máte ve svých chytrých telefonech. V pohodě v tom vedru se dostaňte, kam míříte. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: Dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přišel nás vystřídat Ludvík Pospíšil. Vítej.
3: A já vám přeju krásný podvečer, to máme venku krásně, že jo?
1: No, jako krásně, ale v těch uvozovkách bych to vzal.
3: Ono se to říká z těch klimatizovaných prostor.
4: To
3: aby klimatizace neubližovala, tak to bude naše téma po 18. hodině. Já bych řekl, že to je pořádně důležité téma. Znáte takové to, jdete zvenku, je hodně velké vedro, člověk je trochu spocený, vleze do autobusu a teď takhle ty krystalky ledu, jak ty hličky bodají, jo.
1: To je jedna varianta, ještě když to fouká za ten krk, to studené.
3: To, ano, člověk stuhne, že jo.
1: A pak jsou ty opačné případy, kdy právě vyjdeš z té klimatizované místnosti, ať už je to kdekoliv, a dostaneš tu pecku v těch dveřích, těch 40 stupňů,
3: to je rána. Přesně, tak.
4: Tak kluci, já musím teda přiznat, že jsem dneska nechala ujet jednu tramvaj, aby se měla tou druhou, která byla klimatizovaná, takže mě je jedno, že mi fouká, nebo že mám krystalky, hlavně když není 40 stupňů.
1: No, pozor na ten stuhlý krk potom.
4: Tak já si to poslechnu.
3: Tak to si přeci jenom o krok přede mnou, já bych tu tramvaj ujet nenechal, co kdyby ta další náhodou nejela?
4: No, tak hele, sázka do loterie, dobře to
3: vyšlo
4: dopadlo.
3: To.
4: Jo, jo. Tak těším se, poslechnu si to, tak když tak zítra se budu pařit v té teplé tramvaji. Tak jo.
3: Tak napařenou.
1: Napařenou, zítra se zapařenou Renatou, zase před 15. hodinou jsme tady.
4: Já asi nepřijdu. No tak Ludvík Pospíšil, radši si to už přeber, Petr už jde domů, ten už tady vymrz.
1: Ludvík to viděl v živém obrazu. Tak ano. Pokračuje s vámi Ludvík Pospíšil, hezký teplý večer, prostě musíme to vydržet.

0: Krásný večer, za chvíli 18. hodina. Zítra vystoupáme na teplotní vrchol, bude až 39 stupňů. Čekáme hodně slunce, až k večeru přijdou mraky a přehánky. Nejdřív přelezou Krušné hory, pak půjdou dál na Prahu. A na severu Čech bude kolem 34, jinde, jak už jsem říkal, až 39 stupňů Celsia. Rybáři začínají kvůli vedru dřívějšími výlovy rybníků. Budeme se o tom šířit ve zprávách už za chvíli.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba. Namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
1: skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Jako já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A
2: já tam mám Budulínka a Lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na odzás.
2: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
3: Máte 10 000 korun.
5: Po 21 letech.
3: Tak když jste s náma zestárnul.
5: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
6: Na Litoměřicku dnes byly 40. Pozor na jedovatou paštiku v Luhačovicích. UEFA je ochotná bojkotovat šampionát. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Jak se dalo čekat, na řadě míst dnes padly teplotní rekordy, hlavně v západní a jižní polovině Česka. Tam padl rekord třeba ve Strakonicích, kde bylo 37,5 stupně Celsia. To je o víc než 4 stupně víc, než tomu bylo před 32 lety. Tehdy v roce 94 v tomto jihočeském městě naměřili 33,4 stupně. Přes 39 stupňů pak dnes bylo v Plzni a Rokycanech. V Doksanech na Litoměřicku před hodinou meteorologové naměřili 40,1 stupně a to tato teplota ještě může stoupnout. Právě v Doksanech bylo nejtepleji už na konci června, kde byla tamní teplota ještě o téměř 2 stupně vyšší než dnes. Přitom teploty nad 40 stupňů meteorologové čekali až zítra. Vedro zavařuje mimo jiné rybářům. Kvůli nedostatku vody musí ryby méně krmit, někde se snaží vodu provzdušňovat a leckde už museli předčasně vytáhnout pruty a sítě.
8: Ředitel rybářství Litomyšl Michal Brichta Impulzu řekl, že z asi 200 rybníků by normální stav vody napočítal na prstech jedné ruky. Kvůli vysychání už letos museli některé rybníky slovit. Podle Brichty ale v těch menších rybnících většinou nemají tržní ryby.
9: Samozřejmě se to snažíme prodat, ale není to jako prodat na trh, to znamená na konzumaci. Většinou ty ryby nejsou té velikosti, ale spíše vlastně na nasazení třeba pro rybářské svazy a podobně. Když není vyhnutí, tak to nasadí vedle našich rybníků.
8: Hlavní zootechnik rybářství Hluboká na Českobudějovicku Aleš Kříž mi řekl, že současný nedostatek vody ovlivní trh, protože část ryb vůbec do tržní velikosti nevyroste.
10: Když málo vody, tak mají málo té přirozené potravy. V těchto horkách samozřejmě my ty ryby ani pořádně přikrmovat nemůžeme, takže už teď předpokládáme, že těch ryb může být míň na trh nejenom na vánoční český, ale i export, který pro naší firmu tvoří přibližně 70%.
8: Podle Kříže se denně v tomhle počasí z rybníku vypaří minimálně 1 cm vody. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Veterináři z hygieniky varují před paštikou. Spotřebitelům důrazně doporučují nejíst vepřovou paštiku s mandlemi koupenou v hotelu Litovel v Luhačovicích. Testy státního veterinárního ústavu v paštice potvrdily nebezpečnou bakterii, schopnou vyprodukovat extrémně silný jed botulotoxin. Jedná se o balení s datem minimální trvanlivosti do 14. září. Karlovarský kraj se znovu bojí požárů kvůli další vlně veder a prohlubujícímu se suchu. Náš zpravodaj Dušan Valenta nám řekne, koho se to týká.
11: Zdravím z vyprahlého Karlovarska, kde v řadě potoků, včetně těch horských, chybí voda a největší řeka tady Ohře ani zdaleka nepřipomíná divoký živel. Situace je vážná a kdo si to neuvědomuje, žije zcela mimo realitu. Nedopalek cigarety nebo špatně uhašený grill na zahradě může způsobit katastrofu. Ještě větší riziko hrozí na polích, loukách a v lesích. Hejtmanství proto ve volné přírodě znovu zakázalo jakoukoliv manipulaci s otevřeným ohněm. Za porušení zákazu hrozí pokuta 100 000. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: UEFA plánuje bojkotovat fotbalové mistrovství světa, pokud FIFA prodá práva na turnaj soukromým investorům. Dnes se na tom dohodly členské státy Evropské fotbalové unie na mimořádném zasedání. FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa jak mužů, tak žen i juniorů soukromníkům. Podle UEFA tím FIFA překračuje hranici, kterou řídící fotbalové organizace překročit nesmějí. Šéf světového fotbalu Gianni Infantino pak večer označil plán za příležitost a návrh, a ne povinnost.
0: Krásný večer máme těsně po 18. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a mám pro vás muziku pro tenhle horký letní večer. Tohle jsou Vanastovy věci, písnička Andělé.
7: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Čtvrteční večer na Impulzu, za chvíli tady bude Petr Muk a Ona se brání, žijeme českou muzikou. Musíme si dávat pozor na dálnici D8, odkud máme hlášeny problémy, vypravíme se tam už za 3 minuty, tady na Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert, dle srovnání k 22.7.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na pražském okruhu mezi 23. a 19. kilometrem směrem z Ruzyně na Modletice. Kvůli tomu je 6-kilometrová kolona kamionů na plzeňské D5 před Prahou. Přímo v hlavním městě se pořád vleče doprava na magistrále ve Vilznově ulici, a to v obou směrech. Krokem to jede taky v Radlické a v Duškově ulici směrem na Smíchov. Ovšem dobrá zpráva přichází z tahu Praha Ústí nad Labem. Kolona na D8 za sjezdem na Roudnici nad Labem se konečně rozjíždí. No a my pro vás dopravní situaci dál sledujeme, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Petr Hapka, Kocour se schoulil na tvůj klín, tak to bude muzika na Impulzu hned po 6:30. Žijeme českou muzikou. Posluchač Jirka ráno nevzal telefon, přišel o peníze, o 10 a možná o 20 tisíc korun. Vy neudělejte stejnou chybu a hlaste se po ránu do telefonu větou Halo, tady Impulzovi. Máme pro vás 10 tisíc korun za tuhle větu a můžete tuhle částku zdvojnásobit. Do hry Halo, tady Impulzovi se přihlásíte na webu www.impuls.cz a nebo v naší žluté aplikaci. No a teď už je před námi vtip. Tentokrát ho říká Petr, vlastníkovi bohužel moc do smíchu není.
1: Vtip dne.
2: Kocour přednáší zvířatům o nehodovosti v jejich obci. Minulý rok bylo neopatrnými řidiči sraženo u nás 19 koček. Prosím vás, pěkně ta vzáru, ta myš může přestat laskavě tleskat.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Bardotky se řítí!
8: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
9: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
8: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
10: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
12: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Zpáteční program Rádia Impuls, přejeme vám krásný večer. Zítřejší teploty znovu až 39 stupňů Celsia. S extrémními vedry nám pomáhají klimatizace. Když to s nimi ale přeženeme, můžou leto i zkomplikovat.
1: Klimatizace dělá vzduch příjemnější, ale typicky i suší. To může postihnout i naši sliznici, což trápí dýchací cesty. Sezení přímo v cestě foukajícího vzduchu zase lokálně prochladí a rozbolí tělo. Rychlé přechody z vedra do zimy potom cvičí s oběhovým systémem. Jak ale říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, všemu se dá vyhnout uměřeností.
2: Nastavení teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, ale můžeme ji nastavit trochu výše, třeba někde kolem 24-25 stupňů.
1: Technicky klimatizace vydrží víc než my lidé. Podle Michala Chyby z technické podpory firmy Stiebel Eltron, ale i oni dokážou na přehnané požadavky reagovat.
3: Když se tam nastaví hodně nízká teplota, tak se objeví větší množství kondenzace. Potom to nemusí třeba i pobrat ten odvod kondenzátů a potom vám prostě chlamel kape třeba na podlahu.
1: Zatímco do českých domácností se klimatizace teprve postupně dostávají, na pracovištích už se staly standardy. Tomáš Zemánek, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Přejmi vám šťastnou cestu, pokud právě sedíte za volantem. Kolonu čekejte na tahu Praha Hradec Králové. Zase jezdem na 62. kilometru D11. Podrobnosti řekneme za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Kuba Tilšar. Ahoj, Kubo.
4: Ahoj, Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D11 na 67. kilometru z Prahy do Hradce Králové zůstává omezený provoz po požáru náklaďáku. Postojíte si ve 2,5-kilometrové koloně. Na pražském okruhu čekejte zhruba 3-kilometrovou frontu na cestě z letiště k dálnici D1 před exitem na Ořech. Pravý pruh proto zpomaluje od 6. kilometru D5 směrem od Plzně. Kvůli zúžení očekávejte v obou směrech zdržení na pár minut, například na silnici 38 na obchvatu Moravských Budějovic mezi Jihlavou a Znojmem a také u Komorovic na trase Pelhřimov-Humpolec. A pravý pruh místy jede pomalu tradičně po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, momentálně od 180. kilometru. Z Globásy stán z Kuba.
0: No a ještě se vydáme na Opavsko, volá náš dopravní agent.
5: Ahoj všem. Chci nahlásit neprůjezdnou cestu mezi Novým Vrbnem a Vítkovem na Opavsku. Zasahují tam hasiči požáru lesa a strniště.
0: Děkujeme za zprávu. Situaci budeme dál sledovat. Taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
6: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CZ.

0: Za minutou 19. hodina přejeme vám krásný čtvrteční večer. Klobouk, sluneční brýle, opalovací krém, to všechno se hodí na cestě do práce i zítra. Bude totiž až 39 stupňů a bude hodně svítit slunce, k večeru přijdou mraky a přehánky, z Krušných hor půjdou na Prahu. Na severu Čech bude kolem 34, jinde, jak jsem říkal, až 39 stupňů Celsia. Hotely u nás jsou obsazené ani ne z poloviny, víc ve zprávách v 7.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Vlaky na Kladensku už zase jedou. Hladina hracholu se stále klesá. Fotbalisté Jablonce s Varaždínem bojují v pohárech. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Horko odpoledne zkomplikovalo provoz vlaků, a to mezi Unhoští a Kladnem, kde teplo poškodilo koleje. Provoz byl nejprve zastavený preventivně, při zjišťování stavu vlaky jezdily s omezenou rychlostí. Teď už je provoz obnovený. Pro ČTK to uvedla zpráva železnic. Vybočenou kolej se povedlo provizorně opravit. Večer proběhne další oprava. Dnešní teploty předčily očekávání meteorologů. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,1 stupně a to tam teplota může ještě lehce stoupat. Přitom 40 meteorologové čekali až zítra. Přes 39 stupňů pak dnes bylo v Plzni a také Rokycanech. Na sociální síti to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na mnoha místech také padly teplotní rekordy pro dnešní den, jak vyplývá z mapy na webu ČT24. Například v jižních Čechách rekordy zaznamenaly až na jednu všechny meteorologické stanice. Nejtepleji dnes bylo ve Strakonicích, kde naměřili 37,5 stupně. Zítra se k nám dostane ještě mírně teplejší vzduch. Teploty tak mohou být v průměru ještě vyšší. Nízká hladina na Hracholuskách už ohrožuje provoz výletní lodi. Provozovatelé proto na přehradě na Plzeňsku prodloužili molo v Transcampu. Pokud ale voda kvůli suchu klesne ještě víc, hrozí zastavení plaveb.
5: Nástupní molo v Transcampu je prodloužené o 8 metrů a na druhém přístavišti na Radosti je posunuté. Provozovatelé lodi věří, že to bude stačit. Bojí se totiž obřích ztrát a rušení rezervovaných jízd v případě, že by hladina ještě klesla a museli plavby přerušit. Problém je navíc hlubší. Loď se vždycky na podzim na konci sezony vytahuje na sucho. Kdyby se tak muselo stát už v srpnu, zablokovala by i záchranářům přístupovou cestu k vodě. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
4: Průměrná obsazenost hotelů v létě je na loňské úrovni. Pohybuje se kolem 43%. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůř. Zkracují se totiž pobyty a lidé šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
6: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady.
4: Pražské provozy hodnotí letní sezónu kritičtěji než podniky v regionech. V hlavním městě hosté totiž častěji využívají slevové akce a pobytové balíčky. Fotbalisté Jablonce se snaží odvrátit hrozící konec v pohárech. V odvětě druhého předkola konferenční ligy před hodinou přivítali Varaždín. Po první půli utkání Severočeši nad Chorvatským celkem vedou 1-0. Hradec Králové se pak dnes naopak pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø Východočeši jdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně právě začíná.
0: Obě utkání pro vás dál budeme sledovat. Sam Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer, teď mám pro vás muziku. Vrátíme se do roku 2000, tohle na Vondráčková zpívala, to tehdy padal déšť.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: Čtvrteční večer na Impulzu, za chvíli hrajeme muzikálovou Kleopatrou, teď královnou jsem já, žijeme českou muzikou a pozor, na dálnici D11 hoří auto. Podrobnosti řekneme za minutu na Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 66. kilometru hoří auto. Provoz na dálnici stojí. Kolona se táhne od sjezdu na 62. kilometru D11. Další auto zachvátil oheň na pražském okruhu na 16. kilometru směrem od Modletic na Ruzini. Je tady zhruba 2-kilometrová zácpa. Pražský okruh se uspává i v protisměru od D5 k D1 mezi Zličínem a Ořechem. Dopravní situaci pro vás dál sledujeme. Přejeme vám šťastnou cestu, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007. No a teď už malá vzpomínka na poslední Benáckou, která skončila doslova před pár dny. Benácká s Impulzem, vystoupila tam skupina Roxette.

0: Anaka, údolí včel. Už za chvíli po půl osmé tady na Impulzu. Máte milionové kolegy, prostě kolegy, na které se můžete spolehnout, se kterými je vám dobře. No tak to vám moc přejeme a radím zahrajeme. Budeme rádi, když se ozvete a dáte nám vědět o svých milionových kolezích a po 9:07 může patřit právě jim. Napište nám na webu www.impuls.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko

0: Za 4 minuty 7:45.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp, tak to je slogan českých prázdnin s rádiem Impuls. Teď se podíváme, jak se vyrábí něco typicky českého, tedy pivo. A to v kraji, kde přecházejí Čechy v Moravu,

0: Hry na Vysočině. Míříme do pivovaru Fenek v Třebíči. Reportér Tomáš Kabát nám teď přiblíží příběh tohoto pivovaru. Tomáši, máš slovo.
1: Vedle mě je majitel pivovaru Sládek Vojtěch Koukal. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste začínal jako létající pivovar. Jaké to bylo?
2: My jsme vlastně otevřeli pivnici, kde jsme chtěli čepovat kraftový řemeslný pivovary. A část těch piv jsme si chtěli vyrábět sami, takže jsme si vlastně založili značku Fenek Craft Beer a v různých pivovarech jsme si začali vařit v pronajatých vlastně kapacitách vlastní druhý piv.
1: A kdy přišel ten zlom, že jste koupili budovu?
2: My jsme budovu nekoupili, my jsme v pronájmu aktuálně, jsme vlastně převzali technologii původního pivovaru, který vlastně svou činnost ukončil. Ta nabídka přišla a my jsme se rozhodli využít, protože jsme už s tím létajícím pivovarem narážili na určitý mantinely. Už jsme vařili asi ve 4 pivovarech různě po republice, už to bylo poměrně náročné ty pivovary objíždět v rámci vaření, kontroly těch piv a stáčení a další distribuce, takže se nám i hodila ta příležitost toho stát se klasickým pivovarem a vlastně se nastěhovat do té technologie, kterou jsme si upravili. Vyměnili jsme nějakou část technologie, když jsme pořídili CK tanky na nějaký kontrolovaný kvašení a začali jsme vařit jako klasický pivovar.
1: A když jste začínali jako ten létající pivovar, byla tam ta představa o té budoucnosti pronajeté budově?
2: Úplně prvotně ne. Prvotně jsme měli ten plán prostě si mít tu kraftovou pivnici a vařit si pivo pro sebe, ale pak vlastně se nějak ty cesty po různých útrapách s covidem a další roky prostě se nám nějak rozešly. Byli jsme 3 majitelé, takže jsme si šli každý svou cestou, tak jsem potom nějak začal vyhlížet, co vlastně s tou značkou a s tím celým plánem jako dál podniknout.
1: A daří se to pivo rozšiřovat?
2: Tak by v tuhle chvíli jako by se daří, že rosteme každým týdnem. My jsme v té technologii jako klasický pivo zhruba 1,5 roku. Každý měsíc jakoby narůstá, my postupně jakoby oslovujeme nový zákazníky, začínáme to pivo vážet všude možně po republice, hledáme další jakoby ty kraftové pivnice, které mají zájem o ty řemeslné piva a postupně to roste. My jsme v tuhle chvíli nějaký zhruba 900 hektolitrech ročně a chtěli bychom jít nějaký zhruba 2000 hektolitrů ročně s tím, že vyrábíme poměrně široký portfolio piv.
1: Do prostor pivovaru Fenek jsme se podívali přímo s majitelem Vojtěchem Koukalem. Díky za rozhovor, nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
1: A z Třebíče se loučí i Tomáš Kabát.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls. Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na takový hlas to musela být pořádně velká krabička. Impulzovic krabička, dospíval Karel Gott. Za chvíli Olympici, je to tvá vina, ještě předtím Pink. No a kolonu čekejte na tahu Praha Hradec Králové za sjezdem na 62. kilometru D11. Podrobnosti řekneme za půl minuty.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Máte rádi oholmoucké tvarkle? Jestli ne, tak byste měli.

0: gastrošef Heřman Gazda.
1: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarušky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
0: Vařte jako michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: A jsou tu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Právě teď nám telefonuje Kuba Tilšar. Ahoj Kubo.
4: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 67. kilometru probíhá odklizení následků po požáru náklaďáku. Jezdí se jedním pruhem, připravte se tam na kolonu. Na pražském okruhu na cestě od D1 k letišti na 17. kilometru za exitem na Barrandov se projíždí levým pruhem. V pravém překáží auto po požáru, počítejte tam s kolonou. V protisměru je silný provoz. V Praze vázne doprava na Novopatské ulici kvůli rekonstrukci k Belské a z důvodu oprav si postojíte pár minut například z obou stran. Na silnici 38 na obchvatu Moravských Budějovic mezi Jihlavou a Znojmem a také u Komorovic mezi Pelhřimovem a Humpolcem. Z Globásy stán z Kuba.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta Carvago.cz

0: Krásný večer, už za chvíli bude 20 hodin, posloucháte Radio Impuls. Zítra budeme potřebovat lehké oblečení, protože bude až 39 stupňů Celsia, jenom na severu Čech bude o něco chladněji, kolem 34 stupňů. Čekáme hodně slunce, ale přes Krušné hory k nám přijdou taky mraky a přehánky.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba. Namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt.
1: Skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: A já tam mám Budulínka a Lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na odzás.
2: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
3: A máte 10 000 korun.
5: Po 21 letech.
3: Tak když jste s náma zestárnul.
5: No kurňa.
3: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
6: Hasiči evakuovali Ostravar arénu. Slovensku docházejí řemeslníci. Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: V ostravské multifunkční Ostravar aréně zasahují hasiči. Kvůli úniku čpavku objekt evakuovali. Látka zatím neunikla mimo budovu. Přesto si lidé v okolí mají zavřít okna. Osobní doprava v okolí budovy je zastavená a městská hromadná doprava místem pouze projíždí. Hasiči znají místo úniku. Jde o prasklinu v ledu. Specializovaná firma se to snaží zaslepit. Mezitím se čpavek odčerpává. Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva nebo odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi nabízí zázemí i pro malé rekreační lodě. Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu vysvětluje, že kromě nafty tam plavidla nově natankují i benzín.
8: Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
6: Nová servisní loď je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Plavidlo využívá nízkoemisní pohon, doplněný o hybridní technologii s akumulátory, který umožňuje ekologický a tichý provoz v centru Prahy. Zbrojař Michal Strnad rozšiřuje své impérium. Český podnikatel koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14% akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského podniku. Převod akcií od původně čínského majitele se odehrál v rámci obchodování na milánské burze. Společnost Lumina Crown není součástí Strnadova holdingu Czechoslovak Group. Podle italského tisku vláda v Římě dlouhodobě usilovala o oslabení vlivu v Pirelli hlavního čínského akcionáře. Slovensku chybějí řemeslníci. Firmy hlásí problémy s náborem napříč celou zemí a všemi odvětvími. Stavebnictví naráží na akutní nedostatek lidí.
9: Odvetví stavebníctva má najvyšší podiel zamestnancov vo veku nad 60 rokov, čo vytvára silný tlak na generačnú výmenu. Hlad sektora po zručných profesionáloch potvrdzuje aktuálny barometer trhu práce. Najviac chýbajú klampiari, pričom ich plat atakuje hranicu 50 000 korún. Za nimi nasledujú tesári, údržbári, zvárači a nástrojári. Chýbajú však aj pekári, no táto profesia je slaboplatená s priemernou mzdou len niečo cez 30 000 korún. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
6: Fotbalisté Jablonce odvrátili konec v pohárech. V odvetě druhého předkola konferenční ligy před malou chvílí porazili chorvatský Varaždín 2-0. Hradec Králové pak po první půli domácí odvety druhého předkola Stromce hraje nerozhodně 1-1. A na závěr ještě krátce k tenisu. Jakub Menšík dohrál na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. 20-letý český hráč prohrál s domácím Nakashimou 1-2 na sety.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Vibrujeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Hrajeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio
1: Impuls. Všetě za sebou tři čumíci jdou. Vťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají. Vyšli prostě do světa a vesele si

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiče v Plzeňském kraji dnes celý den zaměstnávají požáry polí a lesů. Ve volné přírodě jich k 6:30 večer hasili po celém kraji 16. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám dnes Plzeňský kraj na podnět hasičů vyhlásil od zítra zákaz rozdělávání ohňů. Stejný zákaz začal platit i v Praze. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
4: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
3: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Za to voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru lesa. Na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Lední medvědy v pražské zoo dnes ochlazoval led. Medvědí dvojčata Gregor a Aleut v ledových kostkách hledali schované kalamáry. Led s touto lahůdkou dostávají během léta často. Podle mluvčího zoologické zahrady Filipa Maška jim slouží i jako takzvaný enrichment.
5: Enrichment je něco, co ta zvířata stimuluje k nějaké aktivitě, ať už fyzické nebo mentální. A je to důležitá součást života zvířat v zoologických zahradách, samozřejmě, aby se nenudila. Je to nějaký stimul, oni se o to zajímají. Je to pro ně zkrátka zpestření toho občas možná nudného života v zoologické zahradě.
3: V pražské zoo led zkoušeli nabídnout i jiným zvířatům, ta ale zájem nejevila. Fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec se vrátil do poháru po 5 letech. Severočeši zdolali první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Hradec Králové pak v domácí odvetě druhého předkola Stromse zvítězil 3-1. V pátek bude nadále horko, večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek, přes den ale bude jasno až polojasno a naměříme 32 až 39 stupňů. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci v těchto dnech začínají pracovat před 6 ráno, aby se vyhnuli největším vedrům. Horka ale nesvědčí betonu nebo venkovním obkladům. Meteorologové obecně varují před velmi silnou zátěží teplem. Ta bude extrémní hlavně na jihu Moravy. V Brně například v ulicích naměřili pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí, ale i oblečení. Horké budou i noci. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, srážek ale nebude moc, proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů. Vedra mají pokračovat i začátkem příštího týdne. Češi se tak stále častěji smiřují s klimatizací, i když je dobré vědět, jak na to.
2: Klimatizace dělá vzduch příjemnější, ale typicky i suší. To může postihnout i naši sliznici, což trápí dýchací cesty. Sezení přímo v cestě foukajícího vzduchu zase lokálně prochladí a rozbolí tělo. Rychlé přechody z vedra do zimy potom cvičí s oběhovým systémem. Jak ale říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, všemu se dá vyhnout uměřeností.
3: Nastavení teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, ale můžeme ji nastavit trochu výše, třeba někde kolem 24-25 stupňů.
2: Technicky klimatizace vydrží víc než my lidé. Podle Michala Chyby z technické podpory firmy Stiebel Eltron, ale i oni dokážou na přehnané požadavky reagovat.
4: Když se tam nastaví hodně nízká teplota, tak se objeví větší množství kondenzace. Potom to nemusí třeba i pobrat ten odvod kondenzátu a potom vám prostě chlamel kape třeba na podlahu.
2: Zatímco do českých domácností se klimatizace teprve postupně dostávají, na pracovištích už se staly standardem. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Požár na jihovýchodě Francie vyhnal z domu i rodinu hollywoodského herce George Clooneyho. Informovala o tom agentura AP. Clooney, jeho manželka Amal a jejich děti získali v loni francouzské občanství. Herec známý ze seriálu Pohotovost nebo z filmové série Dannyho parťáci si spolu se svou ženou pořídili před 5 lety dům s vinicí nedaleko Marseille. Právě v této oblasti ve středu také hořelo. Tento oheň je výrazně menší než požár u Bordeaux na jihozápadě Francie. I tak ale úřady evakuovaly obyvatele, kteří se následně po zadržení plamenů vrátili domů. Clooney se pak obrátil na starostu oblasti dopisem a ujistil ho, že se chce podílet na případné obnově obce. Průměrná obsazenost hotelů v létě je na loňské úrovni. Pohybuje se kolem 43%. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůř. Zkracují se totiž pobyty a lidé šetří na doplňkových službách, jako na stravování nebo wellness. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
5: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady.
1: Pražské provozy hodnotí letní sezónu kritičtěji než podniky v regionech. V hlavním městě hosté totiž častěji využívají slevové akce a pobytové balíčky. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě druhého předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
0: radost ze života.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Podle očekávání na řadě míst dnes padly teplotní rekordy, hlavně v západní a jižní polovině Česka. Tam padl rekord třeba ve Strakonicích, kde naměřili 37,5 stupně. To je o víc než 4 stupně tepleji, než tomu bylo před 32 lety. Přes 39 stupňů pak dnes bylo v Plzni a Rokycanech. V Doksanech na Litoměřickou pak meteorologové naměřili 40,1 stupně. Přitom teploty nad 40 stupňů meteorologové očekávali až zítra. Vedro zavařuje mimo jiné rybářům. Kvůli nedostatku vody musí ryby méně krmit, někde se snaží vodu provzdušňovat a leckde už museli předčasně vytáhnout pruty a sítě.
3: Ředitel rybářství Litomyšl Michal Brichta Impulsu řekl, že z asi 200 rybníků by normální stav vody napočítal na prstech jedné ruky. Kvůli vysychání už letos museli některé rybníky slovit. Podle Brichty ale v těch menších rybnících většinou nemají tržní ryby.
4: Samozřejmě se to snažíme prodat, ale není to jako prodat na trh, to znamená na konzumaci, protože většinou ty ryby nejsou té velikosti, ale spíše vlastně na nasazení třeba pro rybářské svazy a podobně. Když není vyhnutí, tak to nasadí vedle našich rybníků.
3: Hlavní zootechnik rybářství Hluboká na Českobudějovicku Aleš Kříž mi řekl, že současný nedostatek vody ovlivní trh, protože část ryb vůbec do tržní velikosti nevyroste.
5: Když je málo vody, tak mají málo té přirozené potravy. V těchto horkách samozřejmě my ty ryby ani pořádně přikrmovat nemůžeme, takže už teď předpokládáme, že těch ryb může být míň na trh nejenom na vánoční český, ale i export, který pro naší firmu tvoří přibližně 70%.
3: Podle Kříže se denně v tomhle počasí z rybníku vypaří minimálně 1 cm vody. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Policie pátrá po 13-leté Níně Fridrichové. Dívka kolem 19. hodiny utekla z letního tábora na svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku. Podle policistů není v dobrém psychickém stavu. Oznámili to na webu policie, kde zveřejnili i popis dívky a prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Pohřešovaná se mohla vydat směrem na Chotěvice nebo do okolních lesů. U sebe nemá doklady, peníze ani mobil. Policie jakékoliv informace ohledané přijme na lince 158. Americké školy nasazují do chodeb novou zbraň proti střelcům, drony vybavené pepřovým sprejem. Speciální bezpilotní letouny dokážou zasáhnout útočníka do 15 vteřin, prorazit okno nebo ho srazit k zemi. Kritici varují, že vojenská technika mezi děti nepatří.
6: 9 středních škol v USA začíná v těchto dnech testovat kontroverzní obranný systém. Státy Florida, Georgia a Colorado spustily pilotní projekty s drony od soukromé společnosti ze státu Texas. Stroje jsou ukryté ve stropech a v případě hrozby je učitelé aktivují aplikací. Drony ovládané na dálku mají ochromit střelce pepřovým galem dřív, než dorazí policie. Odpůrci z Rady pro bezpečnost škol ale varují před vážným rizikem. Systém může v chaosu také zasáhnout nevinné a vyděšené studenty na útěku. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Rusko má dál stopku pro hokejové mezinárodní soutěže pro příští sezonu. Potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Potom, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, podle federace přetrvávají obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity. Rusko je ze světového hokeje suspendované od roku 2022, kdy Moskva přepadla Ukrajinu, na kterou útočí už víc než 4 roky. V pátek bude dál horko, večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek, přes den ale slunečno s teplotami do 39 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme českou muzikou až do rána. Rádio Impuls.

0: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
1: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt.
0: Skutečný.
1: Hele.
0: Honza a Klára mezi 5. a 9.
1: Já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
0: Umíme potěšit.
2: Jako já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: A já tam mám Budulínka a Lišku.
2: A Klárka řekne, že vás povozím na Vodzás.
1: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
0: Zahrát na cestu.
3: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
0: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet. A
2: máte 10 000 korun.
4: Po 21 letech.
2: Tak když jste s náma zestárnul.
4: No kurňa.
2: No kurňa.
0: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci v těchto dnech začínají pracovat před 6 ráno, aby se vyhnuli největším vedrům. Horka ale nesvědčí betonu nebo venkovním obkladům. Meteorologové obecně varují před velmi silnou zátěží teplem. Ta bude extrémní hlavně na jihu Moravy. V Brně například v ulicích naměřili pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí, ale i oblečení. Horké budou i noci. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, srážek ale nebude moc, proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů. Vedra mají pokračovat i začátkem příštího týdne. Maďar vyzval Maďary k omezení spotřeby elektřiny. Budapešť kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Od pondělí by tak situace s dodávkami proudu mohla být kritická. A to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder. Premiér Maďar proto odpoledne vyzval velké odběratele, jako třeba automobilky, aby snížili svou spotřebu elektřiny během odpoledne a večera. Hladina Dunaje v Maďarsku poprvé klesla už během červnové vlny veder. Od té doby spadla na rekordní minimum. Narušilo to i říční plavbu. Podobné problémy jako v Maďarsku mají i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, třeba ve Švýcarsku, Francii nebo Rumunsku. Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva i odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi nabízí zázemí i pro malé rekreační lodě. Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů vysvětluje, že kromě nafty tam plavidla nově natankují i benzín.
7: Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
6: Nová servisní loď je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Plavidlo využívá nízkoemisní pohon doplněný o hybridní technologii s akumulátory, který umožňuje ekologický a tichý provoz centrem Prahy. Lidé na Plzeňsku cestují na úřady desítky kilometrů. Nejdál to mají obyvatelé obce Úterý. Například kvůli novému řidičáku musí do Nýřan 43 kilometrů.
8: V kraji s 600 obyvateli působí 15 obcí s rozšířenou působností. Tam lidé cestují třeba pro nový řidičák nebo kvůli přepisu auta. Vzdálenost 40 kilometrů musí urazit i obyvatelé Železné Rudy do Klatov. Z Bezvěrova do Kralovic to je 37 kilometrů. Čas může ušetřit bankovní identita, kterou lidé z těchto míst často využívají. Online tak vyřídí sociální a zdravotní pojištění, daně nebo třeba rodičovský příspěvek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
6: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě druhého předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
5: radost ze života. Radost.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.
1: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
3: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
2: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Zato voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není. Španělská Ceuta čelí invazi migrantů z Maroka. Do města na africkém kontinentě už v minulých dnech přišlo několik set uprchlíků ze sousední země. Včera ale Ceuta celý den čelila nekontrolovanému přílivu tisíců Maročanů. Ti překročili hranici po souši i na moři. V kilometrových zástupech mladých mužů byly vidět i ženy a děti. Večer španělská vláda rozhodla, že policii, která nebyla schopná čelit tak velké vlně příchodů, pomůžou vojáci. Slovensku chybějí řemeslníci. Firmy hlásí problémy s náborem napříč zemí a odvětvími. Stavebnictví opět nabírá tempo, naráží ale na akutní nedostatek lidí.
4: Odvětví stavebnictva má nejvyšší podíl zaměstnanců vo věku nad 60 rokov, čo vytvára silný tlak na generačnou výmenu. Hlad sektora po zručných profesionáloch potvrdzuje aktuální barometer trhu práce. Nejvíc chýbají klampiari, přičem ich plat atakuje hranicu 50 tisíc korun. Za nimi nasledují tesári, údržbári, zvárači a nástrojári. Chýbajú však aj pekári, no táto profesia je slaboplatená s priemernou mzdou len niečo cez 30 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec, který se vrátil do poháru po 5 letech, zdolal první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Ve třetím předkole se utká s lotyšským týmem RFS Riga. Dvojzápas začne za týden doma. Uspěli i fotbalisté Hradce Králové, ti postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Otroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. V pátek bude pokračovat horko večer, v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Den ale bude slunečný s teplotami mezi 32 až 39 stupni. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci v těchto dnech začínají pracovat před 6 ráno, aby se vyhnuli největším vedrům. Horka ale nesvědčí betonu nebo venkovním obkladům. Meteorologové obecně varují před velmi silnou zátěží teplem. Ta bude extrémní hlavně na jihu Moravy. V Brně například v ulicích naměřili pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí, ale i oblečení. Horké budou i noci. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, srážek ale nebude moc, proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů. Vedra mají pokračovat i začátkem příštího týdne. Maďar vyzval Maďary k omezení spotřeby elektřiny. Budapešť kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Od pondělí by tak situace s dodávkami proudu mohla být kritická. A to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder. Premiér Maďar proto odpoledne vyzval velké odběratele, jako třeba automobilky, aby snížili svou spotřebu elektřiny během odpoledne a večera. Hladina Dunaje v Maďarsku poprvé klesla už během červnové vlny veder. Od té doby spadla na rekordní minimum. Narušilo to i říční plavbu. Podobné problémy jako v Maďarsku mají i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, třeba ve Švýcarsku, Francii nebo Rumunsku. Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva i odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi nabízí zázemí i pro malé rekreační lodě. Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů vysvětluje, že kromě nafty tam plavidla nově natankují i benzín.
2: Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
1: Nová servisní loď je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Plavidlo využívá nízkoemisní pohon doplněný o hybridní technologii s akumulátory, který umožňuje ekologický a tichý provoz centrem Prahy. Lidé na Plzeňsku cestují na úřady desítky kilometrů. Nejdál to mají obyvatelé obce Úterý. Například kvůli novému řidičáku musí do Nýřan 43 kilometrů.
3: V kraji s 600 obyvateli působí 15 obcí s rozšířenou působností. Tam lidé cestují třeba pro nový řidičák nebo kvůli přepisu auta. Vzdálenost 40 kilometrů musí urazit i obyvatelé Železné Rudy do Klatov. Z Bezvěrova do Kralovic to je 37 kilometrů. Čas může ušetřit bankovní identita, kterou lidé z těchto míst často využívají. Online tak vyřídí sociální a zdravotní pojištění, daně nebo třeba rodičovský příspěvek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do 3. předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě 2. předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve 3. předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do 3. předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě 2. předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.